0: Mila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnu v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrolé, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i tak karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čehosi bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit to opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychlejc vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový. Trošku návykový. Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem, nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naší zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: Tak máme málo to. Stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jablka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože je dobrá. Čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH, a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď, přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. No, tam byly brambory, myslím, brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem nebyl. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplých, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplých. Tam si to vždycky, a musel si v tom předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit kůhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl pro 4.
1: Stůl pro 4? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají. Jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný
1: koláč.
0: Vevnitř tvaroh, navrch pozdra.
1: Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velký automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ty vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to, já jsem... A kdo byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát...
0: Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Krásný večer do všech regionů vám všem, které zajímá lidová kultura, historie a odkaz našich předků. Dnes spolu zamíříme do velmi specifické oblasti. Na sever Čech, do někdejších Sudet a na Ústecko, do regionu dříve obývaného Čechy i Němci. A vydáme se spolu do obce, která vznikla za středověku a jmenuje se Zubrnice. Nikoli podle výskytu zubrů, ale proto, že šlo vždy o krásnou, čistou a neposkvrněnou oblast. Dnes je v ní jediné živé muzeum v přírodě na severu naší republiky a provede vás jím Markéta Ševčíková.

Kouby, kterou už z našeho pořadu určitě znáte a která se jako jediná u nás věnuje nejen lidové hudbě lužických Srbů, ale zpracovává i písně z česko-německého pohraničí, jako je například tato.

0: Tak milí posluchači, a začíná naše neuvěřitelná pouť neuvěřitelným místem. Nacházíme se v srdci Zubrnic. Stojíme před kostelem Máří Magdaleny, jsme u sochy svatého Jana Nepomuckého a právě tady jsme se setkali s naší hlavní a jedinou dnešní průvodkyní, ředitelkou celého skanzenu v Zubrnicích, Ivanou Mikuleckou. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte v muzeu v přírodě v Zubrnicích. My se nacházíme v Českém středohoří, nacházíme se pod krásnou Bukovou horou. Jsme vesnicí, která je v podstatě poslední v okrese Ústí nad Labem a k tomu vzniku je dobře, že stojíme právě před kostelem svaté Máří Magdalény. Tahle ta stavba a její zamýšlená demolice před mnoha desetiletími iniciovala vznik muzea ve chvíli, kdy sem přišel tehdejší muzejník Ústeckého muzea František Ledvinka, který nejenom, že ten kostel, který už měl demoliční výměr, tak zachránil, ale tak se poté vesničce porozhlédl a snažil se zachránit i další objekty, tak aby nám je mohl předat do dnešních dnů.

0: Tak si teď zkusme říct, jací lidé tady vlastně žili. Byla tady ta typická oblast, kde se míchaly české a německé rodiny, nebo byla čistě německá nebo česká?
1: Tak ono se to v průběhu věků měnilo. Víme třeba ten počet obyvatel na začátku 19. století, že byl kolem 300. V dnešní době naše vesnička má asi 230 obyvatel.
0: A já jsem se vás také chtěla na začátku zeptat, jestli ta oblast byla vnímána jako bohatá nebo chudá. Byla to oblast, kam se lidé sjížděli, byl to ještě pořád ten cíp té zahrady Čech, anebo už to bylo vnímáno jako taková horská, podhorská a spíše chudší oblast?
1: To bych si asi spíš půjčila ty informace od našeho faráře Vincence Zahradníka, který tady byl za trest do tohoto místa, se dostal z Litoměřic a ten říkal, že jsme tady opravdu na horách. Trošičku si stěžoval i na to zdejší počasí a stěžoval si i na to, že ti lidé tady úplně nechtějí být pobožní. Takže když si to tak vezmeme, tak ano, bylo tady několik významných sedláků, kteří sdružovali to největší bohatství, ale pak zase oproti ním samozřejmě ty ostatní vůbec nedosahovali takových majetků a neměli tolik polí a luk. Takže tady byla ta enkláva těch bohatších, ale ti ostatní se tak dobře neměli.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se vydali na první zastavení tady v Zubrnicích. Je tady nádherná dřevěná studna, vidíme tady roubenou chalupu. Za námi stojí obecná škola, tak kde a v jakém století se vlastně teď nacházíme při tom pohledu teď?
1: No tak vidíme pohled na to historické 19. století až do současnosti, protože jednotlivé objekty, které se tady nacházejí, buď byly ty objekty těch bohatých místních sedláků, a nebo jsou to objekty, které prošly procesem přesunu, transferu k nám na náves tady v Zubrnicích. A musíme si říct, že se vlastně procházíme v tom století od té části, kdy oni zpracovávali zejména ty plodiny, například to obilí a podobně. Oni neměli třeba ty ovocné stromy v klasických sadech, ale oni měli třeba pole a na okraji toho pole měli ty vysokokmeny, ty stromy s těmi původními historickými odrůdami a pod nimi se třeba pásly ty ovečky. Takže to byl takový zemědělský způsob té obživy a k němu postupem času v tom 19. století přicházely další a jedním z nich bylo právě to chmelařství.
0: Byl ten chmel dobrý, byl kvalitní? My, když jsme sem přijížděli, tak jsme jeli kolem chmelnic. Já jsem si právě říkala, jak se lišil tady ten chmel z Úštěcka, Zubrnicka od toho žateckého.
1: No, jsme v trošičku jiné poloze, trochu v jiné pozici. Nemáme tady tu červenou půdu, abychom měli ten takzvaný červeňák, ale ten chmel samozřejmě záleželo na tom, jak byl dobře kvalitně usušený a jak byl uskladněný, ale lidé zde tím pěstováním chmele toho bohatství vlastně získávali. Byla to aktivita, která samozřejmě byla v rámci té druhé poloviny 19. století tady poměrně častá. My, když se podíváme na záznamy třeba mapové z roku 1842, tak vidíme, že ten znak vlastně těch opřených chmelových tyčí je tady v okolí Zubrnic vidět téměř na každé parcele. I u některých mlýnů vlastně víme, že stály tyčové chmelnice a máme i dochované fotografie, na kterých víme, jak ta krajina byla proměněná tím, že nejenom ty sady s tím ovocem, ale i ty chmelnice tady stály. Pivíč.

0: opravdu vkročili do 19. století. Kde jsme, co tady všechno vidíme a co tady hlavně lidé dělali předtím?
1: My se nacházíme v areálu zemědělské usedlosti číslo popisné 61, jednoho z těch bohatších sedláků, který tady vystavěl chmelařský dům. Ten dům je zděný a roubený v patře a ukazujeme zde jednotlivé předměty z období toho 19. století. Bavíme se o příbězích těch lidí, kteří zde v tom objektu žili. A máme tady pod střechou i krásnou expozici chmelařství, protože ten objekt sloužil i jako areál, ve kterém se pěstoval chmel na takzvaných tyčových chmelnicích. Při té sklizni bylo potřeba mnoho lidí, takže bylo potřeba ty lidi nějakým způsobem tady i ubytovat, dát jim najíst a podobně. Takže se díváme na objekt, který je poměrně velký a stojíme přesně na dvoře této usedlosti a můžeme být obklopeni i objekty, které jsme tady právě transferovali, což jsou různé objekty jako kolna na vozy, po naší levé ruce špíchar, stodola, ve které se na mlatě mlátilo obilí.
0: My máme úžasnou kulisu, zatímco si povídáme, my stojíme totiž u té stodoly, kde se tři kluci učí klasicky mlátit cepem. Jak jsem se vás ptala, jestli tady byli lidé spíš bohatí nebo chudší, nebo jestli ta oblast byla tak vnímána. Mě to spíš zajímalo kvůli tomu, jestli tady byla už tehdy velká fluktuace obyvatel, nebo jestli tady byli v ti starou sedlíci, jestli to byla oblast, kde se lidé moc nestěhovali, kde byli propojeni s tou krajinou, anebo jestli už tehdy tady docházelo k docela rychlé výměně obyvatel.
1: Ještě na počátku toho 19. století je to v té variantě, jak jste hovořila, ti lidé usedlí, ale postupem času s průmyslovou revolucí, s příchodem železnice, s rozvojem řemesel a podobně, ta struktura se proměňuje těch obyvatel, už to není pouze to zemědělství, ale jsou to další zaměstnání a řemesla. Dokonce sem přicházejí i lidé z vnitrozemí do továren, které vznikají podél řeky Labe, takže potom už od té poloviny 19. století a dál se bavíme o tom, že se to tu nějakým způsobem začíná vrstvit a je tady k dispozici spousta podniků, spousta zaměstnavatelů, už to není pouze jenom o té obživě v rámci toho ovocnářství a chmelaření.
0: Říká naše dnešní průvodkyně po zubrnicích 19. století Ivana Mikulecká, no a my se teď vypravíme na další místo, kde si ukážeme, jak se tady lidem tehdy žilo, jestli byli šťastní nebo nešťastní a do jaké míry se podobali nám dnes.

0: Tak a my teď máme velmi zajímavou přestávku, protože jsme se dostali do centra místní gastronomie. Já jsem se chtěla jít podívat na sušárnu ovoce, ale zastavili jsme se tady u úžasného stánku, kde mají sejkory se sarkvajdou. Sejkory zná možná někdo z Podkrkonoší, vy jste říkala, ale že toto je místní specialita.
1: No, tak je to místní specialita. Bramborové placičky, které jsou opečené, jsou se slaninkou, s máslíčkem a jsou potírané takovou speciální věcí, což je smíchaný divoký česnek, normální česnek, sůl, voda a tak.
0: Tím pádem se můžeme dostat k tomu, co tady lidé jedli.
1: Tak určitě ve chvíli, kdy se nacházíme před tou sušárnou ovoce, tak prostě musím zmínit ta jablíčka a hrušky, protože některé byly vhodné na moštování, některé zase spíše na to sušení. My víme, že například ty kaše, které byly poměrně běžné, tak byly doslazované ne medem a cukrem, ale takzvanou pracharandou, což byl v podstatě prášek z usušených hrušek, které byly pomleté.
0: Ta pracharanda se přidávala do čeho? Všeho?
1: Tím právě doslaďovali, aby si ten život nějakým způsobem trošičku zlepšili i energeticky, protože ty hrušky byly výživné, byly sladké po úpravě v té sušárně, byly vlastně skaramelizované, takže tam ta výživová hodnota potom té kaše vlastně nabývala ještě o tu energetickou hodnotu těch skaramelizovaných hrušek.
0: Já s dovolením ochutnám ty sejkory s tou sarkvajdou. Vy jste to přinesla i se slaninou, tak pardon, se omlouvám posluchačům, že u toho jím. Je to bramborák, ale díky té směsi, té sarakvajdě, toho česneku, to má tedy úplně jiné parametry a ještě když je na tom ta opečená slanina, to je přesně jídlo, které by člověka rozehřálo, když se vydá v zimě někam.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se v rámci putování po Zubrnicích přesunuli k dalšímu zubrnickému pokladu a tím jsou vodní mlýny. My tady teď stojíme u nádherné roubené stavby, která otvírá cestu k dalším stavbám podobného typu, ale já to nechám na vás, paní ředitelko, protože já jsem se dočetla, že tady na té malé říčce bylo neuvěřitelné množství vodních mlýnů a dodneška nechápu, jak tady mohly všechny fungovat, tak si to vysvětleme.
1: Tak naším mlýnským údolím protéká luční potok a na jeho délce existovalo více než 20 mlýnů, které měly každý rozdílnou funkci. My tu stojíme před objektem číslo popisné 28. A to je mlýn, který se nám tady dochoval v základech kamenných. A my se můžeme podívat nejenom na tu stavbu, ale i vlastně na ty doplňkové konstrukce kamenné a zděné, které vidíme vedle, které vypráví příběh o tom, že úkolem toho mlýna nebylo zpracovávat obilí, ale naopak byla tady olejna a pila.
0: Tušíme, kolik lidí v takových mlýnech pracovalo kromě té rodiny? Když se zamyslíme nad lidovými písněmi, tak to vypadá, že ti mlynáři si žili tady všichni nesmírně dobře, nejenom z toho, že jim zůstávalo za lubem, že ano, ale i z toho, že vlastně pořád byla po té jejich práci velká poptávka, tak víme, jestli to byla vždycky otázka rodiny a nějakých čeledínů, nebo jestli tady fungovalo víc těch zaměstnanců?
1: Ono záleží mlýn od mlýna. To bychom se museli bavit o těch konkrétních stavbách a museli bychom studovat jejich konkrétní historii, ale já bych možná chtěla trošičku poupravit to, že ten mlynář se měl velice dobře. Je pravda, že on byl mezi obyvateli osobou, která byla vážená, nicméně ta práce v tom mlýně byla nesmírně náročná, byla odvislá od velkých zkušeností, takže vždy bylo dobré, když mlynář své řemeslo předával několik let a vlastně zaučoval svého nástupce. A zároveň to byla práce nesmírně nebezpečná, protože když si představíme těžké stroje, docházelo tam k určité hybné síle a podobně, tak tam každý krok, který člověk udělal špatným směrem, ho mohl stát velmi závažné zranění. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud bychom se nacházeli v interiéru v té mlýnici, tak bychom slyšeli, jak hlučný ten provoz byl a pak ten provoz byl nesmírně prašný. Takže mlynáři se třeba nedožívali příliš vysokého věku, protože dechovali tu prašnost natolik, že umírali potom na třeba určitá plicní onemocnění a podobně.
0: Tak to jsme teď zbořili jeden mýtus o tom, jak se v každé lidové písni téměř zpívá o tom, že mlynáři se měli báječně, tak možná, že měli, ale bylo to draze vykoupeno.

0: Vy tady máte, paní ředitelko, my jsme teď popošli od té z vaší soustavy vodních mlýnů ještě víc do kopce a musíme se alespoň zmínit o dalším fenoménu, který tady v Zubrnicích máte, a to je železnice. Vy jste už v tom prvním vstupu říkala, že ta železnice, když sem byla zavedena, že to život v této oblasti úplně radikálně změnilo. Tak jak, v čem a kdy se to vlastně stalo?
1: Tu už se pohybujeme na konci toho 19. století, kdy v roce 1890 dochází k výstavbě železnice. Ta železnice vedla z Ústí nad Labem až do Verneřic, což je blízko nás. A ta železnice přinesla rozvoj dopravy, jak osobní, tak nákladní. My víme, že v té době se do Zubrnic stěhují lidé z vnitrozemí, aby pracovali, jak jsem řekla, třeba v těch továrnách v Ústí nad Labem nebo podél Labe. Ta železnice proměnila tu situaci té výsky, urychlila prostě ten pohyb těch osob, umožnila to pracovní zaměstnání jiného charakteru než toho povolání, které bylo spjato úzce s tou vesnicí a s okolím a s těmi statky, které tady máme. Tím pádem tady dochází k úplně rozvoji. V rámci té vesnice dochází i ke zvýšení počtu obyvatel, kteří zde žili na konci 19. století, a jsou pomaličku položeny základy pro ten vývoj vlastně 20. století.
0: Vy tady pořádáte spoustu zajímavých programů pro lidi, které zajímá historie a chtěli by vědět, jak žili naši předkové, tak co chystáte dalšího?
1: Tak ráda bych pozvala posluchače na Vánoce u nás v Brnicích.
0: Co je tady čeká?
1: A rozhodně je tady čeká spousta chutí, spousta vůní, spousta řemeslníků a určitě budeme péct vánočku a určitě budeme ukazovat, jak Zubrnice vypadaly v době dávno minule.
0: Milí posluchači, já velmi doporučuji, protože to, co jsem tady dneska viděla, nebylo jenom k vidění, ale také k ochutnání a také k naučení se, protože sebe i své potomky můžete naučit spoustu velmi užitečných věcí, což je právě to dědictví našich předků, které předáváme dál. Já moc děkuji ředitelce a naší dnešní hlavní průvodkyni Ivaně Mikulecké. Mějte se tady krásně a naslyšenou.
1: Já moc krát děkuji a těším se na vaše posluchače tady v Zubrnicích.

A to je z dnešního folklorního výletu do překrásné krajiny Ústecka a někdejších Sudet prozatím vše, milí posluchači. Doufám, že vás nadchla i lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby a že jsem vás dnešním výletem inspirovala a navnadila, protože jsem sama tak zajímavé propojení historie a současnosti zasazené do tak krásné přírodní scenérie už dlouho neviděla. Pokud budete chtít Zubrnice vidět na vlastní oči, budete mít příležitost o adventním víkendu 13. a 14. prosince. Ale my se spolu setkáme už příští sobotu. Naslyšenou při dalším díle folklorního notování se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skluz. A otevřený skluz znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitidu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost. A ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít, tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti poté, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá, trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli, tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Dvě volební hnutí obou místostarostek v Rychnově nad Kněžnou získala po 5 křeslech v zastupitelstvu. Dnes se pojede Velká Pardubická. Hradečtí fotbalisté prohráli doma s brněnským Artisem. A neděle bude zamračená s přeháňkami a teplotami do 14 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby v Rychnově nad Kněžnou vyhrálo s necelými 22% hnutí Nezávislí za Rychnov s lídriní Danou Spejchalovou a získalo 5 mandátů. Stejný počet křesel získalo hnutí Rychnov Plus, které vede Jana Drejslová. Obě přitom byly v minulém volebním období místostarostkami. Do zastupitelstva se dostalo dalších 5 uskupení, včetně hnutí Ano nebo hnutí Není nám to jedno s podporou Východu Čechů. Podle Dany Spejchalové z hnutí Nezávislí za Rychnov čeká v úterý lídry volebních uskupení po volební vyjednávání.
2: Budeme jednat o nějakých koalicích, které budou na půdorysu toho, co je v Rychnově teď. Strany, které budou ve formující se koalici, mají relativně podobný program, takže budeme pracovat na splnění bodů programu. Pro nás je to bytová výstavba, veřejný prostor.
0: V zahradách zámku Hrádek u Nechanic se dnes běží tradiční kros na Hrádku. Běžci se budou pohybovat v zámeckém parku a jeho okolí přibližně do 13 hodin. Podle organizátora Miroslava Kroniky ale účastníci běhu návštěvníky nijak neomezí.
3: Návštěvníky určitě neomezíme, naopak je pozveme k tomu, aby povzbudili běžce a stali se tak součástí naší noblesní akce. A věřím, že si všichni užijeme pěkný podzimní den v zámeckém parku.
0: V Pardubicích se dnes pojede tradiční dostih Velká Pardubická. Dopravní podnik kvůli tomu vypraví mimořádné spoje na závodiště. Kivadlově budou diváky převážet z Polabin, z Masarykova nádraží a od Hlavního nádraží. Spoje by měly jezdit každých 20 až 40 minut. Až závod

0: skončí, lidé budou moct využít bezplatný odvoz k hlavnímu nádraží. Kvůli Velké Pardubické se na závodiště každý rok vydá až 30 tisíc návštěvníků. Sport. Fotbalisti Plzně porazili v 10. kole šance ligy Mladou Boleslav 3-0. Jablonec se po výhře 1-0 na stadionu Zbrojovky Brno posunul na 4. místo a nováček Artis Brno vyhrál druhý zápas v sezóně. Na hřišti Hradce Králové zvítězil 4-2. Počasí. Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, na horách četnějšími. Ráno se budou ojedinělé udržovat mlhy. Později večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách jenom na 4 až 7. Foukat bude mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Příjemné nedělní ráno už přeje i Pavla Kindernajová. Je 11. října, volební výsledky jsou sečteny, my budeme průběžně nabízet samozřejmě ohlédnutí za volbami a aktuální informace o těch vyjednáváních. Ranní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové úderem 5. hodiny začíná. Pokud ještě ležíte pod teplou peřinou a jen zvolna se probouzíte do nového dne, přejeme samozřejmě nejpříjemnější start. V kalendáři dnes jméno Andrej, jméno, které k nám přišlo z řečtiny a znamená odvážný. A v kalendáři je i jedno archeologické výročí. Věděli jste, že přesně před 155 lety zahájil archeolog Heinrich Schliemann vykopávky, při kterých našel bájnou Troju? Někdy se hold vyplatí, říkám si, jít si za svým snem, i když vám okolí moc nevěří. Ale smíte, tak trochu každopádně souvisí i naše dnešní ranní první pozvánka. Pokud vás zajímají historické mýty a dezinformace, naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus Ivana Chmel-Denčevová o nich totiž vydala i knihu Jak to bylo doopravdy. A jak to bylo doopravdy, to se určitě dozvíte z našeho vysílání za chvíli. Hezky se s námi do nového dne probuďte.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

tím souvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to má

0: Vás historické mýty a dezinformace, potom vás určitě zaujme i kniha Jak to bylo doopravdy. Slavnostně ji tento týden představila její autorka a taky naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus Ivana Chmel-Denčevová. O knize si popovídala s redaktorkou Bárou Kvapilovou.
1: Jak to bylo doopravdy není jenom kniha, ale také pořad, který Ivana Chmel-Denčevová připravuje už od roku 2015. Vysílá se na stanici Český rozhlas Plus každé pondělí večer.
2: Má už asi 440 dílů, 10 let, takže už je to taková docela velká slečna nebo velký chlapec. Na počátku bylo vlastně to, co je přítomno i nyní. Moje vášeň pro historii, jsem původně historička, já už říkám původně, poněvadž se nemohu rovnat ke svým renomovaným hostům, vždycky v pořadu mám odborníka na dané téma. A vlastně jsem si říkala, že máme tolik věcí, které se týkají historie a jsou to mýty, nebo předsudky, nebo dokonce pololži, někdy i vyslovené lži, se kterými šermujeme. A pak ještě to, co já nazývám bílá místa, něco, o čem jsme nevěděli.
1: Na pořad teď navazuje kniha. Vybrat do ní 21 příběhů nebylo vůbec lehké.
2: Protože vydavatelem je Radioservis, tak já jsem samozřejmě respektovala to, že oni si vybrali některá témata, byly to například ty díly, které byly nejvíc posluchačsky stahovány z internetu a další. A pak já jsem tam jenom některé chtěla ještě vpašovat, o kterých jsem si myslela, že by tam být měli. A dohodli jsme se vlastně hned na počátku, že uděláme pouze soudobé dějiny, takže začínáme vznikem Československa a končíme v 90. letech. Takže tím nám vzniká i jakýsi ucelený přehled na jednotlivých příbězích, kapitolách, mýtech a dalších věcech, to, jak to století zhruba minulé vypadalo. No někdy je to, jak já říkávám, na hodně silné černé kafe.
1: Kniha vás přesvědčí, že nic jako jednoduchá pravda zkrátka neexistuje. Potvrdil mi to i historik Jan Rychlík.
3: Často dochází omylem k posunu a pak to někdo využije. To je naprosto běžná věc. A hlavně dochází k tomu, že nějaká záležitost, která pro současníky a dokonce účastníky se jevila jako marginální, zpětně dostane mnohem větší význam, než původně měla.
2: Pro mě je radost, když se pak dozvím, že to doporučují například studentům historie na vysokých školách, protože v každém díle jsou citace, archivní materiály, takže to opravdu i studenti dostanou na stříbrném podnose.
1: K motrem knihy se stal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: Máme-li pochopit současnost a opravdu řekněme i hledět do budoucnosti, tak musíme znát naše historie. Já myslím, že z historie má smysl se opravdu neustále poučovat, opravdu hledat odpovědi na různé otázky. No a pokud neznáme, jak to skutečně v té historii bylo, tak je to složité. Potom i v té dnešní velmi složité době. Takže já naopak musím říci, že ta kniha a celý pořad je velmi záslužnou věcí a paní autorka Ivana Chmel-Denčevová je opravdu člověkem, který dělá veřejnou službu par excellence.
1: Kniha Jak to bylo doopravdy odhaluje trauma, které skrýval herec Jaroslav Moučka anebo osobní lékař Klementa Gottwalda. Přibližuje také okolnosti natáčení seriálu 30 případů majora Zemana. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Jana Sommer nám zpívala v dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 10 minut bude 6:30, to znamená za hodinu a půl by už mělo být slunce nad obzorem. Ani dnes těch paprsků nebude, těch příjemných zlatavých, příliš, i když nemělo by ani tolik pršet jako v sobotu. Aktuálně se nám teploty pohybují okolo 5-6 stupňů na území Králové Hradeckého kraje.
1: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně odpoledne, místy s přeháňkami, na horách četnějšími. Ráno počítejte i s mlhami, na cestách určitě opatrně, kdo se časně z rána v neděli vydal na cestě. Později večer začnou srážky a místy i oblačnosti ubývat. Teplotní maxima se dnes ovšem dostanou na 11 až 14, na horách jen na 7 stupňů.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: studio.hradec@rozhlas.cz. Opět připomínám naši mailovou adresu, kterou využíváte, ať už se s námi chcete spojit ohledně písniček, které nabízíme ve víkendovém čase po 12. i po 17. hodině. Případně nás na tuto adresu můžete kontaktovat i ohledně spotřebitelského servisu, protože Josef Černý v tomto čase pravidelně na dotazy odpovídá. No a dnes ve spotřebitelském servisu kupujeme ojeté auto. Jak a s kým řešit závodu, tak to už dodá Josef Černý.
1: Paní Alice koupila od soukromé osoby osobní automobil. Měla sebou známého, aby se na auto podíval. Auto při běžné prohlídce vypadalo v pořádku, ovšem později zjistili, že chybí katalyzátor. Proto se ptá, jestli může auto reklamovat. Paní posluchačko, nejenže můžete, ale dokonce musíte, protože jinak neprojdete technickou kontrolou. Doporučuji doporučený dopis dodejkou, kde závodu popíšete a požádáte o nápravu uvedení vozidla do stavu, který odpovídá předpisům.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Do druhého kola letošních senátních voleb postupuje 11 žen, o 6 víc než před 2 lety. Senátorský post obhajují 2. Starostou 20-tisícového Náchoda pravděpodobně zůstane Jan Birke. Jeho uskupení Jan Birke pro Náchod dostalo od voličů přes 36% hlasů a v 27členném zastupitelstvu má 11 mandátů. Dosavadní starosta pak získal 3310 preferenčních hlasů, nejvíc ze všech kandidujících. Kostelci na Torlicí dnes odhalí 4 kameny zmizelých, věnované rodině Zinerových. Jde o malé musazné destičky zapuštěné do chodníku na památku obětí nacistické perzekuce. Pietní setkání začne ve 14 hodin před domem číslo 203 v Husově ulici. Od začátku měsíce vyšetřuje státní veterinární správa možný výskyt nákazy virem Shamonda v Česku. Ten ohrožuje skot, koně, ovce a kozy. Přenáší ho krev sající hmyz. Lidem nebezpečí nehrozí. Druhá říjnová neděle tradičně nabídne nejtěžší překážkový dostih kontinentální Evropy. Do 136. ročníku Velké Pardubické vyrazí jenom 10 koní, tedy nejméně od roku 1993. Na trať vyběhnou v 15:30 odpoledne. Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, na horách četnějšími. Ráno se budou ojediněle udržovat mlhy. Později večer začnou srážky a místy i mraky ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách na 4 až 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 14 na Náchodsku počítejte s omezením u Dolní Radechové. Kvůli pracím na silnici se tam jezdí k Vadlově. Omezení potrvá do 18. prosince.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Je krátce po 6:30 ráno, ten zvláštní čas na pomezí noci a dne, kdy se svět teprve pomalu nadechuje k novému ránu. Většina lidí, myslím, ještě spí, zdají se jim poslední víkendové sny. Někteří ale naopak ještě spát nešli, možná se v nich jen pomalu usazuje adrenalin z včerejšího volebního dne a sčítání hlasů. Jiní se vrací z noční zábavy a dojíždí v nich ozvěna probdělé noci, no a další z vás s námi možná bdí u rádia už od noci. Ať už se teď chystáte do peřin nebo si vaříte první ranní kávu, určitě všem přejeme hluboký klid. Právě tyto tiché ranní hodiny totiž přirozeně svádí k tomu, abychom se na chvíli zastavili. Zamyšleně se možná i ohlédli za tím, co je v našem životě opravdu důležité. A přesně u toho budeme i večer. V noční lince se budete moci dotknout tématu, které se hluboce týká našich potomků a taky dětí. Děti jsou jako zrcadlo, říká se, do kterého se díváme, bývají naší největší pýchou, radostí i chloubou. Vidíme v nich kus sebe sama, své naděje, sny. Někdy jsou poslušně v našich šlépějích, přebírají rodinná řemesla nebo vášeň pro náš obor a nám srdce plesá pýchou. Jindy se ale vydají úplně vlastní, neprošlapanou cestou a nám nezbývá, než se učit je s tou láskou respektovat. A kolikrát si možná s odstupem let říkáme, jestli jsme neměli být v určitých chvílích přísnější nebo naopak mírnější. Jestli jsme je neroztoužili až příliš nebo jim naopak nesvázali křídla. Výchova dětí je určitě nejkrásnější, ale zároveň nejtěžší disciplínou, kterou nám život připravil. Nikdo z nás ji nedostal s dokonalým návodem k použití a ty drobné chyby k ní prostě patří. Takže co se vám opravdu povedlo, o tom budete moci promluvit i v našem vysílání po 23. hodině.

0: počasí.
1: Na východě Čech v Královéhradeckém kraji dnes čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně odpoledne místy opět s přeháňkami, na horách četnějšími, možná ideální příležitost udělat si gaučingový den, který máme mnozí rádi, nebo máte mnozí rádi, no když venku prší, to se to krásně odpočívá, víkend je k tomu asi jako dělaný. Ráno počítejte i s mlhami, ale později večer začnou srážky a místy i oblačnosti ubývat. Teplotní maxima nám vystoupají k 11 až 14, na horách se budou držet jen kolem 4-7 stupňů Celsia. Foukat k tomu bude jen mírný západní vítr a rozptylové podmínky, ty máme pro dnešek dobré, až velmi dobré.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Svět.
1: Za 10 minut bude 6 hodin, to znamená, že je opět po týdnu čas na víkendové zamyšlení a tentokrát ho připravila Dagmar Ruščáková, která nás nechá nahlédnout do soukromí a prozradí nám, co nebo kdo ji v posledních dnech dělá radost.
2: Procházím před síní, když mě ze zamyšlení probudí prudký útok. Au, jehličkové zobky se mi sveřepě zakousnou do palce u nohy. Moje věknutí podbarví strašlivé, velmi legrační vrčení malého, leč rozhodnutého tvora. Ledva se osvobodím, útok pokračuje. Tentokrát je to přemírou roztomilosti, která mě rozesměje, přestože stisk malého ozubence zdaleka není zapomenut. Ano, máme doma štěně. Už týden žijeme s čerstvě dvouměsíčním pejskem, připomínajícím plyšové lední medvídě. Ve skutečnosti je to jen velice malý exemplář bílého švýcarského ovčáka. Máme radost. Naše stařičká Fenka stejného rodu však nadšení z nového přírůstku nezdílela a zatvrdila se. Pochopitelně vůči mně. Páneček v jejich očích nemůže spáchat nic špatného. A to má být co? Já to tu nechci. Nikdo se mě neptal. Vezměte to pryč. Byla tak naštvaná, že si ode mě ani pamlsek nevzala. A malého Rickyho začala důsledně, naštěstí však laskavě, ignorovat. Přiznám se, že jak mě na jednu stranu malý, trochu směšný a nesmírně milý Ricky pravidelně rozesmává, Ariščina nelibostně bolela. Vždyť ona i vedle mé postele ležela jen zády ke mně. Jaké výčitky jsem měla. Dokud jsem třetí den neviděla fotky z vycházky, které udělal můj muž svojí zrcadlovkou, vybavenou velmi slušným objektivem. Ari se směje. Ari si vycházku užívá, když na ní nevidím. Potvora moje milovaná tvrdohlava. Začala jsem být pozornější a brzy si všimla, jak se její odhodlání ke vzdoru drolí. Venku štěně začala hlídat a pouštět k sobě. Akceptovala jeho přítomnost v autě. No a včera v noci jsem pod slaboučkým světlem budíku uviděla, jak se k ní malý Ricky tulí a ona ho nechá. Ještě to chvilku potrvá, než zmizí poslední zábrany. Než ho Ari při zlobení raději srovná, než aby od něj odešla. Ale jsme na dobré cestě. A mě nesmírně těší, že jsme si s Rickym zjevně nekoupili štěstí jen pro sebe, ale i pro jednu stařičkou Fenku.

0: Prince, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vítězem prvního kola senátních voleb na Královéhradecku je Martin Dvořák z hnutí STAN. Vodohospodáři z povodí Labe dál evidují na řekách v kraji stav hydrologického sucha. Judista Lukáš Krpálek získal na mistrovství světa v Baku bronzovou medaili a dnešek přinese mraky, přeháňky a teploty maximálně 14 stupňů. Dobré ráno vám přesto přeje Alena Brantová.
2: Volby 2026.
1: Do druhého kola senátních voleb na Královéhradecku postupují Martin Dvořák ze STAN a Zuzana Ceralová-Petrofová za ODS. Volební účast v tomto okrsku byla 45% a do hlasování o nového senátora se zapojilo 46 tisíc voličů. Zuzana Ceralová-Petrofová získala 10 039 hlasů, diplomat a bývalý ministr Martin Dvořák 11 498 hlasů.
3: To druhé kolo bude na jedné straně pozitivní v tom smyslu, že budou se utkávat dva kandidáti z demokratického bloku a na druhou stranu to samozřejmě tím pádem znamená, že se budeme prát o stejné voliče. To, co já nabízím, je zkušenost z komunální, mezinárodní i vrcholné české politiky a myslím si, že to je něco, co mě do Senátu dobře kvalifikuje.
1: Dostatek hlasů naopak nezískala Jana Hůlková z ANO, ani třeba stávající senátor a člen hnutí Rozvíjíme Hradec Jan Holásek. Průtoky řek v povodí Labe zůstávají nízké, vyplývá to z aktuální zprávy, kterou zveřejnili vodohospodáři z povodí Labe. Ukazatel hydrologického sucha se týká 17 ze 133 sledovaných profilů. Orlicí v Týniště nad Orlicí protéká jen necelých 20% dlouhodobého říjnového průměru. Nádrž Pastviny je naplněná ze 40% a Rozkoš z 59%.
4: Nízké jsou také hladiny podzemních vod. V povodí Orlice a Horního Labe je vodohospodáři hodnotí jako mimořádně podnormální. Takovou hodnotu zaznamenali v 68% sledovaných vrtů. Oproti stejnému období loňského roku je tak situace výrazně horší. Situace se projevuje i na dalších řekách. Pod stanoveným limitem je například průtoku Pivy v Trutnově nebo Dědiny v Mitrově. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: S kvalitou života v Hradci Králové je spokojených 87% jeho obyvatel. Ukázali to výsledky sociologického průzkumu agentury STEM Mark. Respondenti vyzdvihují kulturu, sportovní vyžití i investice do zeleně. Kritičtí jsou naopak k situaci s parkováním a k bytové politice. Čtyřměsíční ošetření se zúčastnila víc než tisícovka lidí starších 18 let. Průzkum spokojenosti radnice pravidelně

0: Pravidelně zadává už 20 let, aby získala podklady pro další rozvoj města. Sport. Judista Lukáš Krpálek vybojoval svou čtvrtou medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz, když v posledním zápase porazil dvěma bodovanými technikami Fina Puumalainena. Pro Krpálka je to jeden z největších vrcholů úspěšné sezóny. Počasí. Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, na horách četnějšími. Ráno se budou ojediněle udržovat mlhy, později večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách na 4 až 7. Foukat bude mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 32 v Jičíně v Synajčínsku se jezdí kyvadlově. Důvodem je výstavba chodníků, která potrvá do konce října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné nedělní ráno všem, kteří už vstali, i vám, kteří si ještě užíváte nedělní lenošení. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnes oslaví například kulaté 60. oblíbený herec Pavel Řezníček, kterého znáte z mnoha pohádek, taky seriálu, a možná jste nevěděli, že v mládí hrál dokonce i skvěle fotbal. V této hodině se i fotbalu budeme věnovat, i když nebude v něm dominovat Pavel Řezníček, ale hradečtí otroci. Máme na dnešní ráno jako vždy připravenou pestrou směs. Podíváme se do historie našeho kraje, ale dojde i na příběhy ze života, které napíše jen sám osud. V Hradci Králové se kradla kola už za první republiky. Máme o tom mnoho dokladů z dobového tisku, jak pracovali tehdejší podvodníci. To se dozvíme v hradeckých minutách od historičky Pavly Korytenské. No a zábava, o tu se dnes postará svým vyprávěním bavič Jiří Vimr. Pavla Kindernajová zdraví od mikrofonu, máme neděli, takže dál přejeme hezké ráno i s rozhlasem.

0: štěstí, ale po její skladbě už pokračuje i náš seriál, ve kterém vybíráme zajímavosti a perličky z historie Hradce Králové a také z jeho okolí. A to společně s Janou Vojtíškovou z Hradecké univerzity a taky Pavlou Korytenskou z Hradeckého muzea. Všechny odvysílené díly, připomínám, doplněné i s obrázky a fotografiemi, najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle patří převážně období první republiky, takže dnes nám Pavla Korytenská potvrdí, že Hradec už v té době řešil problém cyklistů, který přetrvává až dodnes.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Už víme, že jízdní kola byla nepochybně nejrozšířenějším dopravním prostředkem hradečáků za první republiky. Dnes se zaměříme na ztracená a ukradená kola, o kterých pravidelně informoval dobový tisk, například Kraj Královéhradecký nebo Osvěta lidu. Vybrané ukázky nám ilustrují, že krádeže jízdních kol byly bohužel běžné i v prvorepublikovém Hradci Králové. Krádeže jízdních kol umožňují jejich neopatrní majitelé. V poslední době se opět značně rozmohly v Hradci Králové krádeže jízdních kol, které jejich majitelé nechali bez dozoru stát na ulici. Nejčastěji dochází ke krádežím na Ulrichově náměstí před prodejnou ASO, kde neopatrní cyklisté svá kola nechávají bez jakéhokoliv zajištění stát bez dozoru. Neznámý kolař řádí v Hradci dál. Přesto, že se policii v Hradci Králové podařilo již zneškodniti v poslední době několik zlodějů kol, krádeže kol neustávají. Podle všech známek provádí je nyní zloděj, který přišel z jiného rajónu. Rafinovaně připravil okolo školačku M. Krieglerovou z Hradce Králové, kterou požádal, aby mu došla pro zmrzlinu a že jí u kola počká. Děvče poslechlo a tak bylo okradeno. Trpí na jízdní kola. Pachatel krádeže jízdního kola, o kterém jsme informovali v minulém kraji, byl brzy četnictvem vypátrán. Byl jim 48-letý třebechovický bačkorář, nenapravitelný milovník kol, František Dvořák, který sám o sobě tvrdí, že nemůže vidět nikde stát opuštěné kolo. Je to prý již jeho nemoc. Jelikož v poslední době byla odcizena řada jízdních kol, lze usuzovati, že je má na svědomí Dvořák. Byl proto zatčen, i když se před četníky schovával v seně na půdě a dán byl do soudní vazby. A příště nehody na kolech.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte? Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je 18 minut po 6 hodině, za půl hodiny už by mělo být slunce nad obzorem, i když ten východ asi nás příliš těšit nebude, že bychom si užívali pestrobarevné oblohy, ale uvidíme. Oblačnost má být hustá, aktuálně se nám teploty v Královéhradeckém kraji pohybují od 2 do 7 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, na horách četnějšími. Ráno se budou ojediněle udržovat ještě mlhy. Později večer ale začnou srážky i místy oblačnosti ubývat. Teplotní maxima vystoupí na 11 až 14 stupňů Celsia. K tomu bude foukat jen mírný západní vítr. Rozptylové podmínky, díky tomu dobré až velmi dobré. No a biozátěž na jedničce.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát jsem zopakoval pozvání ke společnému putování světem pro Marii Imbrovou. Afrikanistka, diplomatka, cestovatelka i mecenáška afrických dětí a studentů by prý chtěla mít případný druhý domov v Zimbabwe. Často pobývá ve východočeském regionu, potkat jí můžeme třeba v safari ve Dvoře Králové. Chystá se ale do Rwandy, vyzná se v afrických hudebních nástrojích a nejen o tom vám také poví v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: teď už míříme na Kanárské ostrovy, kam se kdysi na dovolenou vydal herec a baveč Jiří Wimmer. A měl sebou tehdy i čepici, která pro něj měla velkou hodnotu, kdysi ji dostal totiž od jednoho Angličana.
1: Tak jsem si ji zamiloval a vzal jsem ji tam a samozřejmě jako vždycky někde něco zapomenu. V autobuse, který nás vez z letiště do těch apartmánů, já jsem ji nechal v tom autobuse. Já když takovýhle věci, které mám věnovaný a jsou trošku jako památeční, tak jsem hořekoval a tý naší průvodkyni, Španělce, která umí česky, hrozně roztomile jako žvatlala v tom autobuse, jak ještě, víte, já mám musím říci, že ještě s tým mým sklonovaný to není slavný. A já jsem se na ní obrátil, protože byla naše taková, jak si, když se něco, tak za ní. A já jsem říkal, prosím vás, slečno Fernandez, mně se, o nic nejde. A teď jsem jí namaloval, protože jsem tam měl, beru vždycky něco, si namaluju, tak jsem tam měl takový ty verzatelky různobarevný a krásně jsem tu čepici takhle vyvedl. Až je zavolá tomu řidiči, ale že to bude asi marný, protože oni celý týden už ten autobus zase vozí různý jiný lidi. Tak jsem už se z té čepice vzdával tohle. A on se neozval, asi bude pryč, víte. A my při odjezdu tím autobusem zase na zpáteční cestu na letiště, já jen tak tam si dávali ty... Já jsem to takhle prošel a ona tam byla, člověče. Na mě čekala, měla takovou radost. Já vždycky mám větší radost, než bych našel něco cizího a samozřejmě to skonfiskoval. Tak já mám větší radost z věcí, které někdy zapomněl, zase je najdu. Ještě větší, než bych to koupil v obchodě. A já jsem jí říkal, Ježíšmarja, víte, že tady, slyšu v nás, podívejte. A ona, vidíte u nás, že se nekrádá. U nás, že se nekrádá. A to by nebyl Čech, aby v tom autobuse někdo lakonicky nepoznamenal. Nebo neuklízí.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hned v prvním kole letošních voleb do Senátu bylo zvoleno 5 senátorů. Jsou mezi nimi i Jan Grulich z TOP 09 ve volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou a Jan Sobotka ze STAN z obvodu Trutnov. Ve Dvoře Králové nad Labem skončila obnova střední průmyslové a odborné školy. Královéhradecký kraj za ní zaplatil skoro 20 milionů korun. Více dozvíte ve zprávách celou. Divadelní spolek Stoch z Dlouhé Třebové rozšiřuje svůj soubor a hledá nové členy. Na dávnou tradici místního ochotnického divadla navázal v roce 2012 a od té doby pravidelně připravuje komediální představení. Se svými inscenacemi vyjíždí taky do dalších míst v regionu. V září zemřelo na českých silnicích 49 lidí, jde tak o druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Víc lidí přišlo na silnicích o život jen v srpnu. Vyplývá to z dat dopravní policie. Hokejisté Hradce Králové dnes nastoupí k utkání 10. extraligového kola proti Olomouci. Chtěli by se vrátit na vítěznou vlnu, kterou měli ve třech duelech před porážkou v Třinci. Dnešní zápas začne v 17 hodin. Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, na horách četnějšími. Ráno se budou ojedinělé objevovat mlhy. Později večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách na 4 až 7.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na D11 je na exitu 95 uzavřený sjezd ve směru na Polsko a nájezd ve směru na Prahu. Důvodem je budování napojení na dálnici D35. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce roku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Fotbalisté Hradce Králové přicházejí o svou nedobytnou tvrz. Bohužel v lize prohráli na domácím hřišti po druhé v řadě, když po Teplicích odvezl všechny body z Malšovické arény po výhře 4-2, taky brněnský Artis. Za utkáním se ohlédneme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové před 19:00, ale určitě vám budeme i příjemně hrát. No a za chvíli přidáme i pozvání k novým záletům. Hezké ráno.

0: Každou neděli po 9. dopolední si zve moderátorka Alena Zárybnická zajímavé hosty. No a minulou neděli jsme tak díky tomu zavítali do Špindlerova mlýna za náčelníkem lanovky Jiřím Kolínem. Pojďme si kousek toho povídání připomenout.
1: Co všechno je potřeba splnit pro to, abychom novou, nebo abyste novou lanovku uvedli do provozu?
2: Tak tím, že uvádíme do provozu novou nepoužitou lanovou dráhu, což v českých horách není poslední dobou úplně běžné, tak z tohohle pohledu je to samozřejmě všechno výrazně jednodušší a samozřejmě taky ekonomicky náročnější. Takže lanová dráha, tím, že je vyrobená podle posledních norem a předpisů, tak veškeré podmínky, co se provozu týče, splňuje. A ve chvíli, kdy je celá lanová dráha postavená, správně odladěná, nastavená technologie lanové dráhy, tak v první chvíli prochází technickou přejímkou, čemuž se říká technická prohlídka a zkouška uvádění do provozu lanové dráhy. U této kontroly proběhnou zejména zatěžovací zkoušky, kde se ověří kompletní funkčnost lanové dráhy, co se týče samotného zatížení, pohonu, funkce brzd a veškerých systémů, které lanovka obsahuje.
1: Pro mě, vstoupím tě do řeči, když mluvíš o té zatěžovací zkoušce, znamená to, že místo pasažérů se na sedačky lanovky dají třeba co? Pytle s pístem, kanistry s vodou?
2: Přesně tak. Ne každá sedačka. Polovina vozu lanové dráhy je zatížena nějakým závažím. To je relativně jedno jakým, jenom všechno musí být opravdu přesně správně spočítané, tak aby to odpovídalo požadavkům na samotné zatížení. Takže používají se, jak si sama řekla, pytle s pískem, barely s vodou, oblíbené jsou sudy s pivem, kterých je před sezónou všude dost, takže to bývá poměrně jednoduché a praktické řešení.
0: Tak to byl náčelník lanovky Jiří Kolín ve Špindlerově mlýně, ale dnes dopoledne už nás čekají další zálety, nové setkání Aleny Zárybnické a tentokrát u nás bude pěvec Štefan Margita.

0: Neděle 11. října, je to 284. den roku 2026, do konce roku zbývá 81 dní. No a pohled na minima maxima pro tento den. V roce 1877 byla naměřena ta minimální hodnota, kdy teploměry ukazovaly minus 1 stupeň Celsia. A nejvyšší, ta by se nám mnohým líbila, ta byla zaznamenána před 3 lety a dnes se k této hodnotě určitě nedostaneme, protože před 3 lety ukazovaly teploměry přes 25 stupňů Celsia letní hodnoty. Počasí. Letní hodnoty neslíbíme na ten dnešní den. Dívám se, máme tady čerstvou předpověď od meteorologa Tomáše Popelky a stále platí to, co už říkáme od včerejšího dne. Proměnlivost s přeháňkami na území Královéhradeckého kraje. Čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost, zejména v odpoledních hodinách. Místy i s přeháňkami na horách ten déšť může být výraznější. Ráno se budou ojediněle udržovat i mlhy a později večer začnou srážky a místy i oblačnosti přechodně ubývat. Maxima tedy 11 až 14 stupňů Celsia, na horách teploty do 7. Vítr bude foukat mírný západní, předpokládané množství srážek v nižších polohách do 4 mm, na horách to může být až 8. Rozptylové podmínky ty máme ale dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Fénix vstal z popela, jak zpívala Lucie Bílá. Hradečtí otroci taky doufáme, že povstanou, protože v posledním utkání se jim opravdu nedařilo. Včera jsem se jela podívat na Stříbrný rybník, kde byl den s myslivci a i přesto deštivé počasí přilákal mnoho lidí. Atmosféra tam byla báječná, jako slyšíte v týdnu v dopoledním Habaději. No ale když jsem projížděla právě kolem Malšovické arény, i ta lízátka, zdálo se mi, že svítí smutně. Viděla jsem fanoušky se šálami skleslé, ale určitě doufající, že není všem dnům konec. Sport. Fotbalisté Hradce Králové utržili nejtěžší porážku v Nové Malšovické aréně za její existenci, tedy za více než 3 roky. V 10. ligovém kole prohráli s nováčkem soutěže, s brněnským Artisem 2-4.
1: Zase doma 4 góly, prohrát druhý zápas doma, to nemůžeme udělat, to nejde. A ten způsob té prohry hlavně štve a každý musí začít sám u sebe, každý si musí to vyhodnotit ten zápas a to se nesmí opakovat takovýhle výkony.
2: Hodnotil až naštvaně porážku hradeckých fotbalistů jejich kapitán Vladimír Darida. Podle jeho názoru se jednalo o nejhorší výkon týmu od jeho loňského příchodu do týmu.
1: Takhle špatně jsme si tady nikdy nehráli. Spousty věcí tam nefungovalo. Myslím si, že v defenzivě jsme nebyli schopni vyhrávat souboje. Špatně jsme stáli, presovali jsme zbytečně nahoře, když jsme nemuseli, vedli jsme 1-0 a ten zápas jsme mohli mít pod kontrolou, mohli jsme se na něj počkat ve středním bloku.
2: Z dobrých bloků tak vyráželi do nebezpečných protiútoků fotbalisté brněnského Artisu. Po jednom z nich stanovil konečné skóre Štěpán Harazim, obránce, který zažil právě v Hradci Králové 5 fotbalových sezon. I proto, když rozvlnil soupeřovu síť, gól neslavil.
3: Asi z nějakého respektu, říkám, jak jsem přijel, tak to na mě dolehlo. Já jsem se tady cítil prostě 5 let jako doma a na každého jednoho z nich mám jako krásné vzpomínky. A i z respektu jako k lidem, tak jsem to cítil v tu chvíli.
2: Jinak se ale fotbalisté Brna museli na východě Čech cítit velmi dobře. A nebylo to poprvé. Do ligové tabulky totiž zapsali teprve 2. výhru a ta první se zrodila v Pardubicích.
4: V Pardubicích 3 body, tady 3 body, takže určitě dobrý. No škoda, že jsem nejdem ještě.
2: Vtipkoval po utkání hlavní trenér vítězného Artisu Roman Nádvorník, který si ale jinak zisku 3 bodů v Malšovické aréně velmi vážil.
4: Jsem rád, že jsme to zvládli, ale hlavně jsem rád i za ten herní projev, který prostě byl, a že jsme byli schopni i takhle kvalitní mužstvo jako ten Hradec je, tak prostě přehrát.
2: Díky tomu se fotbalisté brněnského Artisu odpoutali od poslední dvojice tabulky Zlína a Slovácka. Tým Hradce Králové se místo návratu do elitní šestky zastavil na průběžném 9. místě. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Jičíně se do zastupitelstva dostalo 8 politických stran a hnutí. Hrádek na Hradecku převezme od církve kostel, rozhodli o tom obyvatelé v referendum. Hradečtí basketbalisté porazili Děčín až v prodloužení a neděle bude zamračená a deštivá s teplotami do 14 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová.
2: Volby 2026.
1: Nové zastupitelstvo v Jičíně bude složené z členů 8 politických stran a hnutí. Zvítězilo hnutí Patrioti a JDK s více než 23,5% hlasů. V 21 členem zastupitelstvu tak získalo 6 mandátů. Druhé skončilo hnutí ANO, které má v novém zastupitelstvu 4 mandáty. Sdružení nezávislých kandidátů Aktivní Jičín získalo 3 mandáty. Lídr hnutí Patrioti a JDK Jan Zachoval chce při jednáních složit co nejširší koalici. Prioritou je podle něj doprava ve městě.
3: Oprava komunikací a řešení dopravy, to je priorita číslo 1, která fakt výčině vázne. A pak opravdu se budeme snažit dostat všechno, co jsme slíbili, opravdu připravovat koncepční dokumenty pro správný rozvoj města. Dobře nasměrovat město.
1: Obyvatelé Hrádku u Nechanic na Hradecku v místním referendum rozhodli o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Pro převod památkově chráněného kostela do majetku obce hlasovalo 52 lidí, proti bylo 43. 5 hlasovacích lístků bylo neplatných. K referendu přišlo přesně 100 voličů. Nově zvolené zastupitelstvo teď zahájí jednání s církví o bezúplatném převodu kostela. Ten by dál mohl sloužit bohoslužbám. Obec ho chce ale využívat i ke kulturním akcím nebo svatbám. Ve dvoře Králové nad Labem skončila obnova střední průmyslové a odborné školy. Královéhradecký kraj za ní zaplatil téměř 20 milionů korun. Budova získala kompletní zateplení, novou střechu a klimatizaci. Dělníci navíc zrekonstruovali školní kuchyni.
4: Stavební práce na snížení energetické náročnosti historického objektu v areálu bývalé Bauerovy továrny trvaly od dubna. Školní kuchyně prošla proměnou v létě. Denně připravuje přibližně 1000 obědů, a to nejenom pro studenty, ale také pro veřejnost. Pro kraj jde o další z řady investic do vlastních středních škol. Ze dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Hradečtí basketbalisté porazili v nejvyšší soutěži Děčín 99-93 po prodloužení. Z utkání ale málem odešli s velkým zklamáním, protože v poslední čtvrtině ztratili v ligovém duelu náskok 23 bodů. Výkon soupeře v závěrečné čtvrtině ocenil i hradecký křídelník Tomáš Dvořák.
5: Myslím si, že děčínský mladáci ukázali, co v nich je, a začali fakt dobře bránit. Udělali, co mohli, a my jsme vlastně nehráli naší hru kvůli tomu. A naštěstí to dopadlo tak, že jsme šli do prodloužení a tam jsme ukázali, že jsme byli lepší tým.
2: Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně odpoledne místy s přeháňkami.

0: Na horách četnějšími. Ráno se budou ojediněle udržovat mlhy. Později večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách na 4 až 7. Foukat bude mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné nedělní ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Slunce pomalu vychází, neděle se rozjíždí v plné parádě. Pokud přemýšlíte, kam se v našem kraji vydat na výlet, budeme mít pro vás tip. Ve Vysokém nad Jizerou totiž začíná tradiční přehlídka venkovských divadel Krakonošův divadelní podzim. Na přehlídku divadelních souborů vás necháme nahlédnout v naší reportáži. A pozor, ráno samozřejmě zpříjemníme i soutěží. Zahrajeme si o unikátní CDčko z radioservisu Půlnoční party s dosud nevydanými nahrávkami Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. A pro milovníky skvělé muziky máme i dvě vstupenky na velkolepý koncert Pirate Swing Band Queen University Swing Gala 2026, který proběhne 4. listopadu v hradeckém Aldisu. Příjemně s námi nový den odstartujte.

0: Neděle 11. října ve Vysokém nad Jizerou začala tradiční národní přehlídka venkovských divadelních souborů Krakonošův podzim. Do nejvýše položeného kamenného divadla v Čechách a zároveň do města s nejstarší ochotnickou tradicí u nás, zapsanou na seznam UNESCO, vás teď zveme na divadelní svátek, jehož atmosféra i úroveň je pověstná.
1: 57. Krakonošův podzim. Všechno se tento ročník koná v odlesku zápisu do UNESCO a toho výročí 240 let.
2: Od prvního světského divadelního představení tady ve Vysokém, a tedy i v Čechách.
1: Svatava Hejralová, ředitelka Vysocké divadelní přehlídky. Všechno už je v běhu. Časopis Větrník, výstavy, semináře. V pátek už odehrála Šítina, ty přijeli s Monty Pythonem, krása. V sobotu dvě představení, Horšovský týn. Letos ostře nabito.
2: Je opravdu nabitý program. Většinu těch představení jsem viděla, jsou opravdu pěkná, tak si myslím, že diváci budou spokojení. A když už jsme u těch diváků, jsou skvělí. Zaplnili nám představení co představení a ještě nám lístky chybějí. Je to úžasné.
1: Koho budete dnes vítat?
2: Soubor Spolné, zkušený tady u nás.
1: S Napínavou detektivkou.
2: A budeme vítat nováčka ze Suchdolu.
1: Nad Lužnicí, to bude slečna Márplová. A Bole Radice pondělí, taky Bardi.
2: Tentokrát přivezou studentské představení, samozřejmě soutěžní, Romeo, Juliet a Tma od Otčenáška.
1: A host? Zítra odpoledne herec Jaroslav Satoranský. A během týdne je na programu i podsta legendárnímu seriálu Meš, pohádka, situační komedie s italským temperamentem, komedie Třeskutá s komentovaným Hamletem i hořkosladká reví o údělu matek. A závěr sobota Čarodějky ze Salému.
2: Host přehlídky. Jelenice jsou městský soubor a my takhle aspoň můžeme vrátit to, když hrajeme my u nich, aby oni si zahráli u nás.
1: A co Bál Sejkorák bude?
2: Samozřejmě bude zase na velkém sále, tak aby se dalo vyprávět, zatancovat, pospívat si, prostě posezení.
1: Sedíme v hospůdce, která se letos jmenuje Tálie. Tady je jevišťátko Loutkového divadla a tady pod tím heslem Byli jsme a budem. Je vždycky nějaké aktuální seskupení Loutkové, tak tentokrát rok 1786.
2: Máš pravdu, to, co hrajeme na velkém jevišti, hře Sen o Tálii, takže Jan Petruška se žáky, jak hrajou Brunzvíka.
1: Tak tedy zlomte vás.
2: Čertěvem.
1: Z Vysokého nad Jizerou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Podzim už se nám ukazuje i v Královéhradeckém kraji v plné síle. Někteří jste rádi za déšť, samozřejmě za zbarvené listí a za to, že se dá velmi příjemně dýchat, ale přeci jenom pro pořadatele to nebylo úplně optimální včera a dnes, kde budou akce, tak i s tou vodou se musí opět v odpoledních hodinách počítat. Aktuálně venku nižší teploty pohybují se od 2 do 7 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: A příliš vzhůru nám ani dnes stoupat nebudou. Počítejte s tím, že bude velmi proměnlivé to počasí a bude to i s přeháňkami. Čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost, zejména v odpoledních hodinách místy s přeháňkami na horách. Ty přeháňky budou četnější. Ráno se někde mohou ojediněle udržovat mlhy, buďte opatrní. Až později večer začnou srážky ubývat a začne se rozpouštět jenom místy i ta větší oblačnost. Maxima teplotní vystoupají k 11 až 14 stupňům v těch nižších polohách. Na horách se v maximech budou držet mezi 4 a 7 stupni. Vítr k tomu mírný západní. Napršet by tedy mohlo do 4 mm, na horách až do 8 mm. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: Ano, je tady naše nedělní ranní bleskovka. Pokud nás právě posloucháte, máte šanci získat balíček cen. Zahrajeme si o CDčko z radioservisu Půlnoční party Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra s dosud nevydanými unikátními nahrávkami. A k tomu přidáme další dvě vstupenky na show Pirate Swing Band Queen Anniversary Swing Gala 2026, která proběhne 4. listopadu v Hradci Králové v Aldisu. Jiří Ševčík v oficiální spolupráci s legendárními Queen přiveze do Česka jedinečnou expozici raritních artefaktů a kostýmu Freddieho Mercuryho, takže je opravdu velká akce. Můžete zkusit zabojovat o tuto cenu. Takže k soutěžní otázce. V těchto dnech, jak jste mnozí určitě zaznamenali, se ve světě udělují prestižní Nobelovy ceny. No a my se ptáme, který významný český básník jako jediný Čech v historii získal právě Nobelovu cenu za literaturu.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tady bleskovka, kdo se dovolal, krásné ráno. Tak tady někdo nevydržel, no tak dáme šanci někomu dalšímu. A jste to vy, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
2: Richard.
1: Ano, tak pane Richarde, kdo myslíte, že to byl?
2: Já myslím, že to byl Jaroslav Seifert.
1: No a to si myslíte správně. Jo, tak to se mi líbilo, ta reakce. Samozřejmě vítězoslavná. No, připomínáme ho v den výročí, protože on ji obdržel právě 11. října, i když už to bylo před mnoha lety, bylo to v roce 1984. Takže gratulujeme, CDčko i lístky do Aldisu jsou vaše. No a řekněte ale při příležitosti této otázky, čtete? Máte rád literaturu, knihy?
2: Hodně čtu.
1: Hodně čtete. A čtete?
2: Možná, že až moc.
1: No, tak to není na škodu, protože mě to zaujalo teď v souvislosti s tím novým udílením. Tak to možná víte, kdo získal tu letošní Nobelovu cenu za literaturu.
2: Nevím, přiznám se.
1: Kanadská básnířka to byla Anne Carsonová a mě zaujalo, že ona říkala právě, že lidé už nečtou a ona se věnuje proto próze. Ano, ona to píše tak básnicky zpracované, ale až do těch historických záležitostí, protože překládá i antiky, jako byl Sofokl a tak dále, takže určitě velmi zajímavé. Ještě jsem neměla šanci, také ráda čtu, neměla jsem šanci, ale možná je to vidina toho, že si počteme. Tak jo, tak příjemné čtení, příjemný poslech, pane Richarde, a samozřejmě užijte si naši nedělní výhru. Mějte se krásně.
2: Díky.
1: Naschledanou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Do druhého kola letošních senátních voleb postupuje 11 žen, o 6 víc než před 2 lety. Senátorský post obhajují 2. Starostou 20-tisícového Náchoda pravděpodobně zůstane Jan Birke. Jeho uskupení Jan Birke pro Náchod dostalo od voličů přes 36% hlasů a v 27členném zastupitelstvu má 11 mandátů. Dosavadní starosta pak získal 3310 preferenčních hlasů, nejvíc ze všech kandidujících. Kostelci nad Orlicí dnes odhalí 4 kameny zmizelých, věnované rodině Zinerových. Jde o malé mosazné destičky zapuštěné do chodníku na památku obětí nacistické perzekuce. Pietní setkání začne ve 14 hodin před domem číslo 203 v Husově ulici. Od začátku měsíce vyšetřuje státní veterinární správa možný výskyt nákazy virem Shamonda v Česku. Ten ohrožuje skot, koně, ovce a kozy. Přenáší ho krev sající hmyz. Lidem nebezpečí nehrozí. Druhá říjnová neděle tradičně nabídne nejtěžší překážkový dostih kontinentální Evropy. Do 136. ročníku Velké Pardubické vyrazí jenom 10 koní, tedy nejméně od roku 1993. Na trať vyběhnou v 15:30 odpoledne. Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, na horách četnějšími. Ráno se budou ojediněle udržovat mlhy, později večer začnou srážky a místy i mraky ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách na 14 až 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici číslo 14 na Náchodsku počítejte s omezením u Dolní Radechové. Kvůli pracím na silnici se tam jezdí kyvadlově. Omezení potrvá do 18. prosince.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi, že posloucháte, i když i knihy jsou krásnou záležitostí. Jak říkal v soutěži i pan Richard, který mi pak snad se nebude zlobit, ale prozradil mi, že teď bude číst hlavně odbornou literaturu, protože začal opět studovat, a to konkrétně veřejnou správu. Takže hodně štěstí samozřejmě přejeme, ale nejen jemu, všem, kteří po těch nových vědomostech prahnete. My něco nabídneme určitě v našem dalším vysílání, i když za malou chvíli to trošku okořeníme pochoutkovým rokem, protože jak jistě víte, na podzim si s námi budete moci užít posvícenské pečení. O 6 skvělých posvíceneckých pochoutek se s námi podělí i jeden z vítězů soutěže Peče celá země, Vojtěch Vrtiška. No a co bude péct dnes v pochoutkovém roce, to se dozvíte za okamžik. Teď ale s přáním příjemného probouzení Martin Maxa a tak taky Václav Neckář. Hezké nedělní ráno.
3: A co má být, tak jsem to já.

0: Dnes nás v pochoutkovém roce čeká první posvícenecké pečení s Vojtou Vrtiškou, vítězem televizní soutěže Peče celá země. Týden co týden s námi bude péct a naučí nás postupně 6 svých oblíbených posvícenských pochoutek. Za prvním receptem se s mikrofonem vydal Patrik Rozehnal.
1: Je, ty máš plišovýho dorta.
2: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
3: Ani makronky, ani dort nás letos na podzim s Vojtou Vrtiškou nečeká. Využijeme prostě podzimních surovin a tradic, které se k tomuto období váží. Takže jakých plodů a surovin si užijeme při tom pečení, Vojto?
2: Všechno máme, kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
3: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
2: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky.
3: K pečení, k přípravě budeme samozřejmě potřebovat i robota. Ten za nás odvede tu nejtěžší práci.
2: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu a pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
3: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
2: Tak jo, tak jo.
4: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.
3: Když jsme tak pekli, tak jsme si říkali, jak se vlastně říká té nádobě, do které umístíme všechny ty suroviny.
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Jak té nádobě říkáte vy? Třeba nám i o tom napište. Vytvoříme desert, který si zamilujete. Bude vám určitě chutnat a budete chtít, aby vám ho někdo na talíř naložil.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko, řekl když jsem plně.
0: Na první Vojtovy recepty se můžete podívat už teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz, kde také probíhá hlasování pro nejlepší recept desetiletí. Každých 24 hodin připomeňme, že můžete svému favoritovi poslat hlas a sami tak zabojovat o řadu cen, třeba o poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup elektrických spotřebičů do kuchyně nebo naprosto nové kuchařky, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Takže doporučujeme poslouchat dnes po 10. hodině pořad Pochoutkový rok a dozvíte se víc.

0: Je 7:45, předpokládám, že většina z vás už má v tuto chvíli spánku tak akorát dost a pomalu přemýšlíte, co vás dnes čeká. Ale představte si, že byste za to, že se pořádně vyspíte, dostali 250 000 korun. Přesně to se stalo v Japonsku, kde uspořádali soutěž s názvem Mat Race. Desítky lidí tam dostali za úkol co nejrychlejší a nejtvrdší spánek na matracích a jejich mozkovou aktivitu přitom hlídali i speciální přístroje. Vítězka si tedy nakonec za poctivou 90-minutovou pauzu odnesla v přepočtu přes 300 tisíc korun. No ale jak se dočtete i na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz, ono to sice zní jako sen každého z nás, ale pro Japonsko je to celkem vážné téma, protože právě Japonci patří k národům s vůbec nejkratší dobou spánku na světě. V průměru tam naspí jen kolem 7¾ hodiny a chronickou nespavostí tam trpí na 10 milionů lidí. Důvodem je extrémní pracovní nasazení a taky dlouhé přesčasy. Takže pokud jste dnes spali trochu déle a zrovna si se šálkem kávy říkáte, že jste tak trošku lenošili, tak buďte na sebe hodní. Vlastně jste udělali to nejlepší pro své zdraví.
1: Počasí.
0: Ano, i v průběhu toho dnešního dne bude to takové spací. Pokud rádi odpočíváte za zvuku deště, tak bude příležitost, ale spíše v těch odpoledních hodinách, protože už pohled z okna naznačuje, že teď to máme takové příjemné, zlatavé, ale bude to proměnlivé a to slunce se teď asi neprobojovává na všech místech Královéhradeckého kraje. Čekáme proměnlivost s přeháňkami, které by měly přijít v těch odpoledních hodinách a na horách by měly být četnější. Nejvyšší teploty se nám vyspělají na 11 až 14 stupňů Celsia, na horách jen k 7 stupňům. Rozptylové podmínky ale budou až velmi dobré a biozátěž zůstává na jedničce. Takže taková ta klasika podzimní je dnes před námi v neděli 11. října.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: V Šarmu se na podzimní plány zeptáme úřadující šarmantní osobnosti Jitky Molavcové. V kosmetickém rádci probereme nové trendy v estetické medicíně a upozorníme na některá nebezpečí vlivu sociálních sítí. Taky si připomeneme zakladatele krevních skupin a jejich význam pro naše zdraví a chybět nebudou ani další pravidla etikety.
1: Šarm v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Výsledky letošních voleb už jsou kompletně sečtené. V Hradci Králové bude o koalici jednat vítězné HDK a TOP 09 s dalšími dvěma subjekty. 10 koní dnes odstartuje do 136. ročníku Velké Pardubické. A dnešek přinese proměnlivou oblačnost, místy přehánky a teploty do 14 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová.
3: Volby 2026.
2: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Jako poslední je statistikům odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí hnutí STAN s více než 23% hlasů. Celková volební účast v letošních komunálních volbách dosáhla 48%. Jednání sestavení povolební většiny v zastupitelstvu v Hradci Králové povede vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Další potřebné hlasy by mohla přidat koalice Pirátů a Starostů se sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Případná trojkoalice by v 37 členem zastupitelstvu získala 20 mandátů. Cílem je dohoda, která Hradci Králové zajistí stabilitu, říká předsedkyně HDK a dosavadní primátorka Pavlína Špringrová.
4: Ta spolupráce je v tuhle chvíli na stole, je daná. Uvidíme, jestli se nějakým způsobem rozšíří. My se musíme bavit o tom, jaké projekty vnímáme jako prioritní, co jsou pro nás ty červené linie. A pokud se domluvíme na těch programových prioritách, tak budeme pokračovat dál, budeme se bavit o nějakém obsazení personálním.
2: Druhé v Hradci Králové skončilo hnutí ANO s 10 mandáty. Čtvrtá ODS má 4 mandáty, 3 zastupitele bude mít na 5. místě náš Hradec. 6. je Změna pro Hradec se 3 mandáty. V Česku je kvůli suchu málo žaludů a kaštanů. Na některých místech tak budou muset myslivci zvěř přes zimu přikrmovat. Žaludy, kaštany a bukvice potřebuje divoká zvěř i před zimou, aby se připravila na nízké teploty. Hladová zvířata můžou způsobovat větší škody na polích. Je taky pravděpodobné, že se budou stahovat víc k městům. Podle myslivců by ale zvýšená migrace zvěře mohla usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště.
3: Sport.
2: Druhá říjnová neděle tradičně nabídne nejtěžší překážkový dostih kontinentální Evropy. Do 136. ročníku Velké Pardubické vyrazí jenom 10 koní, tedy nejméně od roku 1993. Na startu ale nebudou chybět dva minulí vítězové, Sakamiro a Godfrey. O svůj čtvrtý triumf v kariéře se pokusí zabojovat žokej Josef Bartoš.
5: Arukadias je výborný kůň z Francie koupený. Má za sebou jednu Velkou Pardubickou, kde byl 11. a letos byl 2. v kvalifikačním dostihu na Velkou Pardubickou, takže bychom chtěli dosáhnout třeba umístění mezi prvními 5.
2: 136. Velká Pardubická odstartuje v 15:30 odpoledne.
3: Počasí.
2: Čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, na horách četnějšími. Ráno se budou ojediněle udržovat mlhy. Později večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách na 4 až 7. Foukat bude mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dělníci opravují na Hradecku most u obce

0: Polohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné, ničím nerušené nedělní ráno všem. Pokud jste si dnes přispali, udělali jste si skvělou kávu a právě prostíráte k nedělní snídani, děláte co nejlepší, co můžete. Vítáme vás u vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Věděli jste, že právě dnes si připomínáme 135 let od chvíle, kdy bylo nedaleko Stockholmu založeno vůbec první muzeum pod otevřeným nebem na světě, slavný Skansen, který se stal předlohou pro celou Evropu. No ale nemusíme jezdit až do Švédska. Královéhradecký kraj a jeho okolí má v tomto oboru naprosto skvělé tradice a poklady, ať už jde o muzea v přírodě nebo roubené stavby, které nám připomínají život našich předků. Jestli nás dnes takové historické toulky budou lákat ven, to už napoví předpověď meteorologa Tomáše Popelky, se kterým se určitě za chvíli spojíme, ale především v dalších minutách pro vás máme i kompletní přehled výsledků voleb v našem kraji. Česko má za sebou volby do zastupitelstev a senátu. Přehled hlavních výsledků z Královéhradeckého kraje nabídneme za 5 minut. Hezké ráno.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové. Lidé v Česku si zvolili nové členy obecních zastupitelstev i části Senátu. V komunálních volbách účast celorepublikově jen mírně překročila 47%. Kandidátům do Senátu odevzdalo svůj hlas ještě o 5% lidí méně. Výsledky v Královéhradeckém kraji teď společně shrneme s naším reportérem Václavem Plecháčkem. Vaško, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Na úvod pojďme tedy do krajského města, do Hradce Králové. Jak dopadly volby v krajském městě?
1: No, jednání o sestavení povolební většiny v zastupitelstvu v Hradci Králové vede vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Další potřebné hlasy by mohla přidat koalice Pirátů a Starostů se sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Tahle případná trojkoalice by v 37 členem zastupitelstvu získala 20 mandátů. Podle předsedkyně HDK a dosavadní primátorky Pavlíny Špringrové je cílem dohoda, která Hradci Králové zajistí stabilitu. Se zástupci hnutí ANO, které získalo 10 mandátů, Pavlína Špringrová během dneška jednat nebude.
0: Posuneme se teď k výsledkům v okresních městech našeho kraje. Znáš podrobnosti k volebním vyjednáváním?
1: Dokonce už některé konkrétní věci. Jasno je, v druhém největším městě Královéhradeckého kraje Trutnově koalici v tom 30-tisícovém městě vytvoří vítězná ODS s uskupením Adresa Trutnov a Volbou pro město. Ve 33 členem zastupitelstvu bude mít zmíněná trojkoalice 24 hlasů a ve funkci by měl pokračovat stávající starosta a lídr ODS Michal Rosa. Starostou 20-tisícového Náchoda pravděpodobně zůstane Jan Birke. Jeho uskupení Jan Birke pro Náchod získalo v 27 členem zastupitelstvu 11 mandátů. Sám dosavadní starosta získal 3310 preferenčních hlasů, nejvíc ze všech kandidujících. Jednání o spolupráci zahájí se zástupci uskupení Žijeme Náchodem a Patrioty Náchoda. No a pokud se domluví, budou mít 17 hlasů ze 27. Hnutí ANO se třemi mandáty zůstane v Náchodě s největší pravděpodobností znovu v opozici. SPD se v Náchodě do zastupitelstva nedostala. V Jičíně tam zvítězilo hnutí Patrioti a JDK s víc než 23,5% hlasů. V 21 členem zastupitelstvu tak získalo 6 mandátů. Druhé skončilo hnutí ANO, které má v novém zastupitelstvu v Jičíně 4 mandáty. Sdružení nezávislých kandidátů aktivní Jičín má 3. Lídr hnutí Patrioti a JDK Jan Zachoval chce při jednání složit co nejširší koalici. No a ještě Rychnov nad Kněžnou. Tam vyhrálo s necelými 22% hnutí nezávislí za Rychnov s lídriní Danou Spejchalovou a získalo 5 mandátů. Stejný počet křesel má hnutí Rychnov Plus, které vede Jana Drejslová. Obě přitom byly v minulém volebním období místostarostkami. Do zastupitelstva se dostalo dalších 5 uskupení, včetně hnutí ANO nebo Není nám to jedno s podporou Východočechů. Podle Dany Spejchalové z hnutí nezávislí za Rychnov čeká lídry uskupení po volební vyjednávání.
0: Ve třech okresech Královéhradeckého kraje volili lidé i do Senátu. S jakými výsledky?
1: Senátorem za Trutnovsko zůstává Jan Sobotka z hnutí STAN. Ve volbách uspěl hned v prvním kole. Hlas mu odevzdalo přes 8,50% voličů. Primářka očního oddělení Trutnovské nemocnice Zuzana Chovancová, navržená hnutím ANO, dostala necelých 29%, Radek Mráz z SPD 7% a kandidát pro Hynek Beran 5,5% hlasů. Ani na Rychnovsku se senátor nemění, dalších 6 let to bude Jan Grulich z TOP 09, získal 62% hlasů, jeho soupeřem byl poslanec Petr Sadovský z hnutí ANO. No a naopak na Hradecku musí voliči k druhé kolu, do něj postupují Martin Dvořák ze STAN a Zuzana Cerelová Petrofová za ODS. Naopak neuspěla Jana Hulková z ANO, ani třeba stávající senátor a člen hnutí Rozvíjíme Hradec Jan Holásek.
0: Tolik tedy volební souhrn od Václava Plecháčka, který dál sleduje i ta povolební vyjednávání. Děkujeme, hezké ráno.
1: Hezkou neděli.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 17 minut po 8 hodině. Budeme se radovat z dnešního počasí, tak to zjistíme právě teď.
1: Počasí.
0: Meteorolog Tomáš Popelka už je s námi ve spojení. Pane Popelko, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: No, sluníčko bojovalo na začátku dne, ale nevím, bude to podobné jako včera, kdy celý den propršel? Kolik těch srážek nás asi tak čeká? Co tam máte před sebou?
2: No, přešla nás včera studená fronta, to je pravda, ale zatím se k nám rozšiřuje oblast vysokého tlaku vzduchu, alespoň přechodně, takže dneska to bude spíš takové, no, jak si říkat, aprílové počasí, ale takové hodně proměnlivé. Zatím by postupně začala se skákat kupovitá oblačnost, takže to bude chodit spíš v takových pásech. Takže nějaké sluníčko se nám určitě objeví, no a objeví se hlavně během dne přeháňky na nejčetnější bohu, samozřejmě na horách, ty jsou proto ty podmínky nejvhodnější, no a později večer a spíš k večeru, začnou ty srážky postupně ubývat, oblačnost zase bude protrhávat a teploty podobně jako včera 11 6, až 14 stupňů, vítr bude foukat od západu 2 až 6 metrů.
0: Mm-hmm. No a na zítra nějaká změna s novým pracovním týdnem?
2: Ani ne, víceméně v noci ještě bude zpočátku oblačnost zataženo a hlavně na horách by se objevily přehánky, tam se mohou někde na 11 metrů, to znamená někde na hřebenech obejít smíšené mnou sněhové, takže...
0: Sněžit bude.
2: No jo, ale to se neudrží, to jako může být v klidu.
0: Dobře.
2: Teploty by klesly na 6 až 3 stupně a mohou se objevit tam, kde bude málo oblačnosti i při zemním mrazíky, vítr bude foukat od západu až 5 metrů, ale zítra přes den bude jako oblačné až pojasné počasí, jak to vypadá, přehánky by se objevily opět zase jenom na horách a hlavně v Krkonoších, někde na těch 11 metrů, asi i smíšené nebo sněhové. A večer potom budou srážky ustávat, oblačnost ubývat, teploty zase 11 až 14 a vítr západ, sever západ 2 až 6 metrů. Večer potom vítr zeslábne.
0: Já se nám bude stýskat, jak jste nám vždycky říkal, bude krásný den, 25 stupňů Celsia, celý den sluníčko. Je podzim, ale my jsme na to připraveni, samozřejmě. Počkáme si a voda nám napadne a snad nám to krásně zalije i ten Královéhradecký kraj. Pane Popelko, děkujeme za předpověď, hezkou neděli.
2: Díky, napodobně.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Láska.
1: Yes, we can.
0: Neděle 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách, kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily Deschanel. Já přeju hezkou neděli.

0: Police, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělavani.cz.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hned v prvním kole letošních voleb do Senátu bylo zvoleno 5 senátorů. Jsou mezi nimi i Jan Grulich z TOP 09 ve volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou a Jan Sobotka ze STAN z obvodu Trutnov. Ve dvoře Králové nad Labem skončila obnova střední průmyslové a odborné školy. Královéhradecký kraj za ní zaplatil bezmála 20 milionů korun. Budova získala kompletní zateplení, novou střechu a klimatizaci. Dělníci navíc zrekonstruovali školní kuchyni. Divadelní spolek Stoch z Dlouhé Třebové rozšiřuje svůj soubor a hledá nové členy. Na dávnou tradici místního ochotnického divadla navázal v roce 2012 a od té doby pravidelně připravuje komediální představení. Se svými inscenacemi výjíždí taky do dalších míst v regionu. V září zemřelo na českých silnicích 49 lidí. Jde tak o druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Víc lidí přišlo na silnicích o život jenom v srpnu. Vyplývá to z dat dopravní policie. Hokejisté Hradce Králové dnes nastoupí k utkání 10. extraligového kola proti Olomouci. Chtěli by se vrátit na vítěznou vlnu, kterou měli ve třech duelech před porážkou v Třinci. Dnešní zápas začne v 17 hodin. Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, na horách četnějšími. Ráno se budou ojediněle udržovat mlhy, později večer začnou srážky a místy i mraky ubývat. Teploměr ukáže od 11 do 14 stupňů, na horách jenom 4 až 7.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na D11 je na exitu 95 uzavřený sjezd ve směru na Polsko a nájezd ve směru na Prahu. Důvodem je budování napojení z dálnici D35. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce roku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A my vám dál z Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme šťastnou cestu do nedělního dne, které má 11. říjnový den máme. A máme za sebou sobotu, která byla v mnoha ohledech, řekněme, dramatická a napínavá. Sledovali jsme s vámi sčítání hlasů v komunálních volbách. Počítala se každá obálka, rozhodovalo se o tom, kdo povede naše obce a města. Myslím, že je velmi zajímavé, že se ukázalo i, že v některých městech sociální sítě realitu rozhodně neukazují, někoho to potěšilo, jiné zklamalo, což je úplně přirozené, že to v nás probouzí následně emoce. Ale v neděli ráno už snad politické napětí trošičku mizí a zůstává to nejdůležitější, a to je náš domov. Sousedské vztahy, pozdravy na ulici a taky to, jak se nám společně v našem kraji žije. Bez ohledu na výsledky jsme to pořád my, sousedé z jedné ulice, z jednoho města, vesnice, z jedné kraje, tak popřejme našim zastupitelům moudrost a nám všem neděli plnou klidu a také pohody. Za chvíli k tomu klidu přidáme i tradiční rubriku Hezky česky, teď na téma slovní zásoba.

0: Teď už nabízíme další vydání naší jazykové rubriky. Slovo dostane královéhradecká jazyková poradkyně Dagmar Magincová a Zdeněk Novák s otázkami. Dnes odpovíme na dotaz jednoho z posluchačů.
1: Hezky česky.
2: Dnes to bude taková statistika a jsem zvědavý na odpovědi, protože jeden z posluchačů nám napsal, kolik slov má vlastně čeština ve srovnání s jinými jazyky. Tak nejprve, kolik má čeština slov, víme to?
3: No víme to tak zhruba.
2: Plus mínus, takže kolik?
3: Plus mínus se říká, že 250 tisíc slov. Ten údaj vychází z příručního slovníku jazyka českého, který vznikal ve 20. století na základě excerpcí literatury a žurnalistiky a z toho se tedy ten počet odvozuje.
2: Takže 250 tisíc slov, cirka čtvrt milionu, můžeme hezky říct.
3: Tak.
2: Přičemž samozřejmě nějaká aktivní slovní zásoba, tedy slova, která se používají stále a hlavně, tak to činí tak od těch 3 tisíc do 10 tisíc slov, že jo?
3: Přesně tak, to rozmezí je docela široké podle toho, kolik je nám let, jaké máme vzdělání, v jakém oboru se pohybujeme a podobně.
2: Dobře. A to srovnání tedy, když říkáme čtvrt milionu slov má čeština, tak když se podíváme na jiné jazyky, které často používáme, vyhráváme v tom počtu, jsme bohatější jazyk na třeba různá synonyma a nebo vyhrává angličtina, němčina, francouzština, co?
3: No, tak nad těmihle světovými jazyky nevyhráváme ani náhodou. U angličtiny se ten hrubý odhad uvádí dvojnásobný, takže 500 000 slov. To je docela rozdíl. U němčiny se říká, že buď tak 350 tisíc, anebo 400 tisíc, pokud se totiž počítají složeniny. Tam ta kompozita jsou hrozně častá.
2: V němčině je, to jsou slova na celý řádek.
3: No přesně, proto neumím německy. No a jestli někde trochu vyhráváme v počtu slov, tak je to pravděpodobně nad ruštinou, kde se uvádí ta hrubá slovní zásoba asi 200 tisíc. Ale zase záleží na tom, kdo a jak to počítá.
0: Další zajímavé zamyšlení s Dagmar Magincovou. No, český jazyk s vámi opečováváme a vyzdvihujeme v našem vysílání a budeme v tom pokračovat. Další zajímavost, případně raritu, nabídneme zase za týden.

0: Podzim už je cítit ve vzduchu, s podzimem se přitom naše večery pomalu prodlužují a včera navíc odstartovala nová řada oblíbené soutěže Stardance. Určitě nejsem sama, kdo se rád podívá na záři reflektorů, krásné šaty a také tu eleganci na parketu. No když venku si chravě fouká, je milé sednout si určitě v obývacím pokoji do křesla, dát si teplý čaj a nechat se unést rytmem valčíku nebo tanga. Stardance nám připomíná, říkám si, že i přes ten veškerý spěch dnešní doby má ta krása, ladnost a radost z pohybu ve našich životech své nezastupitelné místo. Dokud to jde, musíme tančit. Herečka Petra Nesvačilová bohužel musela kvůli zranění odstoupit. Asi se nikdo nedivil, že to obrečela. Bylo to velmi dojemné v těch večerních hodinách. Hlavně ta podpora od všech.
1: Počasí.
0: Takže jak jsem říkala, tančit, dokud to jde, u sporáků budeme mít možnost možná mnozí někteří nebo mezi kapkami deště, protože i déšť nás opět čeká, hlavně v těch večerních hodinách, jak už předeslal meteorolog Tomáš Popelka. Bude to dnes v Královéhradeckém kraji velmi proměnlivé. Převážně oblačná obloha, v odpoledních hodinách místy s přehánkami na horách budou ty srážky četnější. Později večer, až začnou srážky ubývat a začne se oblačnost rozpouštět. Teplotní maxima vyšplhají k 11 až 14 stupňům, na horách pouze k 7, vítr k tomu pouze mírný západní, rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré a biozátěž ta nám zůstává na jedničce.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Za 8 minut bude 9 hodin, mnozí z vás už jste naladěni na výlety, zbaleni, další třeba jen rozlepujete oči, ale doufám, že jsme vám všem ten dnešní start do nového dne zpříjemnili a přejeme, ať je celý dnešek úspěšný. Po 9 hodině už nabídneme i zálety se Štefanem a Margitou a samozřejmě zůstáváme u sledování dění v našem regionu. Včera jsme všichni napětě sledovali volební výsledky, ale dnešek bude patřit především sportovní eleganci, tradici a taky obrovským emocím, protože už od 11 hodin na pardubickém závodišti startuje dostihový meeting a v 15.30 vypukne v pořadí 136. velká pardubická. Tak si ji užijme, i když je pole tentokrát komornější a na trať dlouhou 6900 metrů vyrazí jenom 10 koní, což je nejméně od roku 1993. Ale nenechme se mýlit, kvalita a prestiž rozhodně zůstávají obrovské. Takže pěsti držíme všem, aby v pořádku dojeli. Užijte si krásnou neděli a sledujte s námi dál náš region. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech a těším se zítra v dopoledním Habaděj.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahraničí

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: 5 senátorských křesel je obsazených už po prvním kole voleb. V září zemřelo na českých silnicích 49 lidí. Kvalifikaci na velkou cenu Singapuru vyhrál Nizozemec Max Verstappen. A dnešek přinese proměnlivou oblačnost, místy přeháňky a teploty do 14 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová.
0: Volby 2026.
1: Po prvním kole senátních voleb je rozhodnuto v 5 obvodech. Do horní komory se dostali hlavně zástupci opozice. Voliče na Trutnovsku opakovaně přesvědčil Jan Sobotka ze STAN a na Rychnovsku Jan Grulich z TOP 09. Do druhého kola postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13. Většinou ale ze druhého místa a tak jim jejich šéf Andrej Babiš moc velké šance na úspěch nedává. O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí STAN. Do druhého kola senátních voleb na Královéhradecku postupují Martin Dvořák ze STAN a Zuzana Ceralová Petrofová, navržená Občanskou demokratickou stranou. Dostatek hlasů naopak nezískala Jana Hůlková z ANO, ani třeba stávající senátor Jan Holásek, člen hnutí Rozvíjíme Hradec. Zuzana Ceralová Petrofová popisuje, co by byly její priority v případě, že by senátorské křeslo získala.
2: Na prvním místě bezpečnost naší země, na druhém místě prosperita, tudíž ekonomická situace, abychom měli lepší podmínky pro podnikání, tudíž nižší byrokracii. No a protože jsem rodila Hradečačka, tak chci, aby bylo silné Hradecko pro všechny generace.
1: V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí, to je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Z toho 640 úmrtí způsobily nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru, dodává ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
3: Na začátku toho všeho dost často bývají jen drobnosti. Je to právě to malé překročení rychlosti, nepozornost tím, že ten zrak nasměrujete jinam, než je ten silniční provoz. A v důsledku takovéto jednání pak vede k těm následkům, které se nám právě propisují do těchto statistik, to znamená smrtelných dopravních nehod.
1: Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje skoro 300 obětí nehod.
0: Sport.
1: Nizozemský pilot Formule 1 Max Verstappen ze stáje Red Bull vyhrál kvalifikaci na velkou cenu Singapuru. Do závodu tak vystartuje z prvního místa. Těsně za ním skončili oba jezdci Ferrari, Monačan Charles Leclerc a Brit Lewis Hamilton. Grand Prix Singapuru začne ve 14 hodin českého času. Tradičně se v jihovýchodní Asii pojede pod umělým osvětlením.
0: Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, na horách četnějšími. Později večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách naměří 4 až 7. Foukat bude mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici číslo 14 na Náchodsku počítejte s omezením u Dolní Radechové. Kvůli pracím na silnici se tam jezdí kyvadlově. Omezení potrvá do 18. prosince.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou to zálety, od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Říká, že nejlepší melodie, kterou pro pěvce kdy kdo napsal, je aplaus. Mnohokrát ho ve svém životě slyšel, třeba v únoru po premiéře Zlata Rýna v Národním divadle. A právě za tuto roli získal letos cenu Thálie. Operní pěvec, tenorista, který působil v nejslavnějších operních domech světa. Muž, ze kterého vyzařuje po celý jeho profesní život láska. Láska nejenom ke svému životnímu poslání. Štefan Margita. A rovnou přiznávám, že mě nesmírně potěšilo jako meteorologa, že na úvodní straně webových stránek

0: Štefana Margity, Visí déšť.
1: Ano, písnička Déšť, dobrý den.
0: Jsem ráda, že nás posloucháte.
2: Zálety Aleny Zárybnické.
3: Dál při mě stůj jako voda. Stůj a jen mnou pluj, sílu mi dodáš. Dál při mě stůj, řekou mě nes. Už prší za okny a nocí zní déšť.
4: V něm stojí dny a topí se tma. Nenechy utonout, je přenádherná. Déšť přišel hrát tu píseň známou. Snad někdy vrátí se a já zůstanu hrou.

0: při městu jako voda. Stůj a jen noupluj, sílu mi dodáš. Dá při městu řekou mě nes. Už prší za okny a nocí sní déšť.
1: Narodil se v Košicích, v 28 letech debutoval v Národním divadle. V dokumentu České televize říká, že nechce, aby ten dokument byl o výčtu míst a oper, které na těch nejslavnějších operních prknech zpíval. Nejsem si jistá, že to po každé dodržím, ale budu se o to snažit. Tak děkuji moc krát, Štefane, že jste přijal moje pozvání. Dobrý
2: den. Já za pozvání. Dobrý den ještě jednou.
1: Jaký podtitul bychom dali našemu rozhlasovému rozhovoru? Třeba už teď na začátku, ten dokument v České televizi se jmenoval Čas přítomnosti.
2: Já tím, že opravdu vím, jak úžasně děláte počasí, tak já bych to nazval asi Proměny, protože nevíme, jak bude za chvíli, jestli bude pršet, nebo teď je sluníčko, takže já bych nazval Proměny.
1: Která zásadní životní proměna ve vašem osobním životě byla taková, že si na ní vzpomenete hned jako první? Zkrátka důležitá.
2: Ta důležitá určitě, když jsem byl v Košicích a ráno, já se pamatuju, v divadle, v Košickém divadle jsem zkoušel operu Čerta Káča, když se objevil šéf opery a přišel za mnou a mě říkal, jsi schopný odpoledne zkusit odletět do Prahy a večer zpívat Lenského v opeře Evžen Onegin? Já jsem řekl, lví povaha, já jsem lev. Tak samozřejmě jinej by řekl, ne. Já jsem řekl, ano. Takže jel jsem domů, pobalil se, odletěl jsem. Já jsem přiletěl asi v 17 hodin do Prahy. Mě vyzvedli. Představení bylo tehdy ve Smetanovém divadle, dneska Státní opera. Pán režisér mě říkal zprava, doleva, tady tohle, tady tohle. Jednu důležitou věc mě neřekli, že je točná. Takže já jsem stoupil a to se začalo se mnou točit a já, když jsem začal zpívat, tak jsem zpíval na zadním jevišti, tak jsem rychle vyběh úplně dopředu a když jsem uviděl vlastně to obrovské divadlo, protože Košický divadlo má 500 lidí a s tou Státní operou to nešlo vůbec srovnávat, takže tam jsem se trochu vyděsil, ale asi pravděpodobně to dopadlo dobře, protože hned jsem dostal další pozvání a pak angažma.
1: Není přece možné naučit se roli za tak krátkou dobu.
2: Já jsem tu roli uměl, takže to bylo to štěstí. Já jsem tu roli v Košicích zpíval slovensky, mezitím jsem se to naučil do originálu, do ruštiny a teď jsem přijel a teď bylo. Onegin byl Bulhar, zpíval bulharsky. Libuška Márová dělala Olgu, ta zpívala česky, já jsem zpíval rusky a Tatiana, ta byla Ukrajinka, takže zpívala rusky taky, takže to byl taky míchaný salát představení.
1: Byl to úplně původní záměr režiséra?
2: Nebyl, protože inscenace v té době ještě, když já jsem nastoupil do Národního divadla v 86. roce, všechno se hrálo v češtině. Ty originály pak nastoupily asi tak za 10 let na to, že přišli na to, že vlastně ty opery by se v originálu měly zpívat. Já si myslím, že každá opera v tom originálním jazyce se zpívá líp než. Takže když jsem dělal pak nastoupil do Národního divadla a pak mě hodili rovnou do inscenace La Traviata, co byla krásná role. Tu jsem se naučil italsky taky, takže jsem je dělal italsky, ale se pamatuju, že veliká árie Violety, ta v italštině zní estrano, estrano a tady v češtině se to zpívalo tak zvláštně a zpěvačky mě říkali, že no nespívá se to dobře. Ale pak se to naučili do té italštiny, takže já si myslím, že každá opera by se měla hrát v tom jazyce, jak je napsána.
1: Je to často úlevné vlastně, protože ano. To má svoji logiku. Štefan Margita, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je dnes Štefan Margita. Mluvíme o jazycích, ve kterých se zpívají opery na jevištích a že ten vlastně originální jazyk bývá často tím nejlepším. S kolika jazyky jste se, Štefane, za dobu své kariéry setkal? V kolika jazycích jste zpíval?
1: Hodně. Takže samozřejmě nejtěžší pro mě byla asi francouzština, protože já neumím francouzsky. Francouzi, jak je známo, oni neodpustí nic. Takže já jsem přijel do Paříže a teď jsem měl první ansámblovku a pan dirigent mě říkal, že pak by se chtěl jenom věnovat mě a že tak dále. Takže jsem dostal takzvaného kouče na jazyk. A to je těžká práce, protože ten dotyčný člověk, který s váma dělá tu francouzštinu, anebo kterýkoliv jazyk, on není zpěvák. Takže on netuší, že když já řeknu nějaké slovo, že ho tvořím jinak, než když mluvím. A to oni většinou nechápou. Takže tam vždy jsou takové boje, ale když se vrátím k tomu, že jsem hodně dělal Janáčka ve světě a když slyším, jak někteří zpěváci zpívají česky, tak se stydím. A to jim prošlo vždy, to bylo zvláštní. Němci neodpustí také nic vůbec. A ta srozumitelnost dneska je strašně důležitá. Tak přesně jak to hraní dneska na jevišti, ta doba je opravdu pryč, když pěvci stáli vpravo a na levé straně a zpívali duet. To už se opravdu nedělá, co já si myslím, že je správný.
0: Takže francouzština, němčina.
1: Němčina, angličtina, polština, maďarština, česky, slovensky samozřejmě, ruština. A jednou se mi stalo, já jsem dělal, koncert jsem měl a to bylo sice v Tel Avivu. A ten originál, co jsem zpíval, byl napsaný v ruštině. Tak já jsem se to naučil. Já jsem přijel na první zkoušku a pan dirigent mě řekl, no počkej, ale to je hebrejsky. Tak jsem se to musel za dva dny naučit opravdu. Ale se mi věnovali opravdu. Ten rozdíl mezi němčinou a hebrejštinou už nebyl tak jako tím, že mluvím dobře německy, tak mě to nedělalo takový problém. Ale samozřejmě to, co se naučíte a nacvičíte, to je to stejné, jako když se naučíte nějakou roli a teď přijedete na zkoušku a dirigent řekne, jo, ale tam já budu měnit slova, tam si to změň. Přeučovat se to je... Já nevím, jak vy to máte, když se můžu zeptat, ale tak samozřejmě u vás pak existuje ta úžasná improvizace, že jo, když...
0: U nás právě naštěstí existuje jenom improvizace, protože my nemáme vlastně připraveno nic napevno a o počasí v rámci vysílání mluvíme, vyprávíme ten příběh. Jo. Ale vy evidentně talent na jazyky máte. Souvisí s hudebním sluchem?
1: Určitě. Samozřejmě je strašně důležité, protože tak, jak jsem říkal, francouzsky nebo německy, i když za ta léta jste tam a mluvíte tu řeč, tak člověk stále má určitý akcent. Tak, jak já i v češtině mám akcent pořád. Ten slovenský, ten měkký akcent tam zůstává. Takže to je strašně těžký se zbavit toho, ale já, když jsem vlastně se k Hance nastěhoval, to byla první věc, ona mě řekla, to bylo moc hezký, ona mě říkala, chceš, abych tě opravovala, anebo to necháme tak a mluv raději slovensky. Já jsem řekl, jo, já chci, ať mě opravuje. A u nás byl ve slovenštině, u nás neexistuje to, že jedu autem, anebo poletím, anebo půjdu pěšky. Není, u nás všechno je idem. Idem letadlom, idem autom, idem pešo. Takže to pro mě bylo, takže já jsem něco říkala, Hanka říkala, no tam ale pojedeš strašně dlouho, takže...
0: Jo, že to dávalo do té souvislosti.
1: Tak to jsem se už naučil za ta léta.
0: Četla jsem správně ve vašem životopise, že jste se s Haničkou seznámil na žebrácké opeře?
1: Ve státní opeře.
0: Ve státní opeře a že to vlastně nebylo, řekněme, požár na první dobrou.
1: Ne, to nebylo.
0: A že roztála až na svých narozeninách, kam vás pozvala.
1: Přesně máte. Dobrý informace. Bylo to po premiéře státní opeře Žebrácká opera a musím se jí přiznat, protože to byly úplně moje začátky v Národním divadle a v téhleté opeře bylo docela hodně českého textu. A Hance se strašně nelíbilo, jak říkám ten český text. A to mi řekla až po několika letech. A říkala, mě to tak strašně vadilo, že prostě tě to nenaučili v tom Národním divadle. Já jsem říkal, to víš, to prostě je to jiná řeč, přece jenom si rozumíme, ale ten akcent tam je, no ale to prostě to fakt nešlo a že to radši ti měli škrtnout tu prózu a tak dále. Takže to přivítání na těch schodech dodnes vím ve Státní opeře, to nebylo ideální, protože já jsem ji strašně chtěl poznat, protože vždy jsem ji obdivoval a v Košicích jsem sledoval dluhy Hany Zagorové a chodil na její koncerty do sportovní haly v Košicích a najednou stála přede mnou slavná Hana Zagorová, která měla na sobě rudej kožený kostým v té době, takže oni, šéf opery šel se mnou a říkal, že můžu vám představit dnešního hlavního protagonistu opery a ona řekla, dobrý večer. A bylo.
0: Ale tuším, že už jí v hlavě běžela myšlenka.
1: Asi nějaká ano, protože mě pozvala později na svoji oslavu. Ona narozeniny má 6. září, takže to jsem s radostí přijala. Vlastně jsem tomu nerozuměl. Jsem říkal, co to je nějaká hra, anebo samozřejmě jí zastaví denně stovky lidí, takže takhle jsem uvažoval nad tím.
0: Štefan Margita, posloucháte Závety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Štefan Margita. Mluvili jsme o Haničce Zagorové, o vašem seznámení. A já bych ráda jedním dechem se dostala k vašim andělům strážným. Kdy jste dal svým andělům strážným nejvíc zabrat?
2: Když zemřela Hanka. Protože i když ví člověk a ty doktoři dneska jsou opravdu tak úžasní a tím, že zažili takových případů stovky, tak oni přesně věděli, že to skončí špatně. Ale teď pardon, že se vás zeptám, nevím, jestli jste to zažila, ale člověk jim nechce věřit. Já jsem jim nevěřil. Nechce.
1: Špatným zprávám neradě věříme.
2: Ne. Nevěřil a já jsem spoléhal vždy na to, protože Hanka byla obrovský bojovník, že už se to několikrát stalo, když ten stav byl opravdu špatný a vždy se z toho dostala, ale ten covid ji úplně zničil. V podstatě to všichni ví, hlavně ten covid je zabil ty bílé krvinky, kostní dřeň a takové zprávy, jak pak vyšly, že Hanka dostala mozkovou mrtvici a takové, to je naprosto nepravdivý. Takže tam opravdu nebyla pomoc a já tomu věřit nechtěl.
1: To, co se pak strhne v bulváru, je kapitola, kterou zakopeme pod ten nejtlustější koberec, který je tady ve studiu
2: Českého. Ani takový tlustej není.
1: Není, neexistuje, ale budeme se o to minimálně snažit. Album Andělé strážní vzniklo a připomeňte mi vlastně dobu, já ho teď nedokážu časově zařadit.
2: Andělé strážní vlastně se natočilo v té chvíli, když už jsem věděl, že vlastně budu dělat takové rozloučení, jak s operou, tak s tímhletým žánrem, který jsem dělal, takže jsme natočili tuhletu desku, kde jsem si vymyslel, že se propojím k písničce Hanky, kterou ji napsala Radúza, Anděle strážní, takže do toho jsem se dospíval, anebo jak se to řekne, dospíval, nebo
1: asi,
2: dospíval. Asi. No a pak jsem chtěl pozvat ty nejbližší lidi, kteří já vím, že stojí vedle mě a že vždy mi pomůžou a na základě toho jsme, jak udělali tu desku, tak pak jsme udělali ten veliký koncert o tu aréně. Já jsem vlastně chtěl udělat takovou rozloučku, jak pro operní publikum, tak pro to publikum ty popové části. Takže myslím, že asi Zlato Rýna, to jsem měl veliké štěstí, že to Národní divadlo vůbec nasadilo v podstatě na konci mé kariéry, protože já už opravdu novou premiéru nechci dělat. Já si myslím, že bylo toho dost a opravdu já jsem 3. srpna oslavil 70. a prostě těch 7 týdnů zkoušení od rána od 10 s hodinovou obědovou pauzou do večera 8, i ty mladí lidi byli utáhány. Mm-hmm. Takže já jsem zvyklý teda hodně zkoušet, ale jsem si říkal, a proč? Mm-hmm. Proč? A hlavně víte, co bylo důležité, a já doufám, že se mi to splnilo. Nechtěl bych stát na jevišti, aby lidi v hledišti říkali, bože, proč to dělá ještě? Já jsem takové představení zažil, tu paní zpěvačku slavnou, nebudu jmenovat. Ona se neloučila, to bylo to. Kdyby se loučila, tak. Ale neloučila a to představení fakt nebylo dobrý. A tam jsem si uvědomil, jak lidi, tím, že mluvím dobře německy, tak jsem slyšel, proč zpívá ještě. Že ta kariéra byla tak světová, má to zapotřebí. Tak tam jsem si říkal, tak. To je varování.
1: Odejít včas. Špatně se ten moment někdy hledá, tomu rozumím, ale v té souvislosti v nějakém rozhovoru s vámi jsem četla, že na téma vašeho hlasu s vámi mluvil i tuším Josef Kemmer, který vám řekl, až nebudete moc zpívat, přijďte hrát k nám Činohru. Pamatuju si to dobře?
2: Pamatujete velmi dobře. To byl geniální člověk ještě. Existoval klub v Národním divadle. To bylo ve 4. patře a po představení vždy jsme se tam sešli, tam byl bar, tam jsme si mohli něco i vypít a mohli dát i jídlo malý a tak dále. A vždy, když jsem vešel na pravý straně, jestli měl představení nebo neměl, pan Kemmer tam seděl. A vždy měl skleněnou hlavu a samozřejmě žádné mobily, nic, prostě on si něco psal, anebo učil text, to nevím. A já jsem měl po řeckých paších. A právě tak jsem vešel a jsem říkal, dobrý večer, mistře. On se tak zvednul hlavu a říkal, vy, až jednou přestanete zpívat, tak nastupte do činohry. Já jsem z toho nespal, protože taková hvězda vám tohle řekne, ale víte, že bych to neudělal? Já se přiznávám statečně, že to, co mi muzika dává na jevišti, že asi tuším, co bych měl hrát a nepřehánět, být přirozený, já tu činohru asi bych neuměl. Já bych tam nebyl přirozený. To mě ale na jedné straně, to není jako namyšlený člověk, ale mě těší, že se tam nechci dostat teď za každou cenu. Jo, a teď mě to pan Kemr říkal, tak já teď půjdu hrát činohru. Ono by to nebylo dobrý.
3: Dvě vločky sněhu se na rezavém parpetu zastavili v běhu a vykroužili piruetu. Na věžních hodinách loňský čas zapraštěl, anděl z mostu křídly mách, nikdo ho neviděl. Pak našel někde nad ránem v automatu telefoním na zdi klíčem vyškrábané moje číslo, už to zvoní. A prázdným bytem, z nějž nábytek si zdávno vzal, zní:
4: Halo? Ano, spíte? Řekla jste, abych zavolal?

0: Zda mám odpovědět, když nebe mám na lince, mám jít hledat na internet a nebo do kuchařky po mamince, kde mám najít recepturu na to, jak vrátit čas, tak z okna volám, jsem ještě vzhůru.
1: Pojď ke mně.
0: A zítra zás.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Do tiché nosy se ozývám.

0: konec je tvé jistoty.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Štefan Margita. Zajímá mě ještě fyziognomie operního pěvce. Jaký je fyziognomicky operní pěvec těch různých druhů hlasu? A nebo obecně operní pěvec?
2: No, byla móda, když, a to i dodnes někteří lidi říkají, že ty operní pěvci někteří jsou proto, pardon, že řeknu to slovo, tlustý anebo silnější, protože vydávají víc hlasu. To není pravda. To není pravda. Takže samozřejmě ta doba byla, ale kdyby Pavarotti měl ještě jednou tolik kil, kolik měl, tak jemu člověk všechno odpustil, protože já jsem ho několikrát slyšel live zpívat a to bylo něco geniální. A tam byl pak je Domingo, který dodnes zpívá pořád a vždy je hubenej, vždy byl hubenej. A je to geniální zpívák Jose Carreras, anebo dneska Jonas Kaufmann. Ta móda v podstatě je pryč a režiséři dneska už pomalu mají větší slovo než dirigenti. Takže režisér přijede, anebo předtím, než se obsazuje inscenace, a on řekne, já na tu hlavní představitelku chci hubenou holku, anebo tenoristu hubenýho, pokud bude mít nad 100 kila, nechci. To jsem zažil opravdu, že i solistku poslali, oni ji museli komplet vyplatit, protože měla smlouvu, ale ten režisér si vybral někoho jiného. Víc to projde dneska ještě stále v Americe, tam to prostě na tom jevišti jim to nevadí, ale v Evropě režiséři opravdu si dneska už pomalu vybírají víc než dirigenti.
1: Je důležitý obsah plic pro pěvce?
2: Je, určitě. Ale znám pěvce, kteří opravdu hodně kouří a ono v tom mládí to ještě tolik nevadí, ale to přijde. A já jsem, když jsem byl v Košicích, také jsem kouřil a já jsem ale hned cítil, že mě to strašně vysušuje a nedělalo mi to dobře a pak jsem okamžitě přestal. Ale opravdu znám, jsou to spíš ale ne tenoři, ale basisti. Spíš si oni dovolí víc jako někomu dělá alkohol dobře, někomu nedělá dobře. Takže já před představením bych opravdu, kdybych vypil, tak nedám ani hoří. Takže, ale jsou tací, kteří potřebují třeba decko bílého nebo červeného vína, ale já si myslím, že to je taková věc spíš než, že asi to potřebují na uvolnění. Zbavit se částečně ty trémy, když jdete na to jeviště. Ale bez trémy neexistuje jít. Mně pokud někdo řekne, já nemám trému, já to na tom výkonu cítit.
1: No to je začátek průšvihu.
2: Ale když už je veliká tréma, já jsem jednou opravdu takovou obrovskou trému zažil, to bylo ve Florencii a dokonce s panem šéf-dirigentem České filharmonie, teďkom Semionem Bičkovem. Já jsem těsně asi půl hodiny před premiérou dostal takovou trému, že jsem opravdu uvažoval, co udělat, aby ta premiéra nebyla. Všechno mě napadlo.
1: Ukrást třídní knihu, že jo? Aby nebyla hodina.
2: A pak přišla ta sekunda, musíte na jeviště a zpívat a už nikoho to nezajímá. Já si myslím, že vždy je lepší, když je člověk opravdu hodně nemocný a cítí, že to nedá večer, je lepší odříct to představení, protože jak tomu ten divák přijde, který v cizině si zaplatí 200-300 eur za představení a vy tam krákoráte a nejste v pořádku, to by se nemělo dít. Já mám známýho pana doktora, který stále mě říká, čím jsi starší, tím se musíš stěhovat blíž k nemocnici.
1: Ano.
2: A je to svatá pravda.
1: Dřív to bylo blíž k divadlu.
2: Teď už k nemocnici. Už jsme dospěli až sem.
1: Ne, a stěhovat se do míst, kde je nám zkrátka, nebo být v místě, kde je nám zkrátka hezky. A to je absolutně nejpodstatnější pro náš život. Štefan Margita, posloucháte Zálety.
0: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Říkám si, že si velmi užívám rozhovor se Štefanem Margitou, ale...
2: Opravdu, jste výborná, fakt výborná.
1: Nápodobně. A teď mi dovolte, Štefane, mluvit ti o Zlatu Rýna. Kolikáta v pořadí inscenace a vaše účinkování v opeře Richarda Wagnera to je?
2: Je to moje osmá produkce. První byla, to bylo zvláštní, že vždy, kdykoliv se něco povedlo, tak to nebylo doma, ale spíš v cizině. Takže první můj loge v Zlatu Rýna bylo v San Francisku a pak se to najednou po ty premiéře, jako ty strážní anděle, najednou mě začali strašně pomáhat a přišlo Chicago, pak v Evropě Amsterdam, pak Berlín. Prostě, no a pak přišla Metropolitní opera. Takže to byl takovej sen. Ale nejtěžší inscenace, jako myslím fyzicky, ne pěvecky, fyzicky, byla Metropolitní opera, protože tam byla inscenace, kde byla komplet šikmá plocha, ale šikmá plocha tak, že oni mě museli upevnit na lano. A kdyby jednou to lano povolili, já jsem letěl opravdu jak Concorde. Takže fyzicky to bylo strašně těžké. A vlastně mě vzadu držela technika, ona ta šikmá plocha opravdu byla nakloněna, ona sice dávali protiskluzové boty, všechno to nefungovalo nikdy. Takže pokud ta technika mě vzadu nedržela, tak... Tam jsem se bál na každém představení opravdu. Ale byl to nádherný zážitek a pak jsem přijel domů a já jsem říkal vedení opery a panu řediteli Burianovi jsem říkal, že chtěl bych se rozloučit, tak jsme uvažovali čím. Já jsem říkal, no bylo by hezky, kdyby dali Wagnera, Zlato Rýna a dali.
1: Aha. A režíruje žena?
2: Ano, Slávka Daubnerová.
1: Daubnerová, Slovenka?
2: Slovenka.
1: Hudební nastudování Robert Indra.
2: Indra, šéf-dirigent.
1: Premiéra byla 12. února v roce 2026, no a teď je to pár dnů stará zpráva, protože předesílám, točíme spolu náš záletový rozhovor 21. září, takže pár dnů poté, co vyšlo v tiskové zprávě, že jste za tuto úlohu nominován Natálii. Až budeme náš rozhovor vysílat,
2: už
1: bude
2: vidět.
1: Jasné, jak to dopadlo. Je to vaše vůbec tedy první nominace Natálii?
2: Ano, nikdy jsem neměl žádnou nominaci a je to první. A tady už myslím, že ani anděle strážně teď nemůžou pomoct, protože oni pokud budou cítit to, že si tu cenu zasloužím, tak je dostane. A pokud si budou myslet, že samozřejmě ty druhý, ty další dva, že jsou lepší, co může být klidně. Takže tohle musíme brát s pokorou opravdu, protože už je hezký to, že mě nominovali. A za tak úžasnou roli. Takže ta práce byla krásná, protože já tam mám hodně a snad nejvíc zpívání s úžasným Adamem Plachetkou. Takže my jsme se opravdu na těch zkouškách opravdu vyblbli a paní režisérka, musím říct, že měla velikou trpezlivost, protože my jsme teda hodně rušili na zkouškách a jsme zlobili.
1: A hovorili jste spolu po slovensky?
2: S režisérkou ano.
1: Ano.
2: Takže fakt jsme zlobili na zkouškách s Adamem. Hodně.
1: Jak tak jedna krátká, já to nemám ráda, veselé příhody z natáčení, ale tak jeden takový dloubáneček, štoucháneček, kdy jste paní režisérku nazlobili?
2: Kdy jsme ji nazlobili? Kdy jsme ji řekli, že ona byla v Eifru a zkoušení a my jsme řekli asi po hodině, že Slávko, to dneska asi nepůjde, to nemá smysl teď dělat a režírovat. A jak to, že já mám teď nápady nový a říká, tak si to nech na zítra. A opravdu zrušila zkoušku. Adam byl šťastný. On říká, pojďme na oběd. Takže, ale my jsme zlobili hodně a když ji něco vysvětlovala, pořád jsme si povídali, co teda se nedělá a jsem říkal, pak jsem jí říkal, si měla být víc přísnější na nás, ale ona je tak hodný člověk a milý člověk, že to prošlo. Já potřebuju přísnost, ale já vždy se snažím, protože když děláte tuhle roli už v 8 produkcí předtím, samozřejmě, že člověk má v hlavě, že chce použít z předešlých inscenací to nejlepší, co ví, že vychází a vycházelo vždy dobře.
1: Že funguje.
2: Ano. Ale vždy chci slyšet názor režiséra nebo režisérky a já se strašně umím přizpůsobit. Takže já netrvám na tom, že teď to musím takhle dělat. Ona řekla pár věcí, pak jsem si to doma i vyzkoušel, něco jsem udělal novýho a ona klidně přišla a řekla, to ale není dobrý a tohle beru. A takhle to pak fungovalo, zkoušeli jsme opravdu 7 týdnů. To je tak krásná postava, že já stále říkám, že on je taková obrovská podvodník a potvora, ale milá. Takže on by se měl stát na konci představení miláčkem publika. To mi vždy říkala první moje režisérka v San Francisku, paní slavná Francesca Ciambello. A ona říká, ty prostě musíš intrikovat, ale ty musíš zvítězit. Ty lidi tě musí na konci milovat. Takže ona mi strašně, strašně pomohla v té roli.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je dnes Štefan Margita.

0: že při sledování dokumentu o Štefanu Margitovi, ale i tady ve studiu Záletu jsem dnes byla mnohokrát dojata vaší upřímností, vaší opravdovostí a tím, jak do detailu všechno rozmýšlíte a taky do detailu prožíváte. Máte plný diář už i na rok 2027?
1: 27, ano. Dokonce už jsem dostal nabídku na 28 i 29. A teď možná někteří lidi budou překvapeni a tu cizinu já už jsem odřekl. Protože mě už bude pak 73. A co jako přijedu do divadla, teď budu 7 týdnů zkoušet. A dneska se stala taková móda, protože předtím, když jsme třeba v Paříži dělali operu Vojna a mír, to bylo 15 až 17 představení. Dneska zkoušíte 7 týdnů a jsou 3 reprízy. A chraň Bůh, co se stalo, nejednou i mě kolegyni i kolegovi, který opravdu celou dobu zkoušel a těsně před premiérou onemocněl. A pak ty představení tam nebývá, jakože je týden volná, ale máte jeden den volná a pak je další. Takže on si nezaspíval ani jedno představení, ani ona. Ubytování člověk v cizině si platí sám. Dneska už se neplatí zkoušky, takže chudáci odjeli opravdu v totálním mínusu. Takže kvůli 3 představením já už 7 týdnů už nechci zkoušet.
0: Poslední otázku Záletu vždycky klade umělá inteligence.
1: A.
0: Tak jsem zvědavá, Štefane, na co se bude ptát vás. Kdybyste mohl na jeden jediný večer zaspívat ještě jednou v úplně prvním divadle, kde jste jako kluk snil o velké kariéře, jakou písni nebo árii byste ten večer zakončil a komu byste tu píseň věnoval?
1: No tak zaspíval bych určitě píseň, kterou jsem dělal konkurs na konzervatoř v Košicích. A to já jsem tehdy žádné písničky téměř nevěděl, já jsem neznal noty, nic. A vybral jsem si od Karla Gotta Išel Macek do Malacek. A komu bych zaspíval? Asi rodičům a Hance. Takže oni mi strašně schází.
0: Děkuju, Štefane, za vaši otevřenost, za opravdovost a fakt za lásku, se kterou přistupujete ke všemu, co vás v životě potkává. Velmi si vás vážím a děkuji,
1: já vás
0: že jste přijal moje
1: pozvání. Já děkuji za pozvání, já jste opravdu, jste výtečná. Už se těším, až budete oznamovat počasí.
0: Dobře.
1: Jenom kdybyste mohla oznamovat, vždy já mám rád sluníčko.
0: Dobře, tak pokud se domluvíme, že odteď budu mluvit jenom o Malaze.
1: Dobře. Tam bývá hezky pořád.
0: Tam mám větší šanci na úspěch.
1: Mlhu nemám rád.
0: Jsem tam,
1: i když je to hezky.
0: Jasně, fotogenické, ale šance na slunečné počasí tam mám mnohem větší.
1: Budu se na vás těšit.
0: A když budu předpovídat pro Prahu. A kdybyste mimochodem potřeboval vědět, jak kde bude, jsem mám po ruce.
1: Děkuju.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Také, děkuji za pozvání.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Je 10 hodin.

0: Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí hnutí STAN s více než 23% hlasů. Celková volební účast v letošních komunálních volbách dosáhla 48%. Vítězem komunálních voleb ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku je uskupení Máme rádi Dvůr, ODS a nezávislí. Od voličů získalo přes 31% hlasů a tím i 7 mandátů z 21. Díky už dohodnuté spolupráci se Sportovci pro Dvůr mají v budoucím zastupitelstvu zajištěnou těsnou většinu, říká lídr vítězného uskupení Vít Zlámal.
1: Volební výsledek je pro nás velmi příjemným překvapením a je to pro nás obrovský závazek. Přirozeným partnerem v povolebním vyjednávání jsou pro nás Sportovci pro Dvůr, se kterými jsme již podepsali memorandum o budoucí spolupráci. Sejít se však chceme se všemi zvolenými subjekty.
0: Kostelci nad Orlicí dnes odhalí 4 kameny zmizelých věnované rodině Zinerových. Jde o malé mosazné destičky zapuštěné do chodníku, které nesou jména obětí nacistické perzekuce. Do dlažby se vkládají před jejich posledním bydlištěm. Pietní setkání začne ve 14 hodin před domem číslo 203 v Husově ulici.
2: František a Valerie Zinerovi v domě žili se svými dětmi Jiřím a Janou. V roce 1942 byli všichni deportováni do Terezína, později do Osvětimi, kde zemřeli. Jejich příběh se podařilo znovu poskládat také díky potomkům příbuzných. Ti poskytli fotografie a vzpomínky na rodinu. V Kostelci nad Orlicí už podobné kameny připomínají například Rudolfa Hofmana nebo Josefa Růžičku. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
0: Pardubický dopravní podnik dnes vypraví kvůli Velké Pardubické mimořádné kyvadlové spoje na závodiště. Výjíždět budou z Polabin, od obou konečných zastávek na Dubině, z Masarykova náměstí a od hlavního nádraží. Z Polabin pojedou každých 20 minut, z Dubiny a Masarykova náměstí po 40 minutách. Od hlavního nádraží budou spoje častější. Po skončení dostihu zajistí dopravní podnik taky bezplatný odvoz ze závodiště k hlavnímu nádraží.
3: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, na horách četnějšími. Později večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách naměří od 4 do 7 nad nulou. Foukat bude mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku se srazila dvě osobní auta na silnici 284 u obce Pecka. Hasiči tam provádějí vyprošťovací práce a místem se projíždí kyvadlově jen jedním pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
4: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek. Co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem. Patrik Rozehnal.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plišovýho dorta.
1: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plišový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega, teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i ta karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychlejc vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se při tom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem, nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: Jak máme málo to stačí ke štěstí?
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: pochoutkovirok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. No, to byly, tam byly brambory, myslím, ano. Brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v tom předpis, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že, takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560. vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají. Jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo jak se tomu říká?
0: Dvojctihodný
1: koláč.
0: Vevnitř, tvaroh, navrch,
1: povrch. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velký automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to měl ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prostě, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě...
0: Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMSky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: be glad you stay.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
3: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Starostou Trutnova má být znovu Michal Rosa z ODS. Vláda zatím nemá v Senátu jistého žádného nového zástupce. Stavba nové základny zdravotnických záchranářů v Jaroměři by měla začít letos. Čekáme proměnlivou oblačnost, odpoledne místy přehánky a teploty do 14 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová.
1: Volby 2026.
3: Koalici v 30 tisícovém Trutnově vytvoří vítězná ODS

0: žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Jitka Wolfová na Českolipsku postupuje z prvního místa, kde překonala libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj. Lenka Břiškovská na Karvinsku vede nad nezávislým Petrem Kazíkem. Ostatní nominanti ANO do boje vstupují ze druhého místa. Královéhradecký kraj chce ještě letos začít stavět novou výjezdovou základnu záchranářů v Jaroměři. Teď dokončuje soutěž na firmu, která ji postaví. Náklady by neměly přesáhnout 70 milionů korun. Nová základna vznikne v severozápadní části města u Králové dvorské ulice. Hotová by měla být v roce 2028, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
1: Nová základna bude dvoupodlažní. V přízemí budou garáže pro 3 sanitky a 1 vozidlo rychlé lékařské pomoci. Součástí bude také box pro dekontaminaci vozidel a zázemí pro posádky. Základna tak bude připravená na nepřetržitý provoz. Sport.
0: Třinečtí hokejisté se pokusí v Tipsport Extralize natáhnout svou rekordní sérii. Po 9 zápasech bez ztráty bodů na úvod sezony budou oceláři bojovat v 10. kole proti papírově nejtěžšímu možnému soupeři. Nastoupí na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích od 18.30. Už v 15.30 začíná zápas Sparty s Pardubicemi. Dneska se ještě představí Mladá Boleslav proti Litvínovu, České Budějovice proti Liberci, Karlovy Vary proti Kladnu, Brněnská Kometa proti Plzni a Hradec Králové proti Olomouci. Počasí. Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, na horách četnějšími. Později večer začnou už srážky a místy i mraky ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách na 4 až 7. Foukat bude mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat do konce roku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Po týdnu hezký den od Lady Klokočníkové. Po babím létě nastoupil podzim se vším všudy a tak je nejvyšší čas vyměnit oblečení nejen v šatníku, ale i obuv v botníku a taky probereme v dnešních módních trendech. V kosmetickém rádci upozorníme na některá nebezpečí, která nás mohou potkat na sociálních sítích, ale taky si představíme novinky v estetické medicíně. Jsme v době, kdy se zveřejňují laureáti na Nobelovy ceny, tak si jednu za lékařství připomeneme a chybět nebudou ani další pravidla etikety. Za malou chvíli pak se zeptáme na podzimní plány úřadující šarmantní osobnosti herečky a zpěvačky Jitky Molavcové. Příjemný poslech.

0: Dnešní osobností šarmu je úřadující šarmantní osobnost Jitka Molavcová. Dobrý den, Jitko.
1: Dobrý den.
0: Ráda slyším váš krásný smích, protože ten nás bavil právě před rokem, kdy jste tady přebírala Zlaté slunce. No a je to rok, tak jaký byl ten rok v tom křesle šarmantní osobnosti?
1: Byl to rok plný radosti už z toho, že jsem prožila tak nádherný večer v Hradci Králové. Nikdy na to nezapomenu.
0: No a co ty poslední dny, teď prázdninové dny, jak jste je prožila?
1: 22. července jsme s Alfredem oslavili už 3leté výročí od naší svatby. A navštívili jsme také v červenci Velehrad. Při slavnostní poutní mši udělila Česká biskupská konference řád svatých Cyrila a Metoděje Alfrédovi. To bylo nádherný, akorát, že zapršelo, ale jinak to bylo nádherný. No a v září jsem začala svoji 57. sezónu v divadle Semafor. 57. sezónu, myslím, nikdo nezapočal tedy. Jiří Suchý začíná 67. jako zakladatel. No a čeká nás tisící repríza Kytice.
0: To je neuvěřitelné, to je asi také rekord.
1: No, tak to je opravdu rekord, který se ale týká vlastně pouze nás dvou, Jiřího Suchého a mě. Jinak soubor kolem nás je už nový, nové, mladé tváře. A ještě bych si zavzpomínala, no to bylo v březnu, jsem byla pozvána na Mezinárodní festival Smetanovské dny do Plzně se svým recitálem. Láska, to nejsou jen písmena. A na klavír mě doprovázel pozoruhodný klavírista Petr Ožana. Tak to byl velký zážitek. A letos jsme opět pozváni, ale s Alfrédem. A budeme účinkovat na tom mezinárodním festivalu Smetanovské dny. Meditace o lásce a naději. No tak se na to taky těším.
0: No tak jak se zdá, tak té práce je opravdu hodně. Jak se člověk udržuje v kondici? My jsme magazín o životním stylu. Vím o vás, že ráda plavete, takže stále tedy to plavání. No a je ještě něco, čím si člověk trošičku navozuje tu dobrou náladu, tu sílu, aby vlastně všechno zvládl, protože ono ne vždycky všechno jde úplně jednoduše.
1: No, náladu mi navozují hodní lidi. To jsou šarmantní lidi, kteří se dokážou na druhého usmát a dávat druhým lidem naději. Dokážou pomoci a setkání s takovými lidmi mě přináší vlastně dobrý pocit a velké štěstí. No a s tím plaváním, ano, chodím plavat nejenom pro radost, ale nutně potřebuju udržovat svoje tělo v kondici a je výborné otužování.
0: Takže recept pro zdraví i radost jsme tedy v tuto chvíli dostali, ale rozlučme se tedy tou vaší charakteristikou, krásnou charakteristikou šarmu, kterou jste nám také vlastně předala na gala večeru minulý rok, protože vy jste řekla, že jsou to ti hodní lidé.
1: Jsou to lidi, kteří dávají druhým naději, kteří pomáhají a nedělají to okázale. Mně se stává, že jdu po ulici a nedávno proti mně šla taková babička a říká, Jituško, já vás mám moc ráda, vždyť vy jste moje dětství.
0: To je krásný.
1: Ano, ano. A tak to mě vždycky potěší a rozveselí.
0: Ano, i ten humor patří k šarmu. Jitka Molavcová ho má požehnaně. Pozdravujte Alfréda.
1: Alfrédovi vyřídím a mám vyřídit také pozdrav od Alfréda.
0: Předám určitě, děkujeme moc, mějte se moc krásně a loučím se s úřadující šarmantní osobností Jitkou Molavcovou. Mějte se hezky, naschledanou a krásný
1: děkuju,
0: den.
1: Naschledanou, děkuju.

0: na dnešní módní trendy se velice těším, protože s módní návrhářkou Jitkou Šedovou. Vítej, Jitko, v Šarmu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Probereme podzimní botník, jak jsme slíbili minulý týden, takže pojďme na to. Někde jsem zaznamenala, že velmi oblíbené mokasíny budou vévodit podzimu.
1: Přesně tak, mokasíny ve všech barvách, hlavně v barvách podzimu a zároveň v kvalitě semišové kůže. To bylo opravdu v ty nejvíc trendy. Můžeme si je představit, že to jsou takové ty nazouváky, můžou být zdobené na vršku nebo jednoduše vlastně jenom tou broušenou kůží krásné. A jsou to boty, které jsou na rovné platformě, které nemají žádný podpatek. Takže milovnice rovných bot si přijdou tentokrát na své a nebudou to jenom tenisky.
0: Jsou velice pohodlné ty mokasíny, řekla bych.
1: Jsou pohodlné přesně tak, protože především pokud jsou opravdu z kůže, tak zkrátka užité ke kalhotům, ale i k sukním, k šatům, zkrátka opravdu ke všemu. Modní trendy tam vsazují i ponožky, vypadá to extravagantně, milovnice tohoto trendu si přijdou taky podle mě na své, ale když to dáme jako klasiku na nožku v punčošce nebo holou nožku, nic s tím nepokazíme a naopak bude to vypadat svěže.
0: Takže do botníku mokasíny. No, dočetla jsem se také, že červené Mary Jane budou výrazným bodem outfitu.
1: Červená jde určitě. A co to je to Mary Jane? Mary Jane jsou totiž baleríny. Balerínky, které mají ať už vlastně kulatou špičku nebo lehce useknutou, ale je důležité, tam je pásek přes nárt. Vypadají trošičku jak od panenek, mají takový ten ženský nebo dívčí šmrnc a zase vypadají velice pěkně i ke kalhotům, i k džínům, pokud chceme trošičku tak jako odlehčit, tak zase to doplníme tady těmhle balerínkama. Prostě Mary Jane můžou mít krásnou špičku, ale ten pásek je tam důležitý.
0: Ano, ano, takže budeme už vědět, co je to obuv Mary Jane. Pojďme se zastavit tedy ještě u dalších bod teď na podzim, protože já nevím, kozačky už vzít také, nebo si
1: můžeme
0: ještě
1: vzít
0: pošetřit?
1: Kozačky, protože jsou i tak, jak jsou letní, tak jsou i ty podzimní, jsou bez počívky, jsou dejme tomu bez té perforace a jsou široké takové ty mušketýrky až jako nad to koleno spíš. Takže tam to nosíme zase k něčemu krátkému, nosíme to, dejme tomu, ke zkráceným kalhotám, takovým těm šortkám, ale v délce vyloženě k té kozačce, možná by se dalo říct, jsou to vlastně jako k bermudám. A potom klasické kozačky, trošku takové ty jakoby nazouváky, ale má to podpatek kačenky. Vůbec ten podpatek je lehkej, ta výška 3-4 cm a tvar kačenky, tak vlastně se nám vrací a objevuje se to na střevíčkách klasických, i ty Mary Jane, které mají podpatek kačenky a zkrátka i na těch kozačkách. Ale vlastně tam je to důležité, že jsou širší v oblasti kotníku, nejsou to kozačky, které by těsně přiléhaly k lítku, ale jsou takové prostě jakoby volnější.
0: Teď jsme se zmínili o těch podpatcích, takže je to hlavně ten podpatek kačenka, ještě nějaké tedy pro milovnice podpatku, dáme nějaké rady.
1: Jehlový podpatek, ten nevíde nikdy z módy, je to zase klasika, jsou zdobné, objevují se i střevíčky, že každý podpatek vypadá trošičku jinak, ale jinak ty střevíčky jsou stejné a je to jeden pár. Zdobí se to hodně květinami, zdobí se to hodně třeba peřím. Pokud jsme minimalističtí, tak můžeme klidně sáhnout po výrazných střevíčkách. Může tam být i ražba kůže, jsou ty zvířecí vzory, používá se i na boty kožešina s krátkým chlupem, většinou to bývá hovězina. A ta může být i potištěná vlastně právě tím zvířecím vzorem.
0: Znamená to tedy, že když budu mít výrazné boty, chce to jednoduché oblečení, aby ty boty vynikly a byly skutečným šperkem?
1: Přesně tak. I když takový ten styl eklektika, kdy trošičku smixujeme zdánlivě neladící oděv, ale furt tam prolíná se nějaká spojitá linka, tak může být klidně i ta obuv k tomu výrazně jinačí, ale musí to i při prvním pohledu najednou ladit.
0: Takže my mnohokrát děkujeme za rady, jaké boty dát do botníku teď na podzim, no a těšíme se na další módní trendy s Jitkou Šedovou. Naschledanou.
1: Děkuju a naschledanou. I

0: Magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Další díl našeho seriálu o etiketě je tady. Je tady také expert na etiketu Daniel Šmíd. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Už jsme v době, kdy nosíme kabáty a někdy si nevíme rady, kam je odložit, pokud přijdeme do místnosti nebo na nějakou společenskou událost. Takže poradíme.
2: Kabát nám pochopitelně dotváří ten náš vzhled, to je taky ještě pořád nutné zmiňovat, že ne každý kabát se hodí k tomu, co máme oblečeno. Tím bych s dovolením začal mít minimálně 2-3 možnosti, kdy mám trošku sportovnější outfit na sobě, tak si vezmu kabát, který je sportovnějšího střihu, třeba trench coat, a když mám formálnější oděv, sukni, šaty, tak si můžu vzít formálnější kabát, který je buď s převázáním a tak dále. Takže na úvod není kabát jako kabát, není plášť jako plášť, i tam jsou různé formální rozdíly. Co se však dá říci, že je stejné, je povinnost si náš kabát odložit, když se dostáváme do místnosti, kde se budeme zdržovat déle než jenom na jednu otázku a na jednu odpověď. Tím mám na mysli, když jdeme třeba na úřad a chceme zjistit nějakou informaci, nemusíme si sundávat kabát. Ale pokud už jdeme na nějaké jednání, třeba do banky, nebo jdeme do nějakého obchodního prostoru, kde budeme něco nakupovat, už je lepší si kabát sundat. Tam je dobré jej nechat přehozený přes ruku, protože často vůbec se věšáky nejsou. A jsme-li v páru, tak postarat se o kabát má ten, který není společensky významnější toho páru, to znamená muž s ženou nebo mladší se starším. Měl by to ten starší nebo žena vědět, že je ten, komu bude pomáháno z toho kabátu? Měli bychom to mít i natrénováno s našimi partnery. Prostě jednoduše, pojďme si to zkusit, jak to vlastně vypadá. Jde nám to. Většinou jsou muži, nechci se dotknout vysokých žen, ale většinou jsou muži většího vzrůstu a zapomínají, že vytáhnout ruce z kabátu znamená, musím ten kabát spustit dolů.
1: Přesně tak. Někdy nám dělá hodně problém ruce vytáhnout z kabátu,
2: a vlastně musím dostat ten límec až na úroveň, dá se říct, skoro pasu té konkrétní osoby, které chci pomáhat, aby ona mohla navléci ty ruce do těch rukávů. Nebo vysléci, také sundávat ten kabát směrem dolů, ne do strany.
1: Když jde větší společnost a jsou tam dvě dámy, takže které dámě dříve pomáhám s kabátem? Je tam nějaké pravidlo?
2: Je tam jedno pravidlo, které se mnohým ženám nelíbí a já to na jednu stranu chápu, ale pomáháme té, která nám není tak blízká, jako první. A potom pomáháme té, která nám je bližší. A to proto, abychom jí dali najevo, pokud seš tady už s námi a my jsme v páru a bereme tě sebou, nebo si tady jednoduše s námi, tak máš tu pozornost, protože vlastně jsi vzdálená, takže ten muž by měl pomáhat třeba ku příkladu, řeknu to, když půjdou dvě přítelkyně a s nimi půjde jeden muž, nevím, jestli si ten večer popovídá, ale budiš, tak vlastně nejprve pomáhá té přítelkyni a potom té své ženě. A pozor, je to tak, že muž má vždy na sobě kabát, když pomáhá ženě. Takže nevyslékáme nejprve svůj kabát a potom ženě, ale máme ho na sobě, pomáháme. A obráceně, když, a tam se to také velmi často plete, když odcházíme z té místnosti nebo z té šatny, tak bychom měli nejprve si obléci my muži ten svůj kabát a potom teprve pomoci té ženě.
1: No tak tohle si budeme pamatovat, protože to je také asi velice častý prohřešek, o kterém jsme ani nevěděli, že děláme chybu. Děkujeme. Daniel Šmíd byl naším hostem. Za týden naschledanou.
2: Naschledanou a děkuji.

0: Určitě jste zaznamenali, že říjen je měsíc, kdy se vyhlašují Nobelovy ceny. Jsou udělovány v celkem 6 kategoriích a tento týden byli oznámeni i 3 laureáti Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Výbor ocenil jejich objevy vedoucí ke vzniku optogenetiky, která umožňuje pomocí světla ovládat aktivitu jednotlivých nervových buněk v živém mozku. Optogenetika tak pomohla vytvořit metodu, která ukazuje, jak nervové buňky utvářejí vzpomínky, pocity a chování v živém mozku. Laureáti tímto objevem položili základy nové éry v neurovědách, tak uvidíme, co se o sobě ještě dozvíme. V této souvislosti bych ráda připomněla ještě jednu Nobelovu cenu za lékařství. My z učebnic víme, že na rozdělení do 4 krevních skupin měl velkou mírou zásluhu i náš lékař Jan Jánský, ale byl to i rakouský biolog Karl Landsteiner, který za objev 3 skupin získal v roce 1930 Nobelovu cenu za lékařství. V současné době jsou krevní skupiny fascinujícím biologickým fenoménem, který v sobě ukrývá mnohem víc než jen pravidla pro bezpečné transfuze. Nakonec víte, jakou máte krevní skupinu a jak vaše krevní skupina souvisí například s dědičností. Na to, proč jsou krevní skupiny pro nás tak důležité, jsem se proto zeptala děkanky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Aleny Myslivcové Fučíkové.
1: Velice důležité, zejména v případě, kdy je potřebujeme. To znamená, že když dojde k nějakému život ohrožujícímu stavu nebo nějakému onemocnění, kde je potřeba tu krev hradit, dodat, tak potom samozřejmě je potřeba zjistit, jakou mám já krevní skupinu a jakou mohu dostat. Protože známe 4 základní, když se tady bavíme o systému AB0 a těch systémů je víc, tak mezi sebou některé ty skupiny nejsou takzvaně kompatibilní. Může se stát, že dostanu krev od dárce a ty krvinky v mém těle začnou mezi sebou bojovat. Oni se začnou zhlukovat, začnou vlastně dělat takové drtky, říká se tomu koagulace, a to je život ohrožující stav, protože ta krev potom, zejména v těch malých cévách, či to vzniká na periferii, nemůže protékat naším cévním systémem a je to vážný, velice vážný stav.
2: Kdybychom se podívali, jaké jsou ty nejčastější skupiny a liší se to nějak třeba u nás a ve světě?
1: Liší. V České republice je nejčastější krevní skupinou krevní skupina A. Budu si teď trošku vymýšlet procenta, je to okolo 42% podpůlku. Potom je krevní skupina 0, to je okolo 39%, a následuje krevní skupina B a AB, to má nejnižší zastoupení, to se uvádí od 4 do 8%. V té České republice je to velice podobné jako v celé střední Evropě. Když se posouváme potom víc jako na západ, tak přibývá v zastoupení té krevní skupiny 0. Naopak, když se posouváme potom na východ, tak potom roste zastoupení více krevní skupiny B. A je to dané prostě evolučně, je to dané migrací, různými selekčními tlaky a různými jako genetickými mechanismy.
2: Kdybychom se podívali tady konkrétně do rodiny, znamená to, že v rodině, když někdo bude mít krevní skupinu A, druhý bude mít maminka A, tatínek B, tak pokud se narodí syn nebo dcera, tak mohou mít tedy krevní skupinu A, nebo B, a nebo AB. Chápu to dobře?
1: Je a
2: to
1: ještě
2: tak?
1: Nula.
2: A ještě nula.
1: To je zrovna ideální varianta. Tam může mít i nula. Já to lehce zkusím vysvětlit. Každý z nás, to už jste naznačila, máme v sobě část genetické informace, nebo jednu půlku od maminky, jednu od tatínka. Jo? Takže já mám v sobě 2 geny. Pro tu krevní skupinu. Já můžu mít jeden gen, který je Ačkový, protože třeba maminka měla Ačko, krevní skupinu A, a otec mohl mít nulu. Jo? A já v tu chvíli mám v sobě 2 geny. Mezi nimi jsou určité vztahy, konkrétně mezi Ačkem a nulou je takzvaný vztah dominance, kdy ta Ačková skupina vlastně překryje výraz té nulky. Takže v tomhle případě já bych měla Ačko. Vy jste řekla ideální případ, ale ne všechny kombinace jsou v rodině možné. Dřív tato informace přispívala třeba při určování otcovství. Dneska se ty věci dělají úplně jinak, jo? Protože nemůžeme říct, že když otec má krevní skupinu A a dítě má krevní skupinu A, je to jeho otec. To už dneska se dělá molekulárně genetickými metodami.
2: Když třeba jdu na transfuzi, jak se postupuje tam? Když nevím třeba, jakou mám krevní skupinu, musím to vědět vlastně?
1: Ne. Vůbec ne. Všechny výjezdové týmy, záchranáři nebo pak i úlůžka, všichni mají k dispozici takové rychlé testy. My ty testy děláme třeba se studenty, když si ukazujeme, jaký je princip. V podstatě jde o takové 2 vodičky. My máme koupenou žlutou a modrou. A přidáte si k tomu kapku svojí krve. A vlastně vidíte, v které vodičce, která obsahuje vlastně protilátky speciálně, v které vodičce ta krev začne tvořit takové tečky, drtky, sráží se. A na základě kombinací toho, kde se srazila nebo nesrazila, jaká tabulka, a z ní určíte, jakou máte krevní skupinu. To jsou rychlé takzvané křížové testy u lůžka. Mm-hmm. Nemusíte mít stres.
2: Ano. A dá se říct, že třeba ta nulka je dobrá, protože tu můžeme dát každému?
1: Obecně a zjednodušeně se říká, že univerzální dárce je v podstatě člověk, který má krevní skupinu 0 RH negativní. Naopak univerzální příjemce je člověk, který má skupinu AB RH pozitivní. Ale je to opravdu určité zjednodušení celé té situace. Můžou se dovyšetřovat jiné krevní systémy. U opakovaných transfuzí se to dělá a u masivních transfuzí třeba také se dovyšetřují jiné další antigeny.

0: doba, kdy víc než kdy jindy vyhledáváme kosmetické salony a možná i uvažujeme o některém estetickém vylepšení těla. Sociální sítě nabízejí nepřeberné množství podařených, ale i nepodařených zákroků. A tak na co si dát pozor a jaké jsou trendy v estetické medicíně? Na to jsem se zeptala doktorky Zuzany Polákové, vedoucí lékařky kliniky preventivní a estetické medicíny v Hradci Králové.
1: Novinka v estetické medicíně je jedna hlavní. Zásada je, že zachováváme přirozenost. Přirozenost znamená, že ten obličejček, který máme, chceme mít stále, ale chceme ho mít stejný, ne-li mladší. Nechceme být přefouklé, nechceme být překorigované, nechceme vypadat jinak. Nechceme měnit občanku, jak já vždy říkám ve vašich výstupech. Novinkou jsou polynukleotidy a exozomy. Polynukleotidy jsou sperma z lososu a ty fungují v pleti tak, že korigujou a reparujou náš stávající kolagen. Shodou okolností DNA lososu je velmi podobná lidské DNA, proto si můžeme dovolit aplikovat lososa hlavně pod oči, ale do celé pleti. A nastává regenerace kolagenu, doporučuje se opakování minimálně 3x, jednou za měsíc a skutečně ten kolagen se zlepší, ale musíme počkat aspoň měsíc, protože ten kolagen potřebuje 4 až 8 týdnů, než začne produkovat nové řetězce.
0: Je to tedy jedna z nejžádanějších věcí, které po vás ženy teď chtějí?
1: Řekla bych určitě ano, já aplikuju polynukleotidy asi 5. rokem. Klientky se o to začínají zajímat, protože influencerky, všechny módní časopisy mluví o tom, jak je sperma z lososu důležité a skvělé.
0: Vy jste se zmínila o influencerkách, není to někdy trochu nebezpečné, protože v současné době se pohybujeme vlastně v prostoru, kde je obrovské množství influencerů, kteří nabízejí právě různé zákroky a někdy možná můžeme udělat chybu.
1: Je to tak, protože někdy to může být placená reklama, my to nepoznáme, ale pravdou je, že některé influencerky na sítích vypadají lépe než naživo. Skutečně tam ta přirozenost je velmi důležitá a my zachováváme ten vzhled takový, jak ta klientka prostě si přeje a je velmi špatné koukat na tu překorigovanost na těch sítích, protože to není to pravé, co v životě chceme potkávat na ulici. Já mám hodně klientek, který přichází třeba na výplně rtu v momentě, kdy manžel není doma. Proč? Protože manželi zakazuje rty, protože manžel si všímá na ulici jenom ty velké rty, ty přefouklé, ty kačery. On ty krásně vyplněné rty nepozná, že jsou vyplněné, protože jsou udělané tak decentně, že nepozná, že jsou píchlé, aplikované. Takže ty klientky často přicházejí, prosím, udělejte mi ty vaše přirozené rty, ale manžel nesouhlasí se žádnýma, tak já si to musím teď odbít ty 3 dny, když manžel je na služebce, abych ty modřínky zahojila.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučila, Jana Pirka, Pavla Pavka a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu šarmantníosobnost.cz.
1: A dnes padl los na paní Janu Novákovou z Pardubic, takže blahopřejeme, posíláme vstupenky na gala večer Šarmantní osobnost roku a také knížku, kterou jsem vám slíbila. No těch šarmantních osobností bude tentokrát opravdu hodně. Připomeňme si Petr Kostka, Jan Přeučil, profesor Pavel Pavko, profesor Jan Pirk, Simona Stašová, také David Dale, ale i nominovaný Daniel Stach, Jaroslav Svěcený, Saskia Burešová, Naďa Konvalinková, František Kinský, Lucie Výborná. Bude jich opravdu hodně, budou to ti, pro které jste hlasovali po celý rok, takže by byla škoda se s nimi nesetkat. No a já už jsem vás prosila, abyste posílali otázky na vaše šarmantní osobnosti, využijte toho, že budou na našem gala večeru a že jim můžete prostřednictvím rozhlasu položit otázku. Stačí, když nám otázku napíšete na adresu sarm@rozhlas.cz do 20. října. Otázku rozhodně s Mirkem Vaňurou, moderátorem večera, zařadíme a nominovaných a nebo i těch bývalých osobností se velice rádi zeptáme a věřím, že i ta vaše otázka přispěje k pěknému večeru, který 23. října tady v kongresovém centru Aldis společně prožijeme. Takže pište otázky, vy už je posíláte, my za to děkujeme a já už jsem také slíbila, že třem z vás pošleme za tu vtipnou nebo zajímavou otázku pěknou cenu, tak těšíme se moc. No a tímto konstatováním se i dnes loučím s přáním, abyste mysleli na druhé, nezapomínali ani na sebe a prožili další krásný týden. S přáním mějte se pěkně, se opět za 7 dní na vás těší Lada Klokočníková.

0: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdelavanie.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Volby v Hradci Králové vyhrál Hradecký demokratický klub s TOP 09. Ve Špindlerově mlýně natahují na sloupy lano pro novou dráhu. Hokejisty Hradce Králové čeká extraligový duel proti Olomouci. A počasí proměnlivá oblačnost, místy přehánky, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké poledne.
1: Volby 2026.
2: Jednání o sestavení povolební většiny v zastupitelstvu v Hradci Králové povede vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Další potřebné hlasy by mohla přidat koalice Pirátů a starostů se sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Případná trojkoalice by v 37 členem zastupitelstvu získala 20 mandátů. Cílem je dohoda, která Hradci zajistí stabilitu, vysvětluje předsedkyně HDK a dosavadní primátorka města Pavlína Springrová.
3: Spolupráce je v tuhle chvíli na stole, je daná. Uvidíme, jestli se nějakým způsobem rozšíří. My se musíme bavit o tom, jaké projekty vnímáme

0: Zuzana Chovancová, navržená hnutím ANO, získala téměř 29% hlasů. Ve Špindlerově mlýně dnes natahují na sloupy lano pro novou dráhu. Jde o náročnou práci, kterou zvládá jen několik lidí v Česku. Lanová dráha je důležitou součástí nového propojení areálu ve svatém Petru s Medvědínem.
1: Dopravní lano, které je natažené na trase lanové dráhy přehradní, váží 22 tun a v průměru má 44 mm. Při zaplétání lana se oba konce spojí do jedné nekonečné smyčky. Správně provedený záplet je podle odborníků zásadní pro bezpečný a plynulý provoz lanové dráhy. Finální napnutí a zateplení je velmi přesná specializovaná práce. Až budou sedačky na laně, začne testování celého systému. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Policisté našli 12-letého chlapce v Brně. Je v pořádku. Informovali o tom na sociální síti X. Chlapec se v pátek nevrátil po vyučování domů. Policie po něm pátrala od včerejška. Veřejnosti děkuje za pomoc. Sport. Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 17 hodin k utkání 10. extraligového kola proti Olomouci. V dresu Hanáků nebude chybět útočník Martin Štohanzl, který se poprvé v kariéře postaví proti mateřskému klubu. Útočník Radovan Pavlík se na bývalého spoluhráče těší.
2: Chybí nám tady v kabině a to je takový hokejový život a já doufám, že ho přivítáme tak, že ho porazíme a pak si popřejeme hodně štěstí a zdravíčko. A doufám, že mu to tam nespadne, protože mně přijde, že kdokoliv odejde z Hradce, tak proti nám dá gol. Počasí.
0: Odpoledne čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy přehánky. Teploty na východě Čech od 11 do 14 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Držte se objízdné trasy po dálnici D11.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné nedělní odpoledne, je 11. září, října a dnes slaví svůj svátek Andrej. Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší a děkujeme, že jste s námi. Za malou chvíli nás čekají opět polední písničky od srdce. Pěkný poslech vám z Českého rozhlasu přeje Marek Šinkora.

0: Lambert.
1: I have a dream. It's been a
2: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Neděle, 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách, kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák, herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily Deschanel. Já přeju hezkou neděli.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Teď už nastává vaše chvíle, v následující hodině bude playlist Českého rozhlasu Hradec Králové ve vaší režii. Napsat o písničku od srdce si můžete na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, kliknout můžete i na náš web hradec.rozhlas.cz, tady je k dispozici písničkový formulář. A pokud nejste zrovna na internetu, můžete samozřejmě poslat i SMS zprávu na číslo 91104, ale pozor, do zprávy je nutné napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec a nepoužívat žádné háčky, čárky ani diakritiku. No a nebo můžete zavolat přímo do studia na číslo 726 46 46 46, jako to udělala naše první posluchačka. Pěkné odpoledne, dobrý den.
2: Dobré odpoledne, srdečně vás zdravím. Já bych ráda popřála našemu strejdovi. 14. října oslaví své neuvěřitelné osmdesátiny Miroslav Drasnar z Lázní Bělohradu. Přejeme mu všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, aspoň trochu štěstíčka a drž se svého hesla. Klídek, pohoda a zdraví, to je to pravý. Písničkou ti gratuluje manželka, dcera s rodinou, syn s rodinou, teta, všichni ostatní příbuzní, kamarádi a dobří sousedé.
1: Tak děkujeme hezky za zavolání.
2: Hezky si to, Míro, užij a těšíme se na společné shledání.
1: Tak také se přidáme k blahopřání. Děkujeme za zavolání a pěkné odpoledne.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: První volba v rámci písniček od srdce byl Valdemar Matuška a jakou písničku si poslechneme teď, nám prozradí paní Danuše. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den. Tady prší vedle jste.
0: Prší u vás, no vidíte to.
1: No, tak prší.
0: Nevadí, tak si zlepšíme něčím náladu určitě, že jo, nějakou pěknou písničkou, tak jakou jste vybrala?
1: No, já jsem to nechala na vás, abyste řekl non-stop.
0: No, vím, že vaše oblíbená písnička je non-stop, tak jsem si říkal, když u vás prší, tak vám uděláme radost.
1: A všechny kamarádky, kamarády v Novém městě, nad Mikulým zdravím a moji dceru Irenu a jejího manžela a do Jaroměře Alenku, zdravotní sestřičku Vejvalu.
0: Dobře, děkujeme za zavolání.
1: A hlavně aj vás zdravím.
0: Dobře, děkujeme, rád vyřídím pozdravy. Pěkné odpoledne, ať vám prší štěstí a posílám vaši oblíbenou písničku. Naslyšenou.
1: Děkuji. Naschledanou.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, pokračují písničky od srdce. Další písnička bude blahopřání pro pana Josefa Cloudu, který zítra slaví 60. narozeniny. Celá naše rodina mu přeje hodně štěstí, zdraví a plno životní pohody. Přeje Anna Cloudová, manželka, všechny děti a vnoučata.

Rybičky 48 a kapela Holky Já dneska slavím, to byla písnička pro pana Josefa Cloudu, který zítra oslaví 60. narozeniny. No a v blahopřání budeme pokračovat. Další písničku nechávají zahrát paní Alena a Josef Stráníkovi, kteří by chtěli udělat radost paní Aleně Pechrové z Trstenic u Litomyšle, která včera oslavila svoje narozeniny. K narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, klid v duši a spoustu radosti z tvých 5 klučičích vnoučat. Ať se cítíš dobře každý den a máš sílu užívat si všechno hezké, co ti tvůj život přináší. To ti přejí Stráníkovi.

0: děkuju ti.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát jsem zopakoval pozvání ke společnému putování světem pro Marii Imbrovou. Afrikanistka, diplomatka, cestovatelka i mecenáška afrických dětí a studentů by prý chtěla mít případný druhý domov v Zimbabwe. Často pobývá ve východočeském regionu, potkat jí můžeme třeba v safari ve Dvoře Králové. Chystá se ale do Rwandy, vyzná se v afrických hudebních nástrojích a nejen o tom vám také poví v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

Pokračují písničky od srdce. Další písničku by si přála paní Pavla, která právě teď vaří oběd a chtěla by zahrát písničku, aby se jí oběd vydařil a všem chutnal. Nechala to na mě, tak protože si myslím, že se to docela hodí, vybírám Hungry Eyes.

Pokračují písničky od srdce v Českém rozhlase Hradec Králové. Doufám, že už máte většina z vás po obědě a nemáte Hungry Eyes, jako tato písnička hrála právě teď v našem éteru. No a další písničku vybírá paní Jana z Náchodska, která přeje všem lidem dobré vůle pěkné nedělní odpoledne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Deset minut před 13. hodinou pokračují písničky od srdce. SMS zprávu nám napsala paní Jana, která by chtěla zahrát písničku pro manžela Zdeňka. Máme 56 let od svatby a nemá to se mnou lehké. Děkuju, jeho manželka. Tak to je moc hezká zpráva, samozřejmě písničku pošleme. Písničku by chtěla zahrát i naše další posluchačka, chtěla by jí poslat pro jejich Marušku na ostrov Zakynthos, přeje jí hodně štěstí a lásky.

0: prostor.
1: Po 13. hodině vás opět čekají oblíbený pořad Výlety s Pavlem Kudrnou. Dnes se vydáme do muzea plného veteránů. Historické automobily, kočáry, motocykly, bričky, zemědělská technika i předměty každodenního života, to vše nabízí Muzeum vozidel, techniky a řemesel v jihočeských Pořežanech, kam se za malou chvíli společně vydáme.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Vítěz voleb ve Dvoře Králové začal jednat o koalici. Dálnice Hradec Králové Jaroměř je dočasně bez poplatku. Velké Pardubické se zúčastní 10 koní. A počasí proměnlivá oblačnost, místy přehánky, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Půlhřábek. Hezké odpoledne.
2: Volby 2026.
3: Volby ve Dvoře Králové nad Labem vyhrálo uskupení Máme rádi dvůr, ODS a nezávislí. Získalo 7 mandátů v 21členném zastupitelstvu. Vítězné uskupení už začalo vyjednávat o koalici. Vyloučilo ji z ANO dosavadního starosty Jana Jarolíma, píše to agentura ČTK. Hnutí ANO skončilo ve Dvoře Králové třetí. Senátorský mandát na Rychnovsku obhájil Jan Grulich z TOP 09, získal 62% hlasů. Jeho protikandidát, poslanec Petr Sadovský z Hnutí ANO, měl zhruba o 10 000 hlasů méně. Jan Grulich se chce v dalším období věnovat hlavně školství a navázat na svou dosavadní práci.
4: Za 6 let svého mandátu jsme prožili tak zásadní obraty, ať to bylo už vypořádání se s covidem ve školství, pak ukrajinskou krizi a vlastně mnoho nových ukrajinských dětí. A do té doby nastoupilo ještě AI do školství a vzdělávání. To se ani nestačíte na ty věci připravit, na to špatně nějak reagovat. Změny jsou tak obrovské a my musíme reagovat rychleji. Tak...
3: Řidiči, kteří pojedou z Hradce Králové na Jaroměř, můžou využít dálnici D11 bez poplatku, a to v úseku mezi exity Plotiště a Jaroměř jich. Jedná se o objízdnou trasu kvůli opravě mostu na staré silnici v Černožicích a stavbě protihlukové stěny u Smiřic.
5: Celý úsek dálnice

0: Trenér Dalibor Térek mluví o možných soupeřích.
1: Je to tak specifický, že jak říkám, může vyhrát kdokoliv, komu se to nejvíc povede. Mně se velice líbil Sakamiro, takže to je taky velice dobrý kůň. Lenka Neprašová ho odjela perfektně. Jsou to koně se zkušenostma. Pepa Bartoš má taky šikovnýho koně a je to hlavně pan jezdec, takže může si to vzít na sebe, udělat si takový tempo, který mu bude vyhovovat a může nás překvapit.
0: Trojnásobný vítěz Velké pardubické Josef Bartoš bude v sedle Aru Kariase. Velká pardubická začne v 15 hodin 30 minut.
2: Počasí.
0: Odpoledne čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy přehánky. Teploty na východě Čech od 11 do 14 stupňů, na horách kolem 5. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, držte se objízdné trasy. Tolik informace z východu českých silnic. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
3: Přeji vám hezkou neděli. Měsíc říjen se už pomalu blíží ke své polovině a jeden se nestačí divit, jak ten čas rychle letí. A tak ještě, než budeme muset ze skříni vytáhnout teplé oblečení, pojďme si dopřát pár hezkých podzimních výletů. Dnes začneme v Dolní Sukolomi v Olomouckém kraji, kde navštívíme mini zoo u Bělouškův, přivětivou farmu plnou zvířat, která se ráda přátelí. Potom zamíříme do středních Čech, obci Krásná hora nad Vltavou, u které se tyčí mohutný vyklad jménem Vindiš. V jihočeských Pořežanech na nás čeká pak Muzeum vozidel, techniky a řemesel, které je plné historických skvostů, od aut přes kočáry a bryčky až po staré rozhlasové přijímače. A nakonec se vydáme do Krušných hor na tajuplnou Hadí horu, nedaleko Jáchymova, která kromě pověstí nabízí i úchvatné výhledy. Tak to jsou dnešní výlety, náš turistický plán, no a pokud ho přijmete, tak si to užijte.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dolní Jsou Kolomy nedaleko města Uničova v Olomouckém kraji byste našli farmu zaměřenou na setkávání dětí a zvířat. Jmenuje se Minizo u Bělouškou a my se do ní teď vydáme spolu s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a její provozovatelkou Adélou Axmanovou.
1: Ze začátku to byla malá farmička rodina, teď momentálně už se rozšiřujeme, myslím si, na takovou střední minizo.
2: Proč jste zvolila tady to místo u Dolní Jsou Kolomy?
1: Protože jsem tenhle pozemek dostala od mé babičky, která má tady dům. Byla to rodinná stáje už tak 16 let, tady byly naši tři koně a v posledních třech letech se to začalo teprve rozšiřovat na minizo. Můj taťka mě jednoho dne přivedl před koně obrovskýho a řekl mi, to je tvůj kuň, mě bylo 9 v té době. Ten kuň je tady doteď mimochodem, jmenuje se Lukas. Dřív jsme nikdo jakoby z rodiny neměli koně ani zvířata.
2: Ten kuň, co tam zrovna jí to seno, ten velký bílý, to je ten, o němž jste mluvila?
1: Tohle je můj druhý kuň, jmenuje se Andorina, taková naše babička stájová. Ten můj první kuň je taky takhle velký, akorát je šedý a tíhle dva tady byli už vlastně od začátku. Plus ještě jeden třetí běloušek a podle nich se to tady jmenuje.
2: Co to je za koně?
1: Tady tahle největší, ta je kladrubský Bělouš, je přímo z Hřebčína kladrubského a běhala tam dřív vozatajské závody. Ten můj první vlastně, tak to je český teplokrevník.
2: Kolik druhů zvířat tady najdeme?
1: Původně jsme vlastně měli koně a přišli potom první morčata, tak jsme jako přidali morčata, pak najednou byl králík a pak jsme si řekli, zkusíme pár oveček, koz, no a pak mým velkým snem bylo mít alpaky, už teda jako odmala, no a pak přišli na řadu ty malý prasátka, no a tak nějak se to jako rozšiřovalo, teď mám zálusk na pštrosy emu.
2: Jaká máte prasátka?
1: Je to plemeno Kune Kune a jmenujou se Kotletka a Slaninka.
2: Ale asi nejsou určení k snědku.
1: Samozřejmě, jsou to mazlíčci.
2: Když jsem si povídal s dětmi, tak člověk by řekl, že nejvíc je zaujmou ty lamy alpaky, které tady odpočívají, mají mládě, černá samice, bílý samec a hnědý potomek. Ale když jsem se s těmi dětmi bavil, tak mnohdy to byla slepice nebo prase, co je nejvíc zaujalo.
1: Ano, přesně tak. Děti tady mají každý toho svého oblíbence. Někdo sem jezdí vyloženě za králíkem, někdo má tu svoji oblíbenou slepičku, kterou pozná z celého hejna, prostě pozná, že to je tého slepice, i když jich je tady pět stejných podle mě. Ale prostě mají to takhle ty děti rozdělený, ale myslím si, že pořád, když bych to tak nějak vzala v průměru, tak úplně nejoblíbenější je tady ta naše babička, ta Andorina.
2: Už se za námi jde podívat, přežvikuje seno.
1: A nastavuje se, aby jsme jí drbali bříško, to je její nejoblíbenější činnost.
2: Ano, bříško drbete, on ten kůň, když takhle vedle mě stojí, já na to nejsem zvyklý, tak on docela budí respekt.
1: Ona je trošku přerostla.
2: Děti si s ní normálně hrají?
1: Ano, ona je u dětí fakt oblíbená, protože ona dokáže stát prostě na jednom místě a užívat si tu jejich pozornost. Ona vyhledává kontakt a dokáže u těch nejmenších dětí stát, ani se nehne, dá na ně fakt pozor a myslím si, že je hodně empatická.
2: Učí se tady třeba děti i jezdit na koni?
1: Neřekla bych učí, ale v rámci kroužků tady mají i svezení na koních, ale neposkytujeme jakoby výuku jezdectví. Máme tady farmářské kroužky, kde jednou z aktivit je i jízda na koni.
2: Vzadu už vidíme, že vstaly i lamy alpaky.
1: Vyhlížejí, co bychom jim dali dobrého. Oni mají hodně rádi procházky, takže možná si myslí, že jedeme vzít a vyvenčit.
0: Konstatuje provozovatelka Minizo u Bělouškou v Dolní Jsou Kolomy Adéla Axmanová, která areálem plným přátelských zvířat provedla našeho olomouckého kolegu Aleše Spurného. Kromě venčení tam pořádají i kroužky, speciální akce a telefonicky si můžete domluvit i soukromou návštěvu a třeba i rodinnou oslavu.

Tak jsme minule položili otázku, klasik by řekl, vy jste ji zvedli, odpovídali jste, pokud odpověď byla správná, my jsme losovali a teď budeme prozrazovat, kdo vyhrál. Nejprve ale k soutěžní otázce. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně, který kdysi patřil Slávce Budínové, slavné herečce. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která je spojena rovněž se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my jsme se soutěžně ptali, s jakým jménem je spojena, za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrandt. Ačko je správně Rudolf Jelínek. Dnes tady tedy sídlí špičkové interaktivní muzeum Slivovice s virtuální 5D realitou. No a baron František Hildbrandt, tak lihovár s jeho jménem stojí proti jeho českému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil, no a vyrábějí se tady ovocné destiláty a také česká whisky. Losovali jsme, no a turistickou větrovku pošleme těmto vylosovaným posluchačům. Jsou jimi paní Jana Maxová z Brna, paní Dana Kubalová z Kolína, pan Josef Švec z Kostelce na Hané, pan Zdeněk Flatanovský z Budišova nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová z Žákovic. Všem gratulujeme. Myslím, že si dovedu představit zklamání vás, kteří jste nevyhráli, nebyli vylosováni, přesto jste správně odpověděli. Já myslím, že se nic neděje, protože jste i tak zařazeni do slosování o hlavní cenu. To je jako když si vsadíte nebo koupíte los, tak si představujete, co všechno byste si za ty peníze pořídili. Pak se třete, se škrábnete, podíváte se na vylosovaná čísla a zase nic. Ale já myslím, že u nás ta šance je mnohonásobně větší, tak to nevzdávejte. No a novou soutěžní otázku po třetí reportáži určitě z poslechu nevynechejte.

0: Teď v nedělních výletech zamíříme do Středočeského kraje, přibližně kilometr od krásné hory nad Vltavou, kde se nachází pozoruhodný vyklan jménem Vindiš. Ostatně celá tato oblast je známá množstvím volně ležících žulových balvanů nejrůznějších tvarů, které postupně odkryla eroze v období třetihor. Každý žulový solitér má svůj specifický charakter a všechny dohromady pak v krajině vytvářejí jedinečnou atmosféru. Vyklan Vindiš leží v lesích poblíž bývalých zlatých dolů. Nás k němu zavede nezávislý starosta Krásné hory Jaroslav Kříž spolu s naší redaktorkou Markétou Vejvodovou.
1: Z náměstí Krásné hory jsme se vydali směrem k žluté turistické stezce, která nás lesem dovedla až k vyklanu Vindiš. A musím se přiznat, že každou chvíli jsem v přírodě pozorovala takové velké žulové balvany, které jako kdyby vylézaly z podloží. Ostatně to podloží tady v celé oblasti je tvořeno právě žulami. Ten samotný vyklan je opravdu působivý. Je totiž přesně v místě, kde v takovém kopci je více balvanů, vypadají jako kdyby je někdo skutečně z nebe vysypal.
2: Tak můžeme říct, že se nacházíme na území takzvaného středočeského plutonu, což znamená, že je to tu tvořeno především hlubinnými vyvřelinami, mezi které právě patří žula. Co se týče toho vyklanu, tak právě Sedlčansko je typické výskytem vyklanů. Většina posluchačů může znát největší český vyklan, který se nachází nedaleko odsud, což je Husova kazatelna.
1: Ten samotný vyklan mi ale připadá takový nejednotný. Z velké části má krásně ohlazené stěny. A když se ale podívám v tomto místě, jako kdyby se odlomil.
2: Je to tak, bylo to způsobeno zásahem člověka, když se podíváme blíže, tak můžeme vidět stopy klínů, které sem někdo pravděpodobně zarazil a tím pak ten vyklan odlomil.
1: Já když se podívám právě na ta místa, kde se naši předci snažili ten celý balvan odlomit, to musela být neskutečná práce. Jsou nějaké doklady o tom, jak býval tento vyklan kdysi skutečně velký, protože i teď je to tedy majestátní solitér.
2: Máme některé historické kresby, kde je vidět ten vyklan v celku a dle informací, které máme, tak dosahoval délky více než 5 metrů.
1: Ono se říká vyklan, protože opravdu tento dlouhý balvan, který má v tuto chvíli přibližně 2,5 metru na délku, tak je samozřejmě položený na obelisk, který je pod ním přibližně na délce 0,5 metru, 50 centimetrů. Pouze touto částí se dotýká podloží, jinak je lehce zaoblený a v prostoru. Já si teď prohlížím ten žulový kámen přesně v místě, kde byl kdysi oddělován. A překvapuje mě, jak je vlastně to složení nejednotné. V zásadě je to opravdu šedá hornina, ale vidím tady taková světlá místa. Jako kdyby ten kámen někdo doslova prošpikoval.
2: Je to tak, ten kámen tak je tvořen technickým granitem, což je ta šedá barva, a mezi tím můžeme vidět přibližně 4 cm velké kousíčky živce, které mají takovou narůžovělou barvu.
0: Říká o majestátním vyklanu jménem Vindiš nedaleko středočeského města Krásná hora nad Vltavou starosta Jaroslav Kříž, který k němu zavedl naši kolegyni Markétu Vejvodovou.

0: Pořežanech mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou najdete Muzeum vozidel, techniky a řemesel. Náš jihočeský redaktor Zdeněk Zajíček se tam potkal přímo se zakladatelem muzea Františkem Jiříčkem. Ten mu hned na úvod prozradil, kolik mu je let a kdy začal sbírat první předměty, které jsou teď v muzeu k vidění.
1: A kolik toho je? 2, 4, 6, 8, 10, 12?
2: Máme ještě ve dvou halách. Máme v Jižní Čechách největší sbírku motorek, kolem stovky. Máme taky největší sbírku osobních aut, historických. Stáří je až 100 let.
1: To byl hlas mého průvodce Františka Jiříčka, který se svým synem Ervínem obhospodařuje Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech.
2: My jsme tady 30. rok jako muzeum.
1: A co vás to napadlo, že si jednoho dne řeknete, že si otevřete muzeum?
2: To nešlo. Ta sbírka je stará. Ta sbírka je 80. letá. Mně je 95 a když mi bylo 15, tak jsem to začal sbírat.
1: Ono se velice snadno řekne, práskneme do koní, sedneme do kočáru a poletíme s větrem o závod. Jenomže, když to zkusíte, tak zjistíte, že to tenkrát s těmi kočáry a koňskými povozy neměli zas tak jednoduché.
2: To je na dva lokaje. Tady je zadní lokaj, který obsluhuje tyhle dveře a zámek. Jo? A tam vedle formana je přední lokaj, který dělá ochranku zepředu a obsluhuje druhý dveře. A lokaj odemyká, skládá schody.
1: Takže opravdu je to jak přesně v těch filmech. No, můžu si tam vlézt?
2: No jistě, že.
1: Tak počkejte, já si...
2: To operuje mimořádně tyhle pera.
1: Já si vlezu do kočáru. To vyzkoušíme. A už jsem v interiéru kočáru. Teda upřímně řečeno, to je jak na lodi, jak se to kýve.
2: Já jsem byl několikrát, když natáčeli třeba Barrandov, tak jsem tam jel s nima, aby ho někdo nebo kopíroval. On musí být uskladněný v Terzerové bance, anebo u nás zpátky.
1: A tady z toho kočáru tedy vystupoval, dejme tomu, kníže pán v Princezně Zemlina? Tak vlastně byli
2: to on, to on. Nekrásně si hledanka, tam všude jezdil. Já vám dám leták, kde to napsen, jo?
1: Rolničky z vojenských kočárových saní. Mimochodem, já jsem se to tady zkoušel spočítat, nejde to. To bych celou dobu nahrávání nedělal nic jiného, než počítal. Ale pokud uděláme stručný výčet toho, co tady můžete vidět, tak tu najdete nákladní a osobní auta, koňské kočáry, bryčky, saně, motocykly, jízdní kola, starou zemědělskou techniku, nářadí, historické traktory, motory, ale také selskou jizbu, modely vláčků, letadel a automobilů, ale také rádia, gramofony, psací a šicí stroje, anebo kočárky. To všechno na 1500 metrech čtverečních.
2: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplyne.
1: Tady vepředu na blatníku je taková věc, kterou dnes už nikdo, 100% nikdo znát nebude. Tyčka vykloněná mírně do strany je na obou předních blatnících. K čemu to bylo?
2: To je směrník, aby šofér viděl, kudy projede, aby nechytil zadní částí ani blatníkama. Tak to tam udávalo tu šíři, na kterou viděl z kabiny, kudy může projet.
1: Čili to je něco na způsob tykadla?
2: Tady byly cesty omezené a jezdilo se i úzkama prostorama. Tak tohle na udání šišky vjezdu.
0: Vysvětluje zakladatel muzea vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech František Jiříček, který svoji rozsáhlou a pestrou sbírkou provedl našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Její hlavní část zabírá třípodlažní budovu, kde si otec a syn Jiříčkovi vybudovali i speciální výtah pro auta a bryčky, které jsou vystaveny nahoře v patře. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. My jsme vám včera představili takzvané batelavičky, které se staly velkým fenoménem. Ale zajímavých a atraktivních laviček máme u nás mnohem víc, ano už tušíte, k čemu směřují soutěžní otázku. Ale ještě ty zajímavé lavičky, jenom namátkou. Lavička Bohumila Hrabala a jeho socha v Nymburku, na ní je to dřevěná socha. Třeba obří lavička v Žatci, anebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně. Největší vyřezávaná pohádková lavička u nás, však je taky psána v naší knize rekordů. A pak tu máme soutěžní lavičku, tu dnešní soutěžní lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, prý 50-litrovém, měří 1989 mm, no a to je jasný rok sametové revoluce. A my se ptáme, kde si na ní můžete sednout, nebo můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Co je správně? Tipujte nebo pátrejte, já myslím, že dnes v době internetu a umělých inteligencí to není vůbec žádný problém, ale ověřujte, nevěřte vždy bezhlavě. Příště budeme losovat ze správných odpovědí opět pětici výherců, kterým pošleme turistický zápisník. Textová zpráva, kterou nám musíte do dnešní půlnoci poslat, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B a druhá mezera, takže dvě mezery. A pak křestní jméno, příjmení a adresa. To pošlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Stojí to 4 koruny, to platíte vy, službu totiž zajišťuje partner, kterému je třeba zaplatit a tím je ATS Praha. Takže turistické zápisníky, no a hlavní cena, ke které se můžete dostat tak, že ze všech správných odpovědí vylosujeme na začátku měsíce listopadu právě vaše jméno. Celý říjen tedy soutěžíme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, no a v něm budete mít flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Já myslím, že když si dáte hodnotu tohoto batohu a všeho, co v něm je, a ty 4 koruny proti tomu, že stojí za to, tu textovou zprávu poslat. Nezapomeňte, máte na to čas, abych byl na chlup přesný do 23. hodiny 59. minuty.

0: na čase být.
1: Mohutnému skalnímu masivu nad Jáchymovem nedaleko Božího daru v Karlovarském kraji se po staletí říkalo Grauenstein neboli Šedá hora. Současný název Hadí hora se ujal díky legendám a pověstem, které se o hoře mezi místními vyprávěly. Kudy se na vrchol ve výšce téměř 1000 metrů nad mořem nejlépe dostat, prozradil naší karlovarské redaktorce Janě Strejčkové průvodce a jáchymovský patriot Miroslav Palfy.
2: Na Hadí horu pro nejméně zdatné turisty doporučuji žlutě značenou turistickou trasu z Božího daru, kdy jdete vlastně z mírného kopce po turisticky značené cestě. Druhá varianta je tak, po který jdeme my, takže z dolní stanice Lanovky na Neklid, kdy jsme projeli bočním Jáchymovským, Zajlasenským a Elbogenským údolím. Až vlastně pod Neklid, furt jsme na území města Jáchymov. Dřív tady bylo osídlení v době, kdy se těžilo stříbro, ale to už dávno odvál čas. A my vlastně půjdeme tady lesní cestou až na vrchol Hadí hory, což je pod vrchol krušnohorský tisícovky Dub.
3: Odkud ten název Hadí hora?
2: Pořádně ani nevím, proč zrovna Hadí hora, možná z pověsti o královně hadů, která tam má žít. Původní název je Grauenstein, čili Šedá hora. Název Šedá hora pravděpodobně vzniknul díky kamennému moři, čímž je tenhle krušnohorský vrchol významný, kdy celý úbočí je pokryto rozpadávající se horninou a ta zase dala vzniknout různým pověstem o zříceném zámku, o sídle Hadí královny a podobně.
3: Těch pověstí je tady spoustu.
2: Zajímavý je, že tyhle pověsti jsou zdánlivě podpořený i světskou mocí, protože v dobách největšího rozkvětu města městská rada Jáchymova vydala nařízení nebo respektive zákaz pást na téhle hoře obecní dobytek a po klekání, po zvonění večerním se na té hoře nesměl nikdo zdržovat. Hora prostě měla z nějakého důvodu špatnou pověst. Možná, že to kamenné moře zavinilo to, že si v pověstech říkali, že tady byl kamenný zámek, který byl nakonec stržený rozpadce. Jsou to krásné pověsti, je jich spousta, sídlí tady Hadí královna a prostě je to takový zvláštní místo.
3: Stojíme na vrcholu Hadí hory?
2: Stojíme na vrcholu Hadí neboli Šedý hory, původně Grauensteinu. Vidíte krásně to kamenné moře, šedý barvy, který teda v minulosti dalo hoře jméno. Jinak je to vlastně, to kamenné moře vzniklo rozpadem žíly granitového porfiru, bohatý na křemen. A krásně vidíte boční, původně Zajlasenský údolí. Je vidět krásně hotel Radium Palác a v dálce v sedle potom vidíte část ostrova a nad ním vrcholky Doupovských hor.
3: Je to jeden z nejhezčích výhledů, jaké jsem viděla.
2: Jo, je tady krásně. Trošku je škoda, že není vidět Jáchymov, vidíte akorát Jáchymovský sjezdovky na Novém městě a v Jáchymově, je vlastně schovaný za tím kopcem stráž.
3: Když se podíváme detailně na ty kameny.
2: No, když se podíváte detailně, tak právě krásně vidíte, že jsou opravdu plný křemene, že jsou tam nádherný křemený žíly. Jinak vlastně celá tady ta krajina, kterou vidíme kolem sebe s tím hlubokým klínoveckým karem takzvaným, vzniklo při poslední době ledový, kdy zde byl klínovecký ledovec, který při svým ústupu právě obnažil tady tu horninu, která následně začala zvětrávat a vytvořila tohle krásné moře.
1: Říká průvodce a místní patriot Miroslav Palfy, který na vrchol Hadí hory u Jáchymova vystoupal společně s naší karlovarskou redaktorkou Janou Strejčkovou.

Blíží se závěr, no a tak mi dovolte, abych připomněl soutěžní otázku. Ta se týká lavičky Ferdinanda Vaňka. Tato lavička je poctou Václavu Havlovi, mimochodem v pondělí jsme si připomněli jeho nedožité 90. narozeniny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience. Proč? No protože stojí na pivovarském sudu a délka této lavičky na tomto sudu je přesně 1989 mm a to odkazuje na rok sametové revoluce. My se ptáme, kde si na ní můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze, konkrétně Dejvicích? Pošlete textovou zprávu, tradičně z pravidla, teď na závěr už nepřipomínám její tvar, vy se můžete podívat na veškeré informace na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomínám, a to myslím, že je hodně důležité, že si můžete tam poslechnout všechny reportáže, podívat se na fotografie k danému místu, na plánovat si podle toho cestu. Je tam taková, taky to vždycky říkám, velmi zajímavá interaktivní mapa, je rozdělená podle jistých částí. Řeknete si, pojedu do jižních Čech, na severní Moravu. Kliknete, otevřou se vám typy reportáže, které jsme vysílali, poslechnete si, plánujete, spojíte si trasu. Je to velmi užitečný výletnický pomocník. Co jsem zapomněl, hrajeme o turistické zápisníky, o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak víc se toho do dnešních výletů i víkendových výletů nevejde, vlastně už máme čas jenom na hudbu. No a hned potom, po skončení našeho pořadu výlety, uslyšíte další aktuální zprávy. Tak se mějte pěkně, užijte si podzim, teploty jsou nebo budou teď trochu nižší, možná trochu deštivo, ale to nás, skalní výletníky, rozhodně nemůže odradit. Tak se mějte pěkně, za tým výletu vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Starostou Náchoda pravděpodobně zůstane Jan Birke. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. V Častolovicích dokončují cyklostezku směrem na Libel. A počasí proměnlivá oblačnost, místy přehánky, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne.
1: Volby 2026.
0: Město Vrchlabí i nadále povede koalice vítězného sdružení nezávislých kandidátů ZVON a Volby pro město. Starostou by měl být lídr ZVONu Jan Sobotka. V čele města je od roku 1998. Jako nominant hnutí STAN zároveň obhájil senátorský mandát v obvodu Trutnov. Vyplývá to z údajů na webu volby.cz. Starostou Náchoda zůstane pravděpodobně Jan Birke. Jeho uskupení Jan Birke pro Náchod získalo od voličů víc než 36% hlasů. V 27 členem zastupitelstvu má 11 mandátů. Jan Birke měl 3310 preferenčních hlasů, nejvíc ze všech kandidujících.
2: Přes 36% je úžasný výsledek. Co se bude dít? No, dnes se sejdu samozřejmě se svými koaličními partnery, který dnes 4 roky vládneme na radnici a poradíme se, jak budeme dál postupovat.
0: Hnutí ANO se 3 mandáty s největší pravděpodobností zůstane v opozici. Hnutí SPD se do zastupitelstva v Náchodě nedostalo. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Hrál ve filmech a v seriálech. Celou profesní kariéru spojil s Národním divadlem.
3: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
4: Chce ti potem! Mám se ti zpovědat?
5: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
6: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
5: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
6: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: V Častolově.

0: Hofmann, Český rozhlas. Sport.
1: Cyklista Martin Stošek dojel sedmý na mistrovství světa v gravelu v Austrálii. 32letý jezdec zaostal ve 144 kilometrů dlouhém závodě o 8 sekund za vítězným Dánem Clarisem. Vylepšil tak české maximum v mužské kategorii na tomto podniku. Počasí. Odpoledne čekáme na východě Čech proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy přehánky. Teploty od 11 do 14 stupňů, na horách naměříme kolem 5. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde pokračuje stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné nedělní odpoledne, i po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a s vámi je dnes u mikrofonu Marek Šinkora. V této hodině se společně vydáme do Hrádku u Nechanic, kde se dnes konal cross běžecký závod. Více o něm nám řekne kastelán Martin Rejman. V Hradci Králové už včera večer začalo první povolební jednání a možné nové koalici, o tom mluvila s primátorkou reportérka Adela Kavříková. Rozhovor nabídneme také už za chvíli. No a tento týden oslavil 34. narozeniny večerníček Mach a Šebestová, takže si budeme společně povídat i o večerníčcích. A samozřejmě nebude chybět ani parádní muzika. Ještě jednou krásné odpoledne a příjemný poslech.

Je 14.11, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, děkujeme, že jste s námi. Máte rádi večerníčky? Představte si, že tento týden oslavil legendární Macha Šebestová neuvěřitelných 44 let. No řekněte, kdo z vás si v dětství nepřál kouzelné sluchátko, které by mu splnilo jakékoliv přání? Když se v roce 2013 konala anketa České televize o nejlepší večerníček, umístil se Macha Šebestová na 9. místě. Tuto anketu suverénně vyhrály Naše krkonošské pohádky. No ale třeba můj oblíbený večerníček byl také ten o zvířátkách pana Krpce. Jehož výtvarníkem byl hradecký rodák Vladimír Renčín. Pamatujete si na hrad Kulíkov nebo Strašidlo Ruprechta? No a jaký byl váš oblíbený večerníček? Vybavíte si ještě na kterého večerníčka jste se rádi dívali?

0: Jednání o sestavení většiny v zastupitelstvu v Hradci Králové vede po volbách vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Další potřebné hlasy by mohla přidat koalice Pirátů a starostů se sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Primátorku a předsedkyni Hradeckého demokratického klubu Pavlínu Špringrovou zastihla po sobotním večerním vyjednávání s případnými koaličními partnery reportérka Adéla Kavříková.
1: Musím říct, že jsem překvapená, že jsme dostali přes 25% hlasů, takže za mě skvělý vzkaz Hradečáků pro nás, pro politiky a nás politiku pro Hradečáky, že jsme na jedné lodi.
2: Máte za sebou úvodní vyjednávání v podstatě obratem po tom, co jste se dozvěděli výsledek voleb. Pojďme upřesnit to, čem bylo, s kým bylo.
1: My jsme se sešli v podstatě tři volební koalice a vlastně všichni tři si řekli, že ten hradecký směr vnímáme tak, jak je nastavený jako správný a pro nás ta spolupráce je v tuhle chvíli na stole, je daná. Uvidíme, jestli se nějakým způsobem rozšíří, ale my vnímáme jako obrovský závazek a jako vzkaz voličů nám, politikům, nedělali jste to špatně, dělali jste to dobře a pojďte jako pokračovat.
2: Jak ta vyjednávání budou pokračovat?
1: My jsme domluveni, že se spotkáme kolem 8 hodiny po hokejovém zápase Hradeckém Onfieldu. Za mě je to v celku jasné, my se musíme bavit o tom, jaké projekty vnímáme jako prioritní, co jsou pro nás ty červené linie. A pokud se domluvíme na těch programových prioritách, tak budeme pokračovat dál, budeme se bavit o nějakém obsazení personálním, ale za mě je strašně důležité a klíčové a měli jsme to taky před 4 lety a ukázalo se to jako zásadní věc a bavit se nejprve o tom programu.
2: Je to pro vás dost těch 20 křesel?
1: Dneska to odhodlání nějakým způsobem vyznělo, že těch 20 hlasů je fajn, ale já sama vím, že je dobré se zamyslet i nad tím, zda těch hlasů nemůže být více. Já jsem deklarovala už před volbama, že pro mě je myslitelná především ta platforma stávající koalice, kterou jsme měli poslední 4 roky, čili uvidíme, jestli se ODS bude chtít připojit k nějakým jednáním.
2: Jste nebo byla jste doteď nějak v kontaktu s hnutím ANO?
1: Určitě. První, který mi volal, byl Lukáš Fidler, lídr hnutí ANO, gratuloval mi a nabízel mi možnou schůzku. Já jsem mu informovala o tom, jaká je situace a dneska se nebudeme scházet. Určitě.
3: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Milovníci krozávodů se dnes vydali do Hrádku u Nechanic, kde proběhl už šestý ročník běhu parkem. V jakých běžeckých kategoriích se soutěžilo a na co všechno se běžci a návštěvníci dnes mohli těšit, nám prozradí kastelán Martin Rejman. Pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne z Hrádku.
0: Pane Rejmane, v jakých běžeckých kategoriích se dneska u vás závodilo?
1: Tak závodníci si mohli vybrat ze dvou hlavních tratí na dvě nebo čtyři anglické míle, což představuje zhruba 3,2 nebo 6,4 kilometrů. Soutěžilo se v mužských a ženských kategoriích, rozdělených podle věku do 40 let a na 40 let. Zajímavostí byl taky závod dvojic, kdy každý z běžců absolvoval dvoumílový okruh. No a samozřejmě jsme nezapomněli ani na děti, pro které byla připravena přibližně 800 metrů dlouhá trať přímo v okolí zámku. A podle informací, které mám, se přihlásilo přibližně 50 závodníků, takže nás těší, že si tato akce postupně nachází své příznivce.
0: Tak to je dobrá zpráva. No a co všechno na běžce dneska čekalo? Jak náročný běh to byl?
1: No já bych řekl, že největší kouzlo tohoto závodu spočívá v prostředí, ve kterém se odehrává, protože běžci se pohybují po cestách našeho anglického parku, ale také po trávě a lesním terénu. A protože se závod hlásí k tradici takzvaného steeplechase, tak na trase je čeká i několik přírodních překážek. Neřekl bych, že se tedy jedná o klasický silniční běh, kde člověk sleduje jen čas na hodinkách, tady je potřeba spíš sledovat ten terén pod nohama. No a navíc podzimní počasí dokáže trať pěkně okořenit, takže dnes na běžce čekal mokrý a místy bahnitý terén. Opravdu bych řekl, že nic lehkého.
0: Závod jste si zaběhl i vy, tak jak hodnotíte jeho průběh? Jak se vám to líbilo?
1: Tak já musím přiznat, že tohle je pro mě trošku jiná disciplína, než když spravujeme park, kácíme nálety, ořezáváme suché větve. Najednou si člověk uvědomí, že některé úseky, které při běžné procházce vypadají docela nevinně, tak dokážou během běhu pořádně potrápit. Ale já mám hlavně radost, že se podobná akce na Hrádku koná, protože zámecký park pro nás není jen historickou památkou, kterou bychom měli obdivovat z pozdálí. Je to taky místo, kde se lidé mohou setkávat, sportovat a smysluplně trávit volný čas a samozřejmě za předpokladu, že respektují jeho historickou a přírodní hodnotu.
0: A jaké ceny si odnáší vítězové?
1: Tak organizátor, pan Kronika, kterému bych touto cestou rád poděkoval, připravil zajímavé ceny jako dýně, ananasy, perníčky nebo také, řekněme, typicky skotské a irské drinky. Za zámek jsme pak věnovali publikace a deskové hry. Ale jednou z hezkých tradic tohoto závodu je odkaz na historický vítací pohár, který máme vystavený v zámecké jídelně. Ten původní, který tam máme, je přibližně 400 let starý a pojí se s ním zajímavý zvyk. Nově příchozí host mohl vypít víno, kterým byl naplněn, a pokud se mu to podařilo, mohl se na pohár podepsat. Touto tradicí jsme se inspirovali a vítěz závodu se tak symbolicky zařazuje mezi ty, kteří na Hrádku zanechali svou stopu, a připadá mi to jako pěkné spojení sportovního výkonu s historií našeho zámku.
0: Mm-hmm. A návštěvnická sezóna se už pomaličku blíží ke konci. Na jakou akci byste ještě pozval naše posluchače?
1: Já bych je rád pozval hned na dvě akce, které nás ještě do konce roku čekají. Tou první je takzvané dušičkové dýňování, letošní novinka, která se uskuteční koncem tohoto měsíce, a tato akce je určená především pro rodiny s dětmi. Zámecké sklepení oživíme nevšední dušičkovou atmosféru a pokud vše dopadne jak má, tak bude vyhlášena soutěž o nejlepší vyřezávanou dýni. Už zítra zveřejníme podrobnosti na webových stránkách a sociálních sítích. No a potom nás samozřejmě čekají tradiční Vánoce na Hrádku, které jsou již více než 30 let neodmyslitelnou součástí našeho programu. Letos pořádáme již 32. ročník, a to od 28. listopadu do 13. prosince.
0: Je vidět, že program máte ještě nabitý, ale kdy se u vás definitivně uzavřou brány vašeho zámku?
1: No, vlastně až v polovině prosince, protože běžná návštěvnická sezóna nám končí 1. listopadu a do té doby je zámek o víkendech otevřený a během podzimních prázdnin budeme provázet dokonce každý den. Potom už nás čekají intenzivní přípravy na Vánoce, zámek se znovu otevře 28. listopadu a vánoční prohlídky potrvají až do neděle 13. prosince. Já musím říct, že pro nás zaměstnance to uzavřením návštěvnického provozu rozhodně nekončí. Právě zimní měsíce bývají období, kdy se snažíme zvládnout všechno, na co během sezóny jednoduše nezbývá čas.
0: Aby jsme ještě na závěr namotivovali naše posluchače třeba dorazit k vám v příštím roce, chystáte nějaké novinky na příští sezónu?
1: Děkuji za tuhle otázku. No, příští rok totiž bude pro Hrádek velmi důležitý především z hlediska obnovy zámeckého areálu. Už nyní pokračuje rozsáhlá rekonstrukce hospodářského dvora, která by měla být dokončena na sezónu 2028. Současně ale připravujeme také obnovu zámeckých střech a pokud se vše podaří podle předpokladu, měla by právě tato stavba významně ovlivnit podobu příští sezóny. Pro návštěvníky to samozřejmě může znamenat určitá omezení, ale jde o práce, které jsou pro zachování našeho zámku nezbytné a já věřím, že výsledek nakonec za to bude stát.
0: Určitě ano. Pane Rejmane, děkujeme, že jste si na nás dneska udělal čas a budeme se těšit, že se společně potkáme na nějaké další pěkné akci u vás v Hrádku u Nechanic. Pěkné odpoledne.
1: Mockrát děkuju, mějte hezký den a přijďte pobyt na Hrádek.
0: Děkujeme, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: co ti teď ale povím. Je 14.41, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Díky, že jste s námi. Jiří Štěpnička byl jedním z nejdéle účinkujících herců v Národním divadle. Od roku 1974 tam vytvořil téměř stovku rolí. Jeho doménou byl i dubbing. Vysloužil si přezdívku Český Harrison Ford. Svým hlasem promlouval ve všech filmech s tímto americkým hercem. Syn známé prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové zemřel ve věku 79 let.
1: Máma měla takový moudrý rady, několik jich mám v paměti. Říkala, víš chlapče, na Národním divadle se musí umět šeptat tak, že to je slyšet až na třetí galerii a nejenom slyšet, musí tomu být rozumět.
2: Připomínal Jiří Štěpnička v roce 2023 ve vysílání Českého rozhlasu. Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně, kde jeho matka tehdy pobývala. Předtím se provdala za akademického malíře Jana Samce, po kterém měl Jiří původně i příjmení. V roce 1951 se rozhodla tajně překročit hranice. Přes ty ji ale se synem převáděl příslušník státní bezpečnosti.
1: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a polveli stůjte a tohle a máma zmizela. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo v matku. To ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět.
2: Matku zatkli a Jiřího umístili do nápravného zařízení.
1: Já jsem ji viděl 4x do roka a to ještě když byla v tom kriminále hodná.
2: Dětství tak prožil s otcem v Karlových Varech. Když matku v roce 1960 propustili, bylo pro něj obtížné vrátit se s ní do Prahy. Jeho kroky vedli na Damu a v roce 1974 do Národního divadla.
3: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
4: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
1: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
2: Zahrál si i v desítkách filmů a seriálů. V roce 1986 pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu o komunistickém prezidentovi.
1: Tam jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese, tou politicko-společenskou atmosférou. No. A odnesl jsem to tím, že jsem dostal dost přes držku, protože v té době to se točilo těsně před politickou změnou tady.
2: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie, za dabing pak cenu Františka Filipovského. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Basketbalisté Hradce Králové málem zažili obrovské zklamání. V ligovém utkání s Děčínem byli před poslední čtvrtinou ve vedení o 23 bodů, aby o něj nakonec přišli a výhru 99-93 zachraňovali v prodloužení. Výkon soupeře v závěrečné čtvrtině ocenil i hradecký křídelník Tomáš Dvořák.
1: Myslím si, že děčínský mladáci ukázali, co v nich je a začali fakt dobře bránit. Udělali, co mohli a my jsme vlastně nehráli naší hru kvůli tomu. A naštěstí to dopadlo tak, že jsme šli do prodloužení a tam jsme ukázali, že jsme byli lepší tým.
2: Jak je těžké reagovat ve chvíli, kdy celý zápas vedete a necelé dvě minuty před koncem se soupeř dostane poprvé do vedení?
1: Hodně těžký. Já si myslím, že tohle je jedno z nejtěžších, protože ten soupeř nás celou dobu dohání a když ten soupeř dožene vlastně v poslední minutě, nebo tak vlastně to momentově je všechno na jejich straně a to je hrozně těžký a naštěstí jsme to zvládli.
2: Prodloužení, najednou jistá ruka, šli jste si proto, jakoby z vás spadla ta deka.
1: Já si myslím, že jo, s tím prodloužením přišla nová šance ukázat to, co jsme ukazovali první poločas.
2: Jak bylo náročné bránit jejich trojky, aby nebyly volné, protože Vyorál a 17-letý Houška, když má ten prostor, tak to trefí.
1: Měli jsme game plan takovej, aby jsme zamezili průnik do koše, jednoduchý dvojky, se kterým máme problém celou sezónu. Díky tomu vlastně oni měli trošku otevřenější pozice, ale myslím si, že jsme tam byli dobře a taky mají svoji kvalitu a prostě to trefí.
2: První zápas pro novou posilu srbského rozehrávače Šiníka. Dá se říct, že tu vaši hru ještě povýšil o level výš?
1: Já si myslím, že jsme našli skvělou prozatímní náhradu za Xaviona a doufám, že to takhle půjde dál. Je to skvělý kus do naší skládačky.
2: Taková to vybojovaná výhra, návrat do vítězství. Jak moc to je silné pro psychiku do dalšího utkání.
1: Já si myslím, že je to hodně silný, protože víme, že dokážeme zabrat těch nejtěžších chvílích a pro nás je to ponaučení, že vlastně i 20-bodový vedení je dohnatelný a že musíme zapnout mnohem dřív.
2: Říká basketbalista Hradce Králové Tomáš Dvořák po vítězství 99-93 po prodloužení. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělávání.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vítěz voleb ve Špindlerově Mlýně bude jednat se všemi subjekty. Město Opočno dokončuje opravu lékařských ordinací. O triumf ve Velké Pardubické se utká 10 koní. A počasí proměnlivá oblačnost, místy přehaňky, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne.
3: Volby 2026.
2: Ve Špindlerově Mlýně zvítězilo ve volbách Sdružení nezávislých kandidátů Šance pro město. Získalo 26% hlasů, což mu v 15 členem zastupitelstvu přineslo 4 mandáty. Na druhém místě je Hnutí pro náš Špindlerův Mlýn, třetí Doma ve Špindlu. Dosavadní starosta Martin Jandura s uskupením Město s vizí skončil čtvrtý. Informuje o tom web volby.cz. Povolební vyjednávání začíná. Zástupci vítězného uskupení budou jednat se všemi subjekty. Komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Oznámil to dnes mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise musely hlasy přepočítat. Jde ale o běžný postup. Do obecních zastupitelstev se dostal rekordní počet 18-letých kandidátů, vysvětluje Jan Cízlar.
4: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
2: Dělníci v Opočně opravují prostory v areálu bývalé nemocnice. Vzniknou tam 2 ordinace a zázemí pro lékaře a pacienty. Práce mají být hotové do konce listopadu.
5: Součástí rekonstrukce je zateplení budovy, nová střecha a bezbariérový vstup. Na střeše vznikla také fotovoltaická elektrárna. Elektřina z ní bude sloužit především pro provoz ordinací. Přebytek chce město sdílet například s městským úřadem. Lékaři by měli v nových ordinacích začít působit od začátku příštího roku. O tom, které lékařské obory tam budou, rozhodné rada města podle přihlášených zájemců. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 17 hodin k utkání 10. extraligového kola proti Olomouci. Cílem je vrátit se na vítěznou vlnu, kterou měli ve 3 duelech před porážkou v Třinci. Podle útočníka Radovana Pavlíka to ale nebude jednoduché.
6: Výborně do těla, chtějí hodně znepříjemňovat hru a musíme se nepřipravit na to, že to bude válka. Každý střídání bojujou, srážejí se a musíme rychle zapomenout na zápas v Třinci.
2: O triumf ve Velké Pardubické se utká 10 koní. V nejmenším startovním poli od roku 1993 budou ke spolufavoritům patřit bývalí vítězové Sakamiro a Getfry. O 8. vítězství zabojuje žokej Jan Faltejsek. Velká Pardubická začne v 15 hodin 30 minut.
3: Počasí.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Je 15 hodin a 4 minuty a stále ladíte Český rozhlas Hradec Králové. Díky, že jste s námi. V této hodině opět zamíříme do Safari parku ve Dvoře Králové. Popovídáme si o prestižním umístění Univerzity Hradec Králové mezi světovými univerzitami. A chybět nebude samozřejmě ani vaše oblíbená muzika. Do celých východních Čech zdraví a příjemný poslech přeje Marek Šinkora.

Hana Zagorová zpívala chvíli po 15. hodině v Českém rozhlase Hradec Králové. Univerzita Hradec Králové je čtvrtou nejlepší univerzitou v České republice. V první tisícovce nejlepších škol na světě se z českých univerzit pravidelně objevují Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a Česká zemědělská univerzita v Praze. Letos se k nim přijedala právě i Hradecká univerzita. Největší podíl na posunu měla podle vedení školy rostoucí kvalita výzkumu. Jako absolventa zdejší univerzity mě její úspěch moc těší. Sám rád vzpomínám na studium na Pedagogické a filozofické fakultě. Zdravím všechny vysokoškolské studenty a profesory a posílám další pěknou muziku. Tentokrát to bude ABBA.

0: Zajímají vás historické mýty a dezinformace? Potom vás určitě zaujme kniha Jak to bylo doopravdy. Slavnostně ji tento týden představila její autorka a naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus Ivana Chmel-Denčevová. O knize si popovídala s redaktorkou Bárou Kvapilovou.
1: Jak to bylo doopravdy není jenom kniha, ale také pořad, který Ivana Chmel-Denčevová připravuje už od roku 2015. Vysílá se na stanici Český rozhlas Plus každé pondělí večer.
2: Má už asi 440 dílů, 10 let, takže už je to taková docela velká slečna nebo velký chlapec. Na počátku bylo vlastně to, co je přítomno i nyní. Moje vášeň pro historii, jsem původně historička, já už říkám původně, poněvadž se nemohu rovnat ke svým renomovaným hostům, vždycky v pořadu mám odborníka na dané téma. A vlastně jsem si říkala, že máme tolik věcí, které se týkají historie a jsou to mýty, nebo předsudky, nebo dokonce pololži, někdy i vyslovené lži, se kterými šermujeme. A pak ještě to, co já nazývám bílá místa, něco, o čem jsme nevěděli.
1: Na pořad teď navazuje kniha. Vybrat do ní 21 příběhů nebylo vůbec lehké.
2: Protože vydavatelem je Radioservis, tak já jsem samozřejmě respektovala to, že oni si vybrali některá témata, byly to například ty díly, které byly nejvíc posluchačsky stahovány z internetu a další. A pak já jsem tam jenom některé chtěla ještě vpašovat, o kterých jsem si myslela, že by tam být měli. A dohodli jsme se vlastně hned na počátku, že uděláme pouze soudobé dějiny, takže začínáme vznikem Československa a končíme v 90. letech. Takže tím nám vzniká i jakýsi ucelený přehled na jednotlivých příbězích, kapitolách, mýtech a dalších věcech, to, jak to století zhruba minulé vypadalo. No někdy je to, jak já říkávám, na hodně silné černé kafe.
1: Kniha vás přesvědčí, že nic jako jednoduchá pravda zkrátka neexistuje. Potvrdil mi to i historik Jan Rychlík.
3: Často dochází omylem k posunu a pak to někdo využije. To je naprosto běžná věc. A hlavně dochází k tomu, že nějaká záležitost, která pro současníky a dokonce účastníky se jevila jako marginální, zpětně dostane mnohem větší význam, než původně měla.
2: Pro mě je radost, když se pak dozvím, že to doporučují například studentům historie na vysokých školách, protože v každém díle jsou citace, archivní materiály, takže to opravdu i studenti dostanou na stříbrném podnose.
1: Kmotrem knihy se stal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: Máme-li pochopit současnost a opravdu řekněme i hledět do budoucnosti, tak musíme znát naše historie. Já myslím, že z historie má smysl se opravdu neustále poučovat, opravdu hledat odpovědi na různé otázky. No a pokud neznáme, jak to skutečně v té historii bylo, tak je to složité. Potom i v té dnešní velmi složité době. Takže já naopak musím říci, že ta kniha a celý pořad je velmi záslužnou věcí a paní autorka Ivana Chmel-Denčevová je opravdu člověkem, který dělá veřejnou službu par excellence.
1: Kniha Jak to bylo doopravdy odhaluje trauma, které skrýval herec Jaroslav Moučka anebo osobní lékař Klementa Gottwalda. Přibližuje také okolnosti natáčení seriálu 30 případů majora Zemana. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Safari parku Dvůr Králové začalo stěhování zvířat z venkovních výběhů do vnitřních ubikací. Přestože se u kopytníků nejedná o snadnou práci, je potřeba věnovat se jí dvakrát do roka, na jaře a na podzim. To ale neznamená, že se teď návštěvníci v zoo nepotkají s žádnými zebrami nebo žirafami. Můžeme slíbit, že k vidění tam jsou i některá nedávno narozená mláďata. Kolegyně Dana Voňková se pro podrobnosti vypravila za zoologem Luďkem Čulíkem.
1: Safari park Dvůr Králové ohlásil konec hlavní letní sezony a my se soustředíme na poslední narozená mláďata, třeba u žiraf Rothschildových.
2: Samice se jmenuje Lamia, ta se narodila 19. září. Její matka je Ela a je to její už 7. mládě. Dalším mládětem je sameček Ike, ten se narodil 28.9. a matkou je samice Imara a je to již 4. mládě. Jinak můžeme říct, že u Rothschildových žiraf se už nám narodilo dohromady 193 mláďat.
1: To je statistika, která vám dělá radost.
2: Samozřejmě, když tomu přičteme ještě 97 žiraf síťovaných, které se tady u nás narodili, tak jsme dneska přesně na čísle 290.
1: A co zebra bez hříva, ta vám taky dělá radost?
2: Zebra bez hřív je strašně málo. V lidské péči dneska na celém světě je chován okolo 40. Nám se narodilo 18. září samec, jmenuje se Paraon, jeho matkou je samice Pem a je to už její 9. mládě a můžeme se pochlubit, že už se nám u nás narodilo 177 mláďat zebr bez hřívých. Momentálně máme nejvíc zebr určitě my.
1: A ve volné přírodě, jak vypadají ty stavy?
2: Tak ve volné přírodě jsou vlastně jenom ve dvou rezervacích. A je to rezervace Pian Upe, to je ta rezervace, kde naše zebry byly odchyceny v tom roce 69 až 72. A potom je to jádrová populace a to je Kidepo Národní park. A dohromady se dá říct, že jich může být kolem 300-350. Je to málo, ale máme dobré vztahy s Ugandou. Pomáháme i v rezervacích, aby se ta zvířata tam nejenom množila, takže tam jezdíme na sčítání populací.
1: Staráte se také o chocholatky. To je vzácné zvíře i v zoologických zahradách.
2: V přírodě jich ještě dostatek, ale u nás chocholatky červené jsou vidět jenom v zoologické zahradě ve Dvoře Králové. Nikde jinde je tady neuvidíte. My máme krásný přírůstek z 5. srpna tohoto roku. Je to kluk, který se jmenuje Gram. Jeho matka je Kenya a je to už její 9. mládě a můžu říct, že se nám právě 9 mláďat celkově u nás za ten celý chov narodilo. Máme z něho zatím radost, už chodí i ven, takže návštěvníci, pokud budou mít štěstí, tak ho uvidí s matkou venku.
0: Pro pořádek jen dodám, že pouze do konce října budou ve Dvorské zoo jezdit safari traky do Lvího safari.

0: Petr Novák zpíval v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokračuje náš seriál, ve kterém vybíráme zajímavosti a perličky z historie Hradce Králové a okolí. A to společně s Janou Vojtíškovou z Hradecké univerzity a Pavlou Korytenskou z Hradeckého muzea. Všechny už odvysílané díly, doplněné obrázky a fotografiemi najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. Neděle patří převážně období první republiky. Dnes nám Pavla Korytenská potvrdí, že Hradec už v té době řešil problém s cyklisty, který přetrvává až do dnes.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Už víme, že jízdní kola byla nepochybně nejrozšířenějším dopravním prostředkem hradečáků za první republiky. Dnes se zaměříme na ztracená a ukradená kola, o kterých pravidelně informoval dobový tisk, například Kraj Královéhradecký nebo Osvěta lidu. Vybrané ukázky nám ilustrují, že krádeže jízdních kol byly bohužel běžné i v prvorepublikovém Hradci Králové. Krádeže jízdních kol umožňují jejich neopatrní majitele. V poslední době se opět značně rozmohly v Hradci Králové krádeže jízdních kol, které jejich majitelé nechali bez dozoru stát na ulici. Nejčastěji dochází ke krádežím na Ulrichově náměstí před prodejnou ASO, kde neopatrní cyklisté svá kola nechávají bez jakéhokoliv zajištění stát bez dozoru. Neznámý kolař řádí v Hradci dál. Přesto, že se policii v Hradci Králové podařilo již zneškodniti v poslední době několik zlodějů kol, krádeže kol neustávají. Podle všech známek provádí je nyní zloděj, který přišel z jiného rajónu. Rafinovaně připravil okolo školačku M. Krieglerovou z Hradce Králové, kterou požádal, aby mu došla pro zmrzlinu a že jí u kola počká. Děvče poslechlo a tak bylo okradeno. Trpí na jízdní kola. Pachatel krádeže jízdního kola, o kterém jsme informovali v minulém kraji, byl brzy četnictvem vypátrán. Byl jim 48-letý třebechovický bačkorář, nenapravitelný milovník kol, František Dvořák, který sám o sobě tvrdí, že nemůže vidět nikde stát opuštěné kolo. Je to prý již jeho nemoc. Jelikož v poslední době byla odcizena řada jízdních kol, lze usuzovati, že je má na svědomí Dvořák. Byl proto zatčen, i když se před četníky schovával v seně na půdě a dán byl do soudní vazby. A příště nehody na kolech.
1: Hradecké minuty.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dnes bude ve Hvězdných návratech znít čeština i slovenština. Oba jazyky ovládal herec, na kterého se bude vzpomínat. Říkali mu Julo, byl polovinou slavné dvojice a předčasně odešel v 61 letech. Jmenoval se Julius Satinský. Zavzpomínáme na jeho začátky, soukromé tragédie i herecké úspěchy. To vše o koření ukázky z filmů, rozhlasových i televizních estrád. Patrik Rozehnal se už na vás těší jako průvodce dalším dílem seriálu o dobrém humoru. Začínáme krátce po 16. hodině. Posíláme další muziku, teď to bude Valdemar Matuška.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Starostou Trutnova má zůstat Michal Rosa z ODS. V Lázních Bělohrad začalo kácení rizikových stromů. Velkou Pardubickou ovládl irský kůň Final Orders. A počasí zítra má být oblačno až polojasno, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Pulhrábek, hezké odpoledne.
1: Volby 2026.
0: V Trutnově vytvoří koalici vítězná ODS s uskupením Adresa Trutnov a Volbou pro město. Ve 33 členem zastupitelstvu bude mít trojkoalice 24 hlasů. Ve funkci by měl pokračovat starosta a lídr ODS Michal Rosa.
2: Domluvili jsme se na pokračování stávající koalice, to znamená, že nejen já, ale i oba místostarostové budou pokračovat v práci, kterou jsme začali. Výsledek volební mám jako velké ocenění naší práce a jako velké povzbuzení do budoucna, do projektu, které nás v následujících 4 letech čekají.
0: Dosavadní starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa se dostal díky preferenčním hlasům z posledního místa kandidátky Nezávislý za Rychnov do zastupitelstva. Získal 998 preferenčních hlasů. Voliči ho tak z původní 21. pozice posunuli na 5. místo. Jan Skořepa vedl město Rychnov nad Kněžnou od roku 2010. Funkci se rozhodl neobhajovat. V komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN, třetí ODS. Obecní volby ovládli nezávislí kandidáti a jejich sdružení.
3: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Cesty kolem rybníku Pardoubek v Lázních Bělohrad jsou průchozí jen se zvýšenou opatrností. Lesníci začali v těchto dnech v lokalitě ořezávat a kácet stromy.
4: Nejdřív mají v plánu ořez stromů, při kterém budou odstraňovat hlavně suché a nebezpečné větve, jejich pád by mohl ohrozit návštěvníky. Na této práce naváže kácení rizikových stromů, které vzhledem ke svému stavu představují možné nebezpečí. V polovině října se zároveň budou kácet přestárlé topoly podél vodní plochy. Veškerá omezení budou podle radnice trvat pouze po nezbytnou dobu. Z Lázní Bělohrad Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Nejslavnější překážkový dostih v Česku Velkou Pardubickou vyhrál po druhé za sebou irský kůň Final Orders s žokejem Michaelem Donoughuem. Ve vyrovnaném závodě rozhodl o triumfu v cílové rovině. Pilot Max Verstappen vyhrál velkou cenu Singapuru Formule 1, slaví tak druhé vítězství za sebou. Druhý byl Charles Leclerc, třetí Andrea Kimi Antonelli.
1: Počasí.
0: Noc bude oblačná až zatažená, přehánky na horách, srážky smíšené nebo sněhové, teploty kolem 5 stupňů. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, teploty na východě Čech od 11 do 14 stupňů, na horách kolem 7.

0: jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
1: Inženýr Horák.
0: Ne.
1: Inženýr Horal.
0: Ne.
1: Inženýr Horárik.
0: Ten taky ne.
1: Inženýr Horček.
0: Máte ho tam vůbec?
1: Inženýr Horčičák.
0: Další.
1: Inženýr Horčík.
0: Cože?
1: Inženýr Hvorčík.
0: Ne, to není on.
1: Inženýr Hordoši.
0: Čtěte dál.
1: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
0: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
2: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
0: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jak jsem slíbil, budeme dnes vzpomínat a oceňovat humorné nápady Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se a celé dětství prožil v Bratislavě. Jeho rodina tam bydlela v Dunajské ulici. A k Bratislavě měl velmi blízký vztah. Ovládal i mnoho cizích jazyků a také nářečí.
2: Tam za váhom bělý dom, tam za váhom šnibidaj, šnipšnap, šnibiriby zabrdaj, bělý dom. Bývá pekné děvča v něm, bývá pekné šnibidaj, šnipšnap, šnibiriby zabrdaj, děvča v něm. Čo vidět?

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském Studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na Studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou diamantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: teraz sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničková středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se tu žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Kdyby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, ano, to je naša jistá.
6: Kde jsou ty dva?
7: No dobře, to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Ne, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, necháme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Pači symbolicky.
6: Děkujem vám, velice děkujem.
8: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, já řeknu proč. No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Ne, pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som se chcel blisnout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No,
6: nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Aha.
6: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvára, pádež a nějakou kostru, aby dostal.
8: Ano, jedným slovom, vy, keď si trošku vypijete, tak získávate charakter.
6: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom prípade si vás dovolujem ubezpečiť, že ste tu medzi samými charakternými ľuďmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat vám, ve třech.
8: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
6: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Totiž já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju ty elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky. No.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Dnes večer jsem dal... Služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká. Však papa. A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
6: Ve Vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papas.
8: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Víte, že ještě ní je? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
8: Já si myslím, že nejlepší by bylo mozek.
6: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. Jenže to neseženete.
9: Český rozhlas, Hradec Králové.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, aby jsme prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky z toho samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pohybuje.
3: U nás železnice patří ľudu.
2: Ano.
3: Ano.
2: To je zajímavé taky.
3: Zvláště v neděli.
2: Ano. Keď se postavíte u nás na Slovensku mezi ty dvě kolejnice, víte, a zahladíte se do diálky, tak to je velmi zajímavé, že ty kolejnice se stretají.
3: V diálce, teda se ty kolejnice v diálce se stretnou, takže ten vlak potom v diálce už jde len po jedné kolejnici. A to je vlastně ten náš Alvek, který jsme... To je fantastický. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. To je zajímavé.
2: No, u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
3: Ano, to je tam.
2: Aspoň, to nemám overené.
3: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
3: Horizont.
2: Já bych se vám ještě...
3: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
2: No prosím, samozřejmě, tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
3: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to ne, to jeme, samozřejmě.
3: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
3: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: Mám, no dobré, tak jeme, to je samozřejmě, ľudia na celom světě jedí, ale čím jeme?
2: Pan Horníček, pojďte se. Ano, tak to je, to jsou...
3: To je príbor.
2: To
3: my jeme.
2: To jsou príbory, ale to
3: je... Je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastně člověk neušpiní ruky príjemné. Keď používá ten príbor, tak to zuby zostanou dost zdravé poměrně. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Ano. Ovšem, nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
3: No, jistě, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj. A poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
2: Pardon, ešte by sme sa vrátili k obeživu.
3: Ale zostaňme pri jedle.
4: Pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. To je brinzová haluška. Ty sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa každý...
4: Prosím, dejte kolovať.
3: To je pravá brinzová haluška.
4: Můžete ji ochutnat, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
2: Ja som chcel hovoriť o obežive. Prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
3: peniaze.
2: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze. Musí zaplatiť, teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To jsou úplně stejný, to je zajímavé.
3: Ano, to jsou, rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesí ty peníze.
2: Do banky.
3: Do banky ty peníze prenesí nenápadně a tam v banky potom...
2: Vidíte, to banka?
4: Jo, banka.
2: Banka.
4: Ano, dejte kolova.
2: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
2: Banka pri banke.
4: No, Prebančíno je, jo.
3: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedla druhé.
4: Ano.
3: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
2: No a zatiaľ... pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
3: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
2: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
3: Áno.
2: Počujete?
3: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že ji Losatinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá poštolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
2: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce. A pravila.
2: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
4: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije, a obzvlášť talíře po babičce.
5: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až zhrzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. Jako je to? Já nevím, já jsem všecko zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. A povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. A mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Luci a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu.
2: Ano, ano. V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete v čom? V čom to je? Prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Pani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky. A do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úspěch.

0: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: V Náchodě by měla pokračovat současná koalice, včetně starosty Jana Birkeho. Obyvatelé Maršova u Úpice odmítli v referendu větrné elektrárny. Velkou Pardubickou vyhrál irský kůň Final Orders. A počasí zítra má být oblačno až polojasno, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké odpoledne.
1: Volby 2026.
2: V Náchodě má pokračovat koalice tří uskupení. Starostou zůstane Jan Birke. Shodli se na tom dnes odpoledne zástupci uskupení Jan Birke pro Náchod, Žijeme Náchodem a Patrioti Náchoda. Koalice by měla mít v 27 členem zastupitelstvu celkem 17 mandátů. Oznámila to mluvčí radnice Nina Adlov. Ustavující zasedání zastupitelstva je v plánu 9. listopadu. Senátorský mandát na Rychnovsku obhájil Jan Grulich z TOP 09, získal 62% hlasů. Jeho protikandidát, poslanec Petr Sadovský z Hnutí ANO, měl zhruba o 10 000 hlasů méně. Jan Grulich se chce v dalším období věnovat hlavně školství a navázat na svou dosavadní práci.
3: Za 6 let svého mandátu jsme prožili tak zásadní obraty, ať to bylo už vypořádání se s covidem ve školství, pak ukrajinskou krizi a vlastně mnoho nových ukrajinských dětí. A do té doby nastoupila ještě AI do školství a vzdělávání. To se ani nestačíte na ty věci připravit, na to špatně nějak reagovat. Změny jsou tak obrovské.
2: Obyvatelé Maršova u Úpice odmítli v referendu stavbu větrných elektráren v katastru obce. Referendum je platné a závazné. Obec to zveřejnila na svém webu. Podnětem pro vyhlášení referenda byla petice proti stavbě větrných elektráren. Řidiči, kteří pojedou z Hradce Králové na Jaroměř, můžou využít dálnici D11 bez poplatku, a to v úseku mezi exity Plotiště a Jaroměř jich. Jedná se o objízdnou trasu kvůli opravě mostu na staré silnici v Černožicích a stavbě protihlukové stěny u Smiřic.
4: Celý úsek dálnice D11 mezi exity Plotiště a Jaroměřích bude bez poplatku do začátku listopadu. Poté se bezplatná trasa zkrátí už jen na úsek mezi Smiřicemi a Jaroměří. Ten zůstane zdarma do konce roku kvůli dokončování oprav v Černožicích. Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
2: Velkou Pardubickou nejslavnější překážkový dostih v Česku vyhrál po druhé za sebou irský kůň Final Orders s žokejem Michaelem Donoghuem. Ve vyrovnaném závodě rozhodl o triumfu v cílové rovince.
1: Počasí.
2: Noc bude oblačná až zatažená s přehánkami, na horách srážky smíšené nebo sněhové, teploty kolem 5 stupňů. Zítra má být oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech od 11 do 14 stupňů, na horách kolem 7. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné nedělní odpoledne, je 11. října a dnes slaví svůj svátek Andrej. Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší a děkujeme, že jste s námi. Za malou chvíli nás čekají opět odpolední písničky od srdce. Pěkný poslech vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora.

Mezi 17. a 18. hodinou tradičně patří éter Českého rozhlasu vám, kdy si můžete posílat nebo volat přímo vzkazy sem k nám do studia pro písničku od srdce. Napsat si můžete třeba na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Kliknout můžete i na náš web, kde je k dispozici písničkový formulář, nebo můžete napsat SMS zprávu na číslo 91104. Do zprávy je ale nutné napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec a nepoužívat háčky, čárky ani žádnou diakritiku. Zavolat si také můžete na číslo 726 46 46 46. První písnička poputuje panu Pavlu Cvejnovi z Liberce, který brzy oslaví 50. narozeniny. Milý Pavle, všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, pracovních úspěchů a ať se ti daří, přeje teta Čuperka.

0: Kapela Kabát na sever byla vaše první volba v písničkách od srdce. No a jakou písničku vybereme dál, nám prozradí paní Růženka. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne nedělní nebo už podvečer. Zdravím moc vás, Marku, do studia a samozřejmě všechny posluchače a písničku, co jsem vybrala od Davida Dejla, Přímý zásah, tak bych moc ráda poslala těm svým kamarádům, co mám přes rozhlas, a bude to teda pro paní Lidušku a Péťu, přítele do Jičína, moc vás zdravím oba. Tak bych si poslala moc milému a ještě milejší Evičce do Lánova. A též zdravím Blanku do Staré Paky, Luboše do Dvora Králové, všechny posluchače, známé, přátelé, kamarády, prostě všechny. Všem přeju pohodový celý týden. Mějte se hezky, děkuju a naschledanou.
0: Děkujeme za zavolání, naschledanou.
1: Naschledanou.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, pokračují písničky od srdce. No a další písničku si vybral pan Martin, který teď jede autem z Brna do Hradce Králové a vybral si oblíbenou písničku od Brontosauru. Tak posíláme a hlavně šťastnou cestu.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát jsem zopakoval pozvání ke společnému putování světem pro Marii Imbrovou. Afrikanistka, diplomatka, cestovatelka i mecenáška afrických dětí a studentů by prý chtěla mít případný druhý domov v Zimbabwe. Často pobývá ve východočeském regionu, potkat jí můžeme třeba v safari ve Dvoře Králové. Chystá se ale do Rwandy, vyzná se v afrických hudebních nástrojích a nejen o tom vám také poví v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

Michal Tučný zpíval 3 minuty po 17:30 v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Další písničku od srdce vybírá paní Věra z České Lípy, která by ji chtěla zahrát paní Jessice.

Další písničku od srdce vybírá paní Anička, která by chtěla zahrát Evu Farnou, protože v létě byli se svojí dcerou na jejím koncertě a byla to velká paráda.

Evu Farnou jste si také vybrali jako jednu z písniček od srdce. No a pokud ji máte stejně rádi, jako měla paní Anna, která si ji nechala zahrát, tak máme pro vás dobrou zprávu. Už v příštím roce 24. dubna Eva Farná vystoupí u nás v Hradci Králové na Majálesu. Další písničku si nechává zahrát pan Jirka, jen tak pro pěknou odpolední dobrou náladu.

0: pustila.
1: David Stypka a Eva Farná zpívali v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. No a další písničku od srdce vybere paní Ivona. Pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, dobrý den. Já bych dala zahrát Romča a Romčovi Hrubýmu tátu budičku Julii a snad to zvládne kluk. Ať je zdravej hlavně, ať to všechno dá dohromady. Jo?
1: Dobře, děkujeme za zavolání.
2: A jinak lidem přeju hodně zdravíčka.
1: Děkujeme. Pěkný podvečer, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Markem Šinkorou.
1: Po 18. hodině vám nabídneme další díl z našeho nepravidelného rozhlasového cyklu Neobyčejné příběhy obyčejných lidí. Jak vnitřní nejistota a slabá sebedůvěra může člověka dohnat k mentální anorexii a vážným zdravotním problémům, se kolegyni Gabriele Jakubkové svěří herečka a moderátorka Monika Tymková.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Volby v Hradci Králové vyhrál Hradecký demokratický klub s TOP 09. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Irský žokej Keith Michael Donohue slaví druhý triumf na Velké Pardubické. A počasí zítra má být oblačno až polojasno, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezký podvečer.
1: Volby 2026.
0: Jednání o sestavení povolební většiny v zastupitelstvu v Hradci Králové povede vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Další potřebné hlasy by mohla přidat koalice Pirátů a Starostů se sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Případná trojkoalice by v 37 členem zastupitelstvu získala 20 mandátů. Cílem je dohoda, která Hradci Králové zajistí stabilitu, vysvětluje předsedkyně HDK a dosavadní primátorka Pavlína Špringrová.
2: Spolupráce je v tuhle chvíli na stole, je daná. Uvidíme, jestli se nějakým způsobem rozšíří. My se musíme bavit o tom, jaké projekty vnímáme jako prioritní, co jsou pro nás ty červené linie. A pokud se domluvíme na těch programových prioritách, tak budeme pokračovat dál, budeme se bavit o nějakém obsazení personálním.
0: Druhé v Hradci Králové skončilo hnutí ANO s 10 mandáty. Čtvrtá ODS má 4 mandáty, 3 zastupitelé bude mít na 5. místě náš Hradec. 6. je Změna pro Hradec se 3 mandáty. V komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN, 3. ODS. Obecní volby ovládly nezávislí kandidáti a jejich sdružení.
3: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let, hrál ve filmech a v seriálech. Celou profesní kariéru spojil s Národním divadlem.
4: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
5: Chce ti potem! Mám se ti zpovědat?
6: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
7: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
6: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
7: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku Český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Dělníci v Ovočně opravují prostory v areálu bývalé nemocnice. Vzniknou tam 2 ordinace a zázemí pro lékaře a pacienty. Součástí prací je zateplení budovy, nová střecha a bezbariérový vstup. Lékaři by měli v nových ordinacích působit od začátku příštího roku.
1: Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové hrají v 10. extraligovém kole proti Olomouci. Teď ve druhé třetině vedou Východočeši 1-0. Irský žokej Keith Michael Donohue slaví druhý triumf na Velké Pardubické v řadě. Po loňské výhře se Stamptownem zvítězil tentokrát v překážkovém dostihu s koněm Final Orders.
1: Počasí.
0: Noc bude oblačná až zatažená, přehánky na horách smíšené nebo sněhové, teploty kolem 5 stupňů. Zítra má být oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech od 11 do 14 stupňů a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená. Pokračuje tam oprava mostu. Držte se objízdné trasy po dálnici D11.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na dnešní podvečer jsme si pro vás připravili další díl z našeho rozhlasového cyklu Neobyčejné příběhy obyčejných lidí. Cítila se jako outsider, měla nízké sebevědomí, podceňovala se, začlenit se mezi ostatní pro ní byl neřešitelný problém. Měla pocit, že jí nic nejde, že není dost dobrá. Neuměla přijmout jakoukoliv pochvalu. Místo mladé krásné slečny v sobě viděla jen ošklivou tlustou bramboru. Nedokázala se mít ráda a tak své tělo začala trestat. Zakazovala si jíst. Zdravotní problémy tak na sebe nenechali dlouho čekat. Přicházely plíživě a den ode dne narůstaly. Nejspíš vás překvapí, že tento příběh plný bolesti je životní zkouškou herečky a půvabné moderátorky Moniky Tymkové. O své zkušenosti s mentální anorexí i o poznání, jak důležité je naučit se mít se rád, dnes úspěšná trutnovská rodačka se otevřeně podělila s naší kolegyní Gabrielou Jakoubkovou.
1: Neobyčejné příběhy obyčejných lidí.

Stojím na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze a čekám na herečku Moniku Tymkovou. Kousek ode mě si hrají děti. Odložili všechno, co mohli, a je jim to úplně jedno. Neřeší, jak vypadají, ani kdo se na ně dívá. Prostě jsou. Kdy se to vlastně změní? Kdy se do našeho vztahu k vlastnímu tělu začne vkrádat ostych, srovnávání nebo pocit, že bychom měli vypadat jinak? Právě o tom si budu s Monikou povídat.

0: Vlastně mám pocit, že už v 5. třídě jsme měli mít nějaký úkol a součást toho úkolu bylo říct, kolik vážíme. A já, abych to nemusela říkat, jsem si šla vyčůrat, protože jsem vždycky byla jako větší, ale já jsem nebyla jako tlustá, já jsem jaká mohutnější. A tam si pamatuju, že jsem radši odešla pryč a pak už to začalo být, to byl jenom takový jako malinký náznak, který si pamatuju a na terapiích jsem to jako otvírala. A pak kolem 7., 8., 9. třídy tam to začalo nějak jako víc a víc kulminovat a já jsem už začala třeba přemýšlet o tom, co jim, co bych měla jíst, co bych neměla jíst. Ale nebyl to ještě úplně problém, ale už si pamatuju, že jsme jako s holkama to nějak začali řešit mezi sebou.
1: Kdo nebo co tehdy nejvíc formovalo ten váš pohled sama na sebe? Byly to právě ti spolužáci, kámošky nebo třeba i časopisy?
0: Vůbec časopisy jsme moc nekupovali. Mě hodně drželi jako rodiče zkrátka od tohohle světa. Takže si spíš myslím, že mě hodně v tomhle směru, to bylo jako ve třídě, kluci, který byli na nás hodně takový jako přísný a hodně nám říkali, že jsme jako tlustý, ale podle mě u nich to bylo součást nějaký balící techniky. A jedna moje kamarádka, se kterou jsem se hodně porovnávala, která vždycky byla trošku hubenější a já jsem chtěla vypadat jako ona.
1: A porovnávala jste se s ní jenom sama v sobě, nebo to mezi vámi bylo i téma, která z vás je hubenější a podobně?
0: Myslím si, že jsem to vždycky bohužel řešila jenom v sobě, protože možná, kdybych to někdy řekla nahlas, tak ona mi řekne, co blbneš, já mám pocit, že zase ty jsi hubenější a zasmějeme se tomu. Ale já jsem hodně, podle mě vždycky byla přemýšlivej ty. Mě to napadlo, ale zároveň mě potom jako hnedka myšlenka potom napadlo, že by to bylo přece hloupý to říkat, aby ona se necítila blbě nebo něco takového, takže já jsem ještě ten člověk, který přemýšlí za druhý, takže jsem to bohužel nahlas nikdy neřekla a vždycky to byl můj boj se sebou a zároveň s ním. Ale trpěla jsem jako hodně na porovnávání. Vždycky jsem hodně měla orientaci jako na výsledek a vždycky jsem chtěla být ve všem nejlepší. Jsem vždycky měla pocit, že mám tlustý nohy a břicho. Mě prsa, jako já mám furt stejně malý prsa a nevadí mi to, ale mě fakt vždycky nějak vadily stehna. Nevím proč, jsem si nějak dala do hlavy. Přitom vlastně častokrát si pamatuju, že když jsem třeba začala chodit na prvák na konzervatoř, takže mi všichni říkali, že mám jako hrozně hezký nohy, ale pro mě to bylo jako téma, jakože já jsem měla pocit, že jsou prostě hnusný, no. Jsou tlustý. Já jsem vždycky jako vyčnívala tím, že jsem byla jako komediant, že jsem uměla dobře mluvit, že jsem byla jako zábavná. A to byla taková moje jako devíza ve škole v Trutnově. A pak přijdete na školu, kde jsou ale všichni jako vy. A vy najednou máte pocit, na terapii jsme tomu vždycky říkali, že mám pocit, že jsem řepa z Trutnova. Jo? Že taková brambora. Že přijdete na školu, kde jsou děti známých umělců, oni se vyznali v Praze, já jsem prostě první rok jezdila neustále jako špatným směrem v metru a měla jsem pocit, že jako ničím nevyčnívám, že ničím nejsem zajímavá, že jsem vlastně strašně fádní a obyčejná.
1: Máte pocit, že vám to dávali najevo i ti spolužáci, spolužačky, nebo to opravdu bylo jenom vlastně ve vaší hlavě?
0: To je strašně těžké na to odpovědět, protože mám pocit, že to, co máte v hlavě, to vám tvoří svět a potom to vidíte ve všem. Takže zpětně třeba, když se bavím s mýma spolužačkama, tak vůbec, tak mě vlastně za spousty věcí hrozně obdivovaly. Akorát já jsem to prostě nebyla schopná vidět, protože jsem furt měla pocit, že jsem málo. No.
1: Došlo u vás v souvislosti s poruchou příjmu potravy k nějakému zlomu, k nějakému momentu, kdy si teďka zpětně říkáte jo, tak tam se to prostě pokazilo, tam se to zvrtlo?
0: Byl to vztah. Bylo to nějaké ponížení ve vztahu, který jsem si zase znova vztáhla proti sobě, že jako nejsem dost, tam se to jako úplně potvrdilo. A tam jsem měla pocit, že musím vypadat líp pro to, aby mě ten člověk už znova neublížil. Abych se vyhla tomu zklamání v té lásce, že budu, když budu hubenější nebo když budu hezčí, že už se mi to jako znova nestane a že už znova neucítím tohle ublížení. Tak tam se to podle mě hodně zvrtlo. Ale myslím si, že to byl hodně princip takový tý vařený žáby, že já sama jsem se víc a víc utavovala v tom, že nejsem dost a že to přece musí mít jako nějaký východisko a to východisko jsem si nějak sama v sobě vypozorovala, že bude, když budu hubenější a hezčí.
1: Jak jste tehdy sama se sebou komunikovala? Jak jste tehdy komunikovala se svým tělem? Vzpomenete si na nějaký svůj vnitřní hlas?
0: Myslím, že jsem ho úplně nenáviděla. Jsem na ně byla strašně přísná, že jsem mu nedala odpočinout, že jsem ho vlastně držela neustále v nějakém deficitu. Deficitu nejenom té výživy, ale deficitu lásky. Vlastně jsem ho začala prostě trápit, no. Pak mi začalo být dobře v tom, že mi, jakože jsem najednou měla tu pozornost, po který jsem asi prahla celou dobu. Že jsem najednou měla pocit, že nejsem ta brambora Strutnova, ale už jsem jako někdo, koho se někdo všímá. Ale ono to bylo asi všechno dohromady, jo. Já už jsem potom se i zabydlela v té Praze, už jsem se i já jako něčím možná cítila trošku líp, do toho jsem začala jakoby zpočátku hubnout zdravěji, pak se to bohužel zvrtlo, takže zpočátku jsem jenom chtěla být trošku hubenější. A pak přesně se vás začaly lidi všímat, říkat vám, vám to sluší, chlapi vás začaly balit. A pak už to začalo být nezdravější.

0: Častokrát si totiž lidi myslejí, že při poruchách příjmu potravy, při anorexie, lidi jako nenávidí jídlo, ale vy ho jako milujete. Vy milujete, nebo já nevím jak ostatní, ale já jsem milovala vařit pro jiný lidi, krmit jiný lidi, koukat se na obrázky s jídlem. Já jsem celý den přemýšlela jenom nad jídlem, nad tím, co bych si dala, ale nedám si to. Fakt byla úplně jako zamilovaná do jídla. Zároveň jsem ho úplně nenáviděla, ale přesně úplně toxický vztah jako s jídlem. Takže jenom jídlo, jak to udělat, abych toho tolik nesnědla, abych neměla hlad, když teda něco s ním, abych dost sportovala, vlastně jako jenom jídlo. To je něco tak příšerného, vám to prostě neustále jenom jede v hlavě a vy nemáte prostor na to vidět nebe, stromy, prostě nic. Vy jako nežijete vůbec. Vy jste úplně ve vězení vlastní hlavy a vlastního kolotoče na jídlo. To bylo úplně nechutný. Nechutný. Jenom se na to vzpomenu a chci se mi brečet.
1: Co všechno vám zmizelo ze života, aniž byste si to třeba hned uvědomila?
0: Podle mě radost. Radost, kamarádi, život. Jako normální život. Já jsem občas jela v metru a koukala jsem na jiný lidi a říkala jsem si, tyjo, jaký musí být život, když to jídlo není téma. Když jako jen tak jdete do restaurace, dáte si jídlo a pak jdete pracovat, nebo jdete ven, nebo nepočítáte kalorie. A ne, jak jsem se úplně snažila jim jako ukradnout myšlení a hlavu, jako jaký to musí být. No a vlastně jsem tím podle mě přišla o hrozně moc radosti a zábavy. A už to strašně nechci. Už bych v životě nevyměnila kalorie za to, abych mohla sít sednout s kamarádama na pivo, nebo zažít zábavu, nebo se okrást o večírek kvůli tomu, že všichni jedí a já buď to na to nemám peníze, nebo si to jídlo nedám, protože prostě nemůžu. Protože se bojím, že se ráno probudím a budu mít velký břicho.

0: třeba rodina, tak ta vás někdy konfrontovala s tím, že třeba už to přeháníte s tím hubnutím nebo něčím takovým?
1: Jasně. Zároveň jsem už ale byla mimo ně. Zároveň už jsem byla na škole v Praze nebo už prostě jsem odletěla ze hnízda. Takže nade mnou neměli takovou kontrolu. Ale zároveň mám prostě pocit, že to pro nějaké bylo hrozně bolestivý a nevěděli, kudy na mě. A věděli, že pokud já nebudu chtít, tak oni s tím se nic neudělají. Taky se podle mě báli slyšet pravdu. Myslím si, že se hrozně báli toho slyšet, jo, jsem nemocná, není to dobrý. Takže kolem to tak jako kroužili, ale vlastně to hodně nechávali na mě. No. Zároveň se ale vždycky na to řeknu, že fakt asi dělali to nejlepší, co mohli. No. Jakože to je pro mě takový jako léčivý, ale bolí mě to, jako bolí mě nějaký věci zpětně. Bolí mě, že mě někdo pořádně neobjel a neřekl mi pocem, co se děje. Protože ale my jsme ty vztahy doma takovýhle neměli. U nás to vždycky bylo takový hodně. U nás se jako komunikovalo, ale nebylo to takhle vroucí. Já jsem prostě asi jenom trošku potřeba obejmout a pevně držet náručí. No. Což se u nás moc nedělo. Oni to neměli, u nich doma se to nenosilo, takže oni to neměli od koho umět, ale to bylo to, co jsem asi nejvíc potřebovala, jako obejmout a říct, zvládneš to, kdyby cokoliv jsme tady pro tebe. Což se prostě nestalo a pak jsem začala zjišťovat, že to musím hlavně dát já sama sobě. Že i kdyby mě to vlastně oni, a možná to párkrát udělali a vlastně jsem udělala takový to jako, to ne, to nejsou oni, to není pravdivý. Takže stejně vlastně mi to asi neuspokojilo, takže prostě jo, prostě jsem to měla udělat já a pak až v ten moment to bylo platný a až v ten moment jsem mohla postoupit o ten level vejš. On vám to totiž asi nedá nikdo jiný, když si to nedáte vy sám. No.
0: Vzpomínáte si na moment, kdy jste si poprvé uvědomila, že je potřeba něco změnit?
1: Když mě s tím konfrontovala moje kamarádka, no, jsem předtím měla pocit, že je to všechno vlastně úplně v pohodě, že jsem přece jenom hubená, ale já jsem jako nikdy nebyla unavená. Nikdy jsem nestratila menstruaci. Já jsem fakt vlastně i na to, jak jsem jednu dobu byla jako hodně vyhublá, tak jsem celkem zvládala svůj život. A měla jsem pocit, že to nikdo neví. A pak mi moje nejlepší kamarádka řekla, já to ale vím, co s tím budeš dělat. Já jsem se úplně rozsypala. Možná i proto, že mě prostě poprvé někdo řekl, zajímáš mě vlastně. Zajímáš mě natolik, že chci, abys to vyřešila. Není mi jedno tvůj život. Možná i s něčím takovým, jako jak se mi spojilo asi víc věcí dohromady. A já se úplně rozpadla a říkám, co mám dělat. A ona, tak pojď, budem to řešit. A vzala mě, jako kdyby za ruku, ale ne. A vzala mě na Karlák, ale tam to nebylo moc pro mě, protože jak jsem jako totálně senzitivní, tak naopak jsem tam nejednou začala poslouchat příběhy lidí, kterým třeba umřelo dítě a zabila se jim máma a takovýhle věci. A mě nikdo neumřel. Jsem měla pocit, že ani v těch poruchách příjmu potravy nejsem dost. Jo, to bylo neuvěřitelné. Jsem měla pocit, že nejsem dost nemocná, abych tam mohla být. No a do toho tam byl takový ten jako musíte sníst 3 rohlíky a vlastně jsem jako potřebovala vyléčit duši. Jsem nepotřebovala jako jíst, já jsem potřebovala nějak umět pochopit princip, proč to dělám. No, začala jsem si nacházet jako různý terapeuty a začala jsem hledat. Když jsem přišla k prvnímu terapeutovi, který jsem si, nebo k první terapeutce, kterou jsem se našla podle jména na stránkách anabel.cz, jsem si jenom říkala, to asi není úplně ono, ale zase jsem z toho vyněla sebe. Zase jsem si říkala, tak já jsem blbý asi, zase to není úplně dobrý, tak co, chci se vyléčit, nechci se vyléčit. Ale jak už nastoupíte na tu vlnu, tak už začnete dostávat ty správné indicie a začnou vám lidi říkat, no nemusí vám sedět první terapeut, hledejte. A začala jsem si říkat, dobře, tak zkusím někoho jiného, a to tak jsem hledala. A hrozně hezky jsem si tak nějak začala sbírat indicie. Od každého jsem si vlastně vždycky trošku něco vzala, ale hledala jsem zároveň dál, zkoušela jsem. No a pak se mi to začalo hrozně hezky skládat a začala jsem jako chápat, co je vlastně potřeba. A začala jsem nějak jako i věkem zjišťovat, kdo jsem a co doopravdy potřebuju. No a pak jsem si našla úplně skvělou terapeutku, která mě prostě najednou začala říkat, že jsem potřebovala být nemocná. Že to chápeš, to má poprvé, jsem mi to někdo řekl. Já jsem si celý život připadla jako špinama. Jako nemocný člověk, který zase někam nezapadal a zase nebyl dost, nezapadal do rodiny. A ona mi řekla, ne, to je hezký, vy jste prostě jenom si potřebovala najít berličku k tomu, abyste přežila v té vaší rodině. Vy jste to prostě potřebovala. A bylo to správně. A teď už to nepotřebujete. Tak se toho pojďme zbavovat. A to pro mě bylo nějaký hrozně léčivý. Začali jsme léčit moje dítě, jako moje vnitřní dítě. Začali jsme mu dávat pozornost. Začali jsme ho hladit. Jsem občas se jako mluvila sama. Jako jsem si fakt častokrát představovala tu malou imaginární jako Moničku a začala jsem prostě říkat, jsi dost. No, tak máš trošku větší nožičky, tak víc mluvíš, tak jo, to jsi to, je to prostě správně. A to jsem podle mě nikdy neřekla na vás. No a začala jsem se prostě takhle postupně léčit.

0: Já se ještě vrátím k tomu procesu uzdravování. Co při něm bylo pro vás nejtěžší?
1: Vidět, jak se mi mění to tělo. Bylo to pro mě strašně těžký. A pamatuju si na době, kdy jsem stála před zrcadlem a vyrvala bych si části jako stehna prostě z nohy, jako že jsem úplně byla před zrcadlem a brečela jsem kvůli tomu, že přibírám. Vůbec jsem to nemohla přijmout, to strašně to bolelo. A tak často se to děje, tak s těma myšlenkama jsou vlastně přítomný co vteřinu, že pak zjistíte, že to jsou jenom myšlenky a vlastně to pokládání se do toho, jakoby to přijímání toho, tak jo, tak přibereš, tak to přijme. Ale to bylo teda, mně se normálně o tom i zdálo, jako mně se normálně zdálo, že v noci přibírám, že přes noc přibírám, jak to bylo příšerný. Teď se podívám do zrcadla a říkám si, jo, tak to břicho je teď trošku větší, no pak třeba zase bude menší. Uvidíme, je to život. Netvrdím, že jídlo pro mě stále není téma, protože mám prostě pocit, že to, jak vypadám, mě pořád ještě nějak definuje, protože dělám práci, kterou dělám, ale zároveň už to prostě pro mě není propast. Já jsem se třeba rok nevážila, vůbec nevím, kolik vážím, což je prostě velká výhra. A i když jdu kolem nějaký váhy, já ji třeba doma ani nemám, ale na chalupě ji mám, tak jdu kolem té váhy a vidím to a říkám, tak co, zkusíš to? Zkusíš se na ní postavit? A častokrát si řeknu ani, mě to nezajímá vůbec, nechci to vědět, protože to číslo není důležité. Dost možná mě to číslo poslalo myšlenkama ze úplně, kde nechci být. A pak si říkám, anebo to zkus, ale slib sama sobě, že to číslo, které tam uvidíš, nebude důležitý. A pak na to třeba zapomenu úplně, takže se nezvážím. Ale jako, jo, neumím sníst jako svíčkovou s tím knedlíkama, to je taková věta, kterou když řeknu v nějakém rozhovoru, tak tam potom pod tím nějaký lidi píšou, tak to je nemocná, ale málo žen, který by nepřemýšleli nad jídlem, málo která žena, bohužel, kolem mě v mém věku, to má vyřešený natolik, že by byla schopná sníst svíčkovou s tím knedlíkama. Já se jako nechci vracet zpátky. Vracet zpátky nikdy není správně. Já mám pocit, že to bylo strašně důležitý. Já vlastně té nemoci hrozně děkuju. Já mám pocit, že jsem mnohem lepší člověk. Že nesoudím lidi, že já vlastně už chápu úplně všechno na světě. To všechno chápu, všechno to cítím. To, že jsem těma poruchama prošla, nebo vlastně podle mě stále procházím, podle mě to je fakt něco jako alkoholismus, je to jako něco, co vás může prostě přepadnout kdykoliv znova, takže já jsem jako velmi v rámci toho taková, jako že držím oči na štopkách. Já díky tomu jsem vlastně, myslím si, že i ty poruchy přišly proto, nebo díky tomu, že jsem vlastně velmi senzitivní, ale já tuhle vlastnost jako miluju. Někdy bych ji úplně jako si ji vyškublastila a dala i někomu jinému, protože to je někdy strašný. Protože prostě jedete v metru a někdy cítíte, jak se nějaký lidi cítí a není vám to jedno. Vy vidíte brečet nějakého člověka a já většinou mívám tendenci za těma lidma přijít a zeptat se, co se jim děje. Což se v Praze hodně nenosí, teda to podle mě už nikdo nedělá. Ale mně jako nejsou ostatní lidi vůbec jedno a myslím si, že to je hrozně hezká vlastnost. Ale musím se to taky naučit ovládat, protože někdy mě to jakoby doopravdy bolí v mém vlastním těle. Když vidím, že někdo trpí, tak já v břiše cítím, že mi to bolí. Takže to je jako další level, že je to hezký, ale taky se to prostě musím naučit ovládat, aby mě to neničilo. No, já mám jako obrovský štěstí, že mě fakt chutnají zdraví věci. Takže já si velmi pochutnám jako na cizrně, na pohance. Mě fakt tyhle věci strašně chutnají. Takže mě vlastně strašně baví jíst zdravě. Ale zároveň taky miluju bramburky, jo. Takže každý, kdo mě zná, ví, že miluju bramburky a pivo. Takže já si už dneska umím dopřát prostě pivo, klidně nealkoholický. Já prostě miluju tu hořkou chuť toho piva. Takže já už si jako přesně balanc. Já si klidně umím dát 3 piva a k tomu salát a jsem strašně spokojená. Ale zároveň to pro mě znamená chodit ven. Miluji jako procházky, hodně chodím pěšky a cítím, jak se mi čistí hlava a jak se mi tříbejí myšlenky. A tím zároveň i meditu. Miluji procházky s pejskem, protože se koukám na toho psa, jak je šťastný a já cítím, jak jsem šťastná s ním, jak jako vlastně mě učí být přítomná a jak prostě si běhá, kouká a rozlíží se. A já si prostě říkám, jo, život je přesně na těch malých momentech. Takže dobrý jídlo, ale zároveň nejenom dobré jídlo, zároveň i přesně, chceš pivo, chceš brambůrek, dej si to. Chodit do divadla, vzdělávat se, poslouchat podcasty. Já moc nečtu, ale poslouchám hodně podcasty. Miluju informace, takže furt neustále poslouchám něco a mám radost z toho, když se mi spojují nějaké informace dohromady. A cestování a sluníčko, jako vlastně život, no. Hodně ráda chodím ven, hodně ráda poznávám nový lidi. Já jsem vlastně strašně neposedá, já furt jsem někde. Myslím si, že v momentě, kdy budeme hodný sami na sebe, tak potom budeme víc respektovat i druhý a budeme mnohem hodnější i na druhý lidi. Už třeba si dovolím spát dlouho a nešikanovat se za to, když dlouho spím. Prostě si řeknu, moje tělo to potřebuje, tak mu to dám. A jsem vlastně občas spím třeba do 10 a říkám si, já jsem tak pyšná, ty jsi tak šikovná, že se prostě jako necepuješ a že se hezky vyspinkáš. Už jsem na sebe mnohem hodnější, zároveň ale častokrát taky mě ta hlava dokáže povodit a umím na sebe být pěkně toxická. Ale už jsem na sebe mnohem hodnější.

Slyšeli jste silnou osobní zpověď herečky a moderátorky Moniky Tymkové. Do rozhlasového cyklu Neobyčejné příběhy obyčejných lidí zpracovala Gabriela Jakoubková. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Tomáš Hroch a dramaturg Jaroslav Pokorný. Tento, stejně jako ostatní příběhy, najdete už nyní v našem rozhlasovém archivu.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát jsem zopakoval pozvání ke společnému putování světem pro Marii Imbrovou. Afrikanistka, diplomatka, cestovatelka i mecenáška afrických dětí a studentů by prý chtěla mít případný druhý domov v Zimbabwe. Často pobývá ve východočeském regionu, potkat jí můžeme třeba v safari ve Dvoře Králové. Chystá se ale do Rwandy, vyzná se v afrických hudebních nástrojích a nejen o tom vám také poví v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Divokej byl a jejich lahůdky zněly v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové ve 6:45. Ráda spojuji nespojitelné, ve svém životě potřebuji variabilitu a změny, to řekla herečka Zdeňka Volencová-Žádníková Ladě Klokočníkové tento pátek, když byla hostem našeho dopoledního vysílání z radiokavárny. Povídali si také o dalších životních radostech, rodinných povinnostech, o básních, moderaci akcí a improvizaci.
1: Vy si dokážete diváka nebo posluchače získat právě takovou tou upřímností, tou otevřeností a možná i tou improvizací, kterou asi taky máte hodně ráda.
2: Jako to miluju. Ještě se mi nikdy nestalo, že bych dodržela slovo od slova a že by ta věc byla přesně taková, jak jsem si ji napsala. A vždy si nechávám taková jako okénka a vyplatilo se mi to. Mám mnohem víc připraveného materiálu někdy i než, který jsem schopna jako využít, ale štěstí přeje připraveným.
1: Jako ano, to ano. Vy jste perfekcionista. Přesto stalo se někdy, že se člověk dostal do úzkých a že to dalo hodně práce, jak z něčeho prázdně vyklouznout?
2: No určitě. Děje se mi to na takových třeba jako firemních záležitostech, kdy vy ne přesně jako máte odhad na to publikum a byla jsem třeba jako špatně agenturou jako informovaná, co se právě publika týká a mělo to být velice formální, velice distingované. No já jsem přišla do úplně jako rozjařený pánský firmní akcičky, která už jela 2 hodiny před začátkem a já jsem musela teda okamžitě jednak přehodnotit dress code, který jsem okamžitě teda vyměnila. Naštěstí jako já v autě jako vozím pár variant. Takže jsem jednak přehodila dress code, to, co jsem měla učesaný, jsem okamžitě rozpustila a rozdrbala do rozverné moderátorky. A v podstatě na konci už jsme si tam s pánama téměř tykali a bylo to potřeba, protože tam jsem musela úplně změnit. Celý jsem to přeškrtala, celý jsem to změnila a vyplatilo se. Jo? V podstatě to bylo jako úvod rokového koncertu. Jo? To s formální akcí nemělo vůbec nic společného.
1: Ale poradila jste si. No, vy máte za sebou letní velký koncert v Dobříši s Jaroslavem Svěceným. Tam ty scénáře jsou zase naprosto odlišné než třeba na těch firmních akcích. Tam píšete scénáře, moderujete, hrajete na flétnu. Je to určitě krásný festival, 6 let už máte za sebou, takže co byste k tomuto festivalu řekla, do jaké míry ten vás uspokojuje? Vy jste tam i producentka, když se to tak vezme, že?
2: My si tam jako plníme sny s Jaroslavem o hudebním festivalu, na který bychom sami chtěli jezdit, který bychom my jako diváci chtěli zažít. A pro mě je samozřejmě, já to dělím na 2 části. Ta první je ta produkční a producentská, která je, to je dřina, je to vyšlapaný, je to spousta věcí, které vlastně nikdo nechce poslouchat. To je jako když nesete ten úžasný dort, ale nevidíte za ním, že jste to musel nakoupit, udělat to, vyšlehat to, pít to, ohlídat to a tak dále. Ale mě na tom fascinuje, že my si v rámci třeba těch večerů jednak vybíráme repertoár, který tomu divákovi nebo tomu posluchači chceme připravit. A já si tam jako plním sny, moderátorský, nebo i vlastně herecký, když se tam stvořím třeba u Zámecké filmové noci, jsem si stvořila i herecký dialogy, propojila jsem si ty věci tak, jak jsem chtěla. Takže si můžu vyzkoušet Julii, můžu si vyzkoušet jako něžnou část, nějakou hereckou, jako Radus a Maholena, naopak pak si tam můžu dát jako Dračici, že si během toho večera jako vyzkouším mnoho hereckých poloh, na které třeba mě zatím v té profesi ještě jako nevyzbyl čas nebo příležitost. A Jaroslav si zase zahraje věci, které vlastně můžeme divočit.
1: A což je báječné, a to také to publikum vždycky přijme. No prý si tam zahrála i jedna z vašich dcer, nebo víc jich bylo, máte 3 dcery, jednoho syna.
2: Ano, já tak jako pomalu vždycky jako vytěžím jednoho ze svých potomků, Jiří Kloní zpíval, letos si Zuzanka jako poctivě cvičila jako celý rok, tak jsme si zahráli kvartet příčný fléten v rámci jednoho z těch koncertů, samozřejmě je to jako jeden vstup a Andrea nejstarší se zahrála úplně jako fantastickou věc pro 2 flétny a violu s Karlem Untermillerem a byla jsem na ní jako ohromně pyšná, protože to, jak to s tou mojí paní profesorkou Magdou Bílkou, jak to uhráli, tak to byl normálně profesionální výkon, mám to natočený a je to jako velký dar a velký štěstí vidět vlastně svoje děti, byť se profesně budou věnovat třeba ekonomii nebo marketingu, že jsou schopní zahrát jako profesionálně part flétnovej tak a ještě jim to dělá radost a to je vlastně jako nejvíc. Vidět jako vaše děti, že ví, co jim dělá radost a ještě to a potažmo třeba dělá radost někomu jinému, to je jako úžasný.
0: Celý rozhovor Lady Klokočníkové s herečkou Zdeňkou Volencovou Žádníkovou si můžete poslechnout v našem audioarchivu. A na koho se můžete těšit příští pátek? Po 10. hodině bude naším hostem streetový tanečník, lektor, choreograf Jan Brandis Branda a po 11. hodině za námi přijde lektorka Pilates Soňa Šplíchalová. Pěkný podvečer vám od mikrofonu přeje Marek Šinkora a budu se na vás těšit zase příští týden v neděli.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Náchodě má pokračovat současná koalice, včetně starosty Jana Birkeho. V Častolovicích dokončují cyklostezku směrem na Libel. Hokejisté Hradce Králové hrají doma proti Olomouci. A počasí zítra má být oblačno až polojasno, teploty kolem 12 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezký podvečer.
1: Volby 2026.
0: V Trutnově vytvoří koalici vítězná ODS s uskupením Adresa Trutnov a Volbou pro město. Ve 33 členem zastupitelstvu bude mít trojkoalice 24 hlasů. Ve funkci by měl pokračovat starosta a lídr ODS Michal Rosa.
2: Domluvili jsme se na pokračování stávající koalice, to znamená, že nejen já, ale i oba místostarostové budou pokračovat v práci, kterou jsme začali. Výsledek volební mám jako velké ocenění naší práce a jako velké povzbuzení do budoucna, do projektu, které nás v následujících 4 letech čekají.
0: V Náchodě by měla pokračovat koalice 3 uskupení. Starostou zůstane Jan Birke. Shodli se na tom dnes odpoledne zástupci uskupení Jan Birke pro Náchod, Žijeme Náchodem a Patrioti Náchoda. Koalice by měla být v 27 členem zastupitelstvu celkem 17 mandátů. Oznámila to mluvčí radnice Nina Adlov. Ustavující zasedání zastupitelstva je v plánu 9. listopadu. V Častolovicích dokončují cyklostezku směrem na Libel. Stavbaři teď pracují na mostě přes řeku Bělou a připravují i úsek mezi ulicí Široká a odbočkou na Malou Leckou.
3: Ze stavby už bylo odvezeno zhruba 4200 kubíků zeminy a pokračuje také zavážení krajnice a příkopů ornicí. Celá stezka bude dlouhá necelý 1,5 km a náklady na ní dosáhnou téměř 50 milionů korun. Většinu pokryjí dotace Královéhradeckého kraje, Státního fondu dopravní infrastruktury a nadačního fondu Škoda Auto. Po nové cyklostezce by se první cyklisté nemohli projet začátkem listopadu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Ukrajina uspořádá volby, pokud bude Rusko souhlasit s 60-denním příměřím. Prezident země Volodymyr Zelenský to řekl v rozhovoru pro americkou stanici ABC. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina vyměnila současného prezidenta. Donald Trump to řekl poté, co Volodymyr Zelenský kritizoval jeho dohodu s Ruskem.
1: Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové hrají v 10. extraligovém kole proti Olomouci. Teď ve 3. třetině vedou Východočeši 1-0. Velkou Pardubickou nejslavnější překážkový dostih v Česku vyhrál po druhé za sebou irský kůň Final Orders s žokejem Michaelem Donoughuem.
1: Počasí.
0: Noc bude oblačná až zatažená, přeháňky na horách smíšené nebo sněhové, teploty kolem 5 stupňů. Zítra má být oblačno až polojasno, ojedinělé přeháňky. Teploty na východě Čech od 11 do 14 stupňů, na horách kolem 7. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice, objízdná trasa je vyznačená. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Když to, kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitidu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost a ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě hladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Celý židovský svět si připomněl 7. říjen 2023. 120 let od narození filozofky Hany Arendtové a Mělnické muzeum vystavilo fragment knihy Ester z doby kolem roku 1280. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Teroristický útok 7. října 2023 nevzal život jen 1200 obětí. Navždy změnil i svět. A to nejen ten židovský. Od té chvíle totiž všude bezprecedentně narůstá antisemitismus. I proto Česká federace židovských obcí spolu s téměř 60 dalších židovských organizací napříč diasporou připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. Ta vznikla pod hlavičkou Fora J50. A my už jsme ve spojení s tajemníkem federace Michaelem Pelíškem. Dobrý večer. Tento týden se konalo několik akcí, které připomněly události a oběti masakru 7. října 2023. Co je podle vás smyslem takového připomínání?
2: Dobrý večer. V první řadě je to určitě uctění památky obětí. Je to připomínka uctění ztráty nevinných životů, navíc takto brutálním způsobem ukončených. Ty události jsou 3 roky staré, takže jsou stále velmi živé, není to nějaká vzdálená minulost. Jsou to události, které velmi citelně zasáhly celou židovskou komunitu a z důsledky toho masakru se budeme ještě dlouho potýkat. Myslím si, že si 7. října také připomínáme proto, abychom nestratili schopnost rozpoznat zlo, než znovu udeří, a nějakým způsobem si připomněli i naši odpovědnost za to, že je potřeba zlu se postavit.
1: Federace židovských obcí nedávno připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. O co v ní jde?
2: Je to deklarace, která vznikla v rámci Fóra J50. Toto fórum sdružuje reprezentanty židovských komunit z diaspory. Ta deklarace reaguje na vývoj po tom 7. říjnu 2023, který se nás velmi osobně dotýká všech. Je to spojený s tím, že prudce narůstá a normalizuje se antisemitismus. A ta současná vlna antisemitismu má takové specifikum, že se schovává velmi často pod hlavičkou antisionismu. A deklarace vlastně velmi stručně prohlašuje to, že sionismus je integrální součástí židovské identity a je naším právem, abychom si svou identitu definovali sami a aby to nikdo nedělal za nás.
1: Kde je tedy hranice, kdy se z antisionismu stává antisemitismus?
2: Sionismus, tak jak to chápu já, je naplňování práva židovského národa na sebeurčení ve své historické domovině, v zemi Izrael, a je to něco, co je velmi hluboce zakořeněné v židovské tradici a v židovských dějinách. Sion je Jeruzalém. K Jeruzalému se modlíme 3x denně, takže to je něco, co je pro nás velmi, velmi důležité. A právě ten dnešní všude přítomný moderní antisionismus mimo jiné upírá židovskému národu toto právo na sebeurčení. Může se to projevovat třeba tím, že požadavkem, aby se Židé této integrální součásti své identity zřekli, proto aby byli přijati v nějakém politickém, akademickém, profesním nebo kulturním světě. A jak je to namířeno cíleně na Židy, tak proto to považujeme za antisemitské. Protože není přijatelné, aby se jakákoliv ideologie nějakým způsobem využívala k marginalizaci, vylučování nebo diskriminaci.
1: Deklaraci podpořilo skoro 60 institucí napříč diasporou. Má to význam nebo jaký účinek mohou mít taková společná prohlášení?
2: Upřímně se obávám, že pozitivní dopad takovéto deklarace bude spíše minimální. Proč si to myslím? V rámci výročí toho masakru ze 7. října jsme od různých institucí, organizací a jejich čelních představitelů zaznamenali spoustu prohlášení, kde je protižidovská nenávist odsuzována, kde se prohlašuje, že je antisemitismus potřeba jednoznačně rozpoznat a odmítnout, že to nemá v naší společnosti, v naší civilizaci místo. Problém je, že tato prohlášení slýcháme už dlouho, déle než ty 3 roky, které uplynuly od masakru 7. října, a stejně dlouho nám však ten antisemitismus ve společnosti narůstá. Takže já v tomto nejsem úplně pozitivní, že by to mělo nějaký zásadní dopad. Nicméně je to něco, co jsme měli jako představitelé židovských komunit v diaspoře potřebu nějakým způsobem deklarovat.
1: Říká Michal Pelíšek z České federace židovských obcí. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám taky přeju hezký večer. Naschledanou.
1: Bez Arábie. Tradiční židovskou melodii z oblasti severního Rumunska hraje francouzská skupina Sirba Octet.

0: Před zlem musela opustit svou rodnou zemi. Nakonec se ale právě existence zla stala jedním z témat, kterými se zabývala ve svých spisech. Německá filozofka, historička a politoložka Hanna Arendtová by se 14. října dožila 120 let. Žačka Martina Heideggera a Karla Jasperse musela po nástupu nacistů k moci v roce 1933 uprchnout z Německa. Po několika letech ve Francii odešla do Spojených států, kde později působila na řadě univerzit. S překladatelem jejich knih do češtiny, pedagogem a diplomatem Martinem Paloušem mluvila Daniela Brůhová.
1: Hanna Arendtová byla nejen publicistkou, ale především filozofkou. Často byla označována jako politická filozofka, což se jí nelíbilo.
2: Podle Arendtové a něco na tom je, všichni političtí filozofové se dívají na ty politické věci z odstupu svého filozofického hlediska a tu skutečnost plurality pojednávají jako tak bokem.
1: Říká její překladatel, filozof a někdejší politik Martin Palouš.
2: Její celoživotní zkušenost znamenala, že ta otázka té plurality byla tou hlavní a chtěla filozofům připomenout, že by měli trošku, tak říkají, rozšířit svůj pohled, že důležitější je mluvit s nefilozofy a pěstovat jakousi pluralitu, no tak to Arendtová to měla v krvi.
1: Čím vás zaujala?
2: Když jsem dostal tu knížku Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla do rukou, tak jsem ji přečet jedním dechem a co si mě inspirovalo k tomu překládání. Hanna Arendtová byla geniální žena, ono těch žen filozofek zase není tolik a já se odvážím říct, že jestli někdo má v 20. století co si podstatného říci, no tak to byla ona.
1: Vedle celé řady jiných děl byla významná právě její reportáž ze soudního procesu s Eichmannem. Knihu Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla, publikovala v roce 1963. Je to její nejkontroverznější dílo.
2: Co na ní bylo fascinující, bylo to, že ona to brala fenomenologicky. Prostě to, co viděla, ten soudní dvůr, Gideona, Hausner, když tam to Eichmanna přivedli, zcela nemilosrdně říkáno, oni ho zkoumali psychologové a nic tak jako děsivého na něm neviděli. Tady máme před sebou člověka, který může za smrt více než 6 milionů lidí. Prostě ten Eichmann možná někde až příliš fascinoval. Arendtová trošku, bych řekl, se do tady toho vrhla po hlavě a je otázka, čím víc jí rozčilvali a uváděli do určitých situací nečekaných její židovští přátelé, příslušníci stejného národa, tak ona jako tak trošku tvrdohlavě si stála za svým.
1: Jak Arendtová charakterizuje Eichmanna?
2: Ona ho charakterizuje jako člověka, který je neschopen myslet, který na všechny situace má připraveny jakési slogany. Dokonce měl už i na tu úplně poslední svou chvíli ty slogany připraveny. To, že se okolo něho děje zlo, že jeho agentem mu nějakým způsobem uniká Arendtová, varuje před mentalitou eichmannovskou. Říká, víte, když se dostal Hitler k moci, to, co bylo pro ně šokantní, nebylo to, jak se chovali naši nepřátelé. A jak se chovali naši přátelé? Ta teze o té banalitě zla, já chápu, to zlo banální nebylo, to zlo bylo šokantní. Ti, kdo tam přicházeli svědčit k tomu soudu, tak byli plní těch svých osobních emocí a šoků. A tady ta teze Arendtové byla pro ně asi dost těžko ke zkousnutí.
0: Z repertoáru skupiny Zirba Oktet je i následující ukázka ve stylu židovského klezmeru z předválečné východní Evropy.

0: Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. V roce 1938 ji do češtiny přeložil Jakub Kerper, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Ten má ve městě také nově Kámen zmizelých. V Mělníku natáčel Radek Duchoň.
1: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
2: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
1: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
2: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži, pergamen je vlastně jako pěkně opracovaná kůže, na kterou se ve středověku běžně psalo místo papíru.
1: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
2: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka. V roku 1938 ten překlad dokončil.
1: Takže což vidíme na těch deskách.
2: Je to na těch deskách. Ano.
1: Dá se kousek odcitovat?
2: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
1: Konec citace a o čem ten příběh je?
2: Jedna židovská dívka, Ester, se stala jednou z manželek toho Ahašvéra, tedy babylonského krále. A teď celý ten příběh je jakoby dramatem o to, jestli ta královna Ester se pokusí zachránit ten svůj lid.
1: Muzejníci tady také v místě, kde Jakub Kerpr bydlel, zasadili do chodníku kámen zmizelý, takzvaný Stolperstein. Kdo to Jakub Kerpr byl, připomíná historička Renata Špačková.
3: Pan Jakub Kerpr byl zdejším kantorem židovské náboženské obce, byl jejím posledním kantorem. On odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale krátce na to, ani ne měsíc poté, co se do Terezína dostal, tam umírá.
1: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
4: On se narodil v roce 1859, čili těžko bychom se asi někde setkali. Já jsem se narodila až v roce 1951.
1: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
4: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo. Já vím, že tatínek kdysi asi jako hoch, mladý před válkou, před druhou světovou válkou. Zřejmě do Mělníka jezdili jako rodina, ale víc o tom nevím.
1: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Španělský oděvní řetězec Zara vyvolal veřejné pobouření, když do své nabídky zařadil dětský halloweenský kostým připomínající uniformy vězňů z nacistických koncentračních táborů. Šedomodrý pruhovaný model s ozdobným prošíváním Zara následně stáhla. Evropská komise uspořádala v Bruselu hackathon, tedy programátorský maraton Tikuntek. 120 účastníků z více než 20 zemí během něj navrhovalo technická řešení, jak na internetu bojovat proti projevům antisemitismu. Sociální síť TikTok a společnost Meta podpoří další vývoj 3 oceněných projektů. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přehánkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají příští týden opět v pátek a v sobotu.
2: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
3: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
2: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grolich.
4: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
2: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
5: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
0: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora. Chtěli by řídit taky gesci financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
6: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy, má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
0: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Pražská Sparta zdolala v 10. kole fotbalové šance ligy Pardubice 2-0 a drží se na 3. místě tabulky. Gólově se prosadil Mercado a Zelený. V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomouckou Sigmou 1-1.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jeďte opatrně před sjezdem na úvaly, na 6. kilometru se brzdí. Kolona pokračuje až na 8,5. kilometr, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A v Brně v křižovatce ulic Stavební a Špitálka havarovalo osobní auto do dopravního značení. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
7: Česká dvanáctka.
8: Mám tady před sebou album, na kterém je napsáno Petra Žalmanová Nepadáš. A právě Petra Žalmanová bude mít dnes jednu z novinek a bude také mým hostem v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou, která se jmenuje stejně jako to album. Jinak dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Martin Hrdinka. Začíná vaše oblíbená hitparáda a kromě Petry Žalmanové budou mít novinky i Miraj a skupina Denver a Chris Cole. Sám jsem zvědav, jak se vám budou líbit. A pozor, Máme také změnu na nejvyšší příčce, to znamená na místě prvním. Ale nepředvíhejme, teď je tady písnička, která v loňském roce získala jak platinovou, tak zlatou českou dvanáctku, což jsou vždycky největší úspěchy této hitparády v tom jednom kalendářním roce. Takže zlatá a platinová česká dvanáctka roku 2025 jmenuje se Stejně jako ty a zpívá Kateřina Bohatová. Dobrý den!

Na úvod dnes platinová a česká píseň, která se jmenuje Stejně jako ty a zpívala Kateřina Bohatová, a teď už jsou před námi dnešní novinky. Ta první se jmenuje Afterlife a je od skupiny Mirai. A právě se začínajícím podzimem, který prožíváme, hrají členové skupiny Mirai trošku na vážnější notu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale od léta víme, že jeden ze členů této skupiny, tedy kytarista Tomáš Javůrek, se potýká s léčbou zákeřné nemoci. A tak se rozhodli písničku, kterou původně měli dát až na nové album, vydat už teď, abyste si mohli poslechnout text té písně. Jmenuje se Afterlife.

0: České dvanáctky.
1: Naproti mě sedí ve studiu Petra Žalmanová, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se dobře.
1: To mám velikou radost. Já bych možná začal tím, kde se vzala Petra Žalmanová.
2: To záleží, z jakého úhlu pohledu
1: třeba,
2: to mám
1: kde
2: říct.
1: Se narodila,
2: narodila jsem se v Praze, jsem se narodila, v minulém století ještě, v roce 98, a od té doby vlastně jako zpívám, no.
1: No a kde se vzala Petra jako zpěvačka? Kdy tě napadlo, že bys chtěla zpívat pro lidi tak, aby se jim to líbilo?
2: Napadlo mě to úplně od malička. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc dělat. A proto jsem se i po gymplu rozhodla jít na konzervatoř a tak nějak jako tomu jít naproti. A až po té konzervatoři jsem vlastně nastoupila do práce do domu dětí a mládeže v Modřanech a tam jsem právě
1: takže
2: potkala...
1: Takže poslání takový vlastně.
2: Naprosto. Hmm. Tam jsem vlastně potkala Ríšu Reska, který právě skládá hudbu k mým textům a tam to všechno tak nějak začalo dávat smysl, no.
1: Mám takový pocit, že když to člověk poslouchá, tak bez něj vlastně nemá žádný písničky, nebo máš ještě nějaký jiný?
2: Ne. Nemám.
1: Jenom
2: s ním je to přesně tak,
1: to
2: že
1: pěkný.
2: Bez něj bych fakt žádný písničky neměla, on vlastně beze mě taky ne. Je to fakt taková jako, já řeknu spolupráce, ale my to tak úplně neberem. Prostě my spolu jsme hrozně rádi a hrozně rádi spolu tvoříme a hrozně rádi spolu píšeme a skládáme a je to tak jako přirozený celý hezký.
1: Třeba si spolu přijdete pro ocenění Zlatá česká dvanáctka. Ta se dává i autorům samozřejmě, přesněji řečeno, ta se předává i autorům, ale bacha je jenom jedna, budete se o ní muset když tak dělit. Nevím, jestli jsi někdy poslouchala Českou dvanáctku, ale je to tak,
2: to
1: že když se udržíte 12 týdnů, alespoň jednou vyhrajete, tak dostanete Zlatou českou dvanáctku. Já rád tyhle ty pravidla říkám, protože ne každý tomu rozumí. Každopádně tohle je poprvé, co tě vítám tady v hitparádě Česká dvanáctka. Ale máš už nějaké ocenění už, nebo něco takového?
2: Ocenění jako hmatatelný máme vlastně Sporty, protože jsme se párkrát...
1: Sporty a z kterého roku?
2: Tohle je z roku 2024. Jestli si to pamatuju dobře,
1: vlastně.
2: To je vlastně před chvilkou. Ale víc než to ocenění z té Porty z toho roku, máme radost ještě z tohohle roku, kde jsme hráli na folkovém chvojení, což pro nás bylo naprosto jako nepřenositelný zážitek, absolutně. Takže to vlastně pro mě je mnohem větší možná ocenění než to hmatatelné, co mám doma na té police. Samozřejmě na něj jako pyšná jsem, Ríša taky samozřejmě, ale to folkové chvojení bylo něco, co bylo fakt jako veliký, no, pro nás.
1: No a teď pojďme k té konkrétní písnice, která za chvilku zazní a je druhou novinkou dnešní hitparády. Jak vznikla?
2: U mě doma na gauči, když teda budu mluvit o tom textu. Text byl napsaný pro Ríšu, protože on má hrozně rád hory a kopce a kolo a hrozně rád jezdí na kole a tak. A já jsem začala psát o těch kopcích. A tak nějak jsem mu v té písničce chtěla říct, že v té hudbě a vlastně i jako vždycky tady tak jako jsem, a jak tak vidí ty kopce a ty hory před sebou na tom výletě, na tom kole, takže tam tak jako jsem. Proto to je
1: tam někde nahoře.
2: Tam někde, ano, vlastně tam někde nahoře a tam někde tak jako všude rozlehle. A tak jsem mu to tak chtěla říct, tak jsem tohle to napsala a on k tomu potom napsal, nebo složil tuhle tu krásnou hudbu, která si myslím, že to absolutně podtrhuje a je vidět tou hudbou, že přesně věděl, jak to myslím, že se to tak jako hezky přirozeně sešlo.
1: Takže děkuju moc, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně. Kopce.

0: Víš, co se stane, když tou cestou se dáš, podej mi ruku, neboj, nepadáš.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Petra Žalmanová, která před chvílí hovořila v této hitparádě, teď zpívala a společně s ní i autor hudby Richard Rezek. Takže autor hudby Richard Rezek, text Petra Žalmanová a Nepadáš, to byla druhá dnešní novinka. A teď nás čeká ta poslední dnešní, to znamená třetí. Až půjdete od 9. února příštího roku na film Bobule a Bobulky, tak tam uslyšíte i následující melodii. Je to duet, který natočila kapela Denver se zpěvákem Danielem Bedřichem a se slovenskou zpěvačkou Chris Cole. Jmenuje se Čarovnás.

0: Pražská dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900-1103 a posíláme hlasy formou SMS zpráv z mobilních telefonů a píšeme SMSku hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme dnes úplně pro všechny, to znamená pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne i pro ten vítězný hit, který je jiný, než byl před týdnem. Ale důležité je, že hlasovat můžeme pro všechny písničky a pro každou z nich, ale jenom jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz a ještě jednou zopakuji číslo. Je to 900-1103. A teď už ty novinky. Afterlife, skupina Mirai, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit Mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, československý duet Denver a Chris Cole. A teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je tento týden novinka z před 14 dnů, novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí.

0: možná.
1: Já jsem ve středu moderoval křest nového alba Olympiku, je to vlastně kolekce 21 nej se jmenuje a je to jak na CDčku, tak na LPčkách. Je tam 20 největších hitů Olympiku plus jedna novinka a my jsme teď právě poslouchali tu jednu novinku. A když jsem tam byl jako moderátor, tak vám mohu říct, kdo tam všechno byl. No tak hlavně byl tam Olympik samozřejmě, byli tam všichni čtyři olympici a na pódiu se mnou stáli i ti dva, kteří pokřtili to dvojalbum, abych to řekl správně, a to byli autor textu k té písnice, kterou jsme teď poslouchali, Lukáš Pavlásek a také Michal Kocáb. Až to stouni zabalí skupina Olympik, jedna z nejúspěšnějších písniček Olympiku poslední doby. Když se podíváte na YouTube, tak je tam jejich videoklip a ten už má přes 200 tisíc zhlídnutí a to je na dnešní dobu skutečně hodně. Na 8. místo se vrací Daša s písničkou Vyplouvám.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé osmé místo, minulý týden místo deváté a dnes návrat na osmičku Daša Vyplouvám, hit, který je v hitparádě už 4 týdny. A teď je tady jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku a je na 7. místě. Ta novinka z minulého týdne se jmenuje Nebyl čas, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Ester Gerson. A Ester Gerson a Adam Vopička teď také zaspívají.

Sedmička, Adam Vopička, to se krásně rýmuje, a Esther Gerson, Nebyl čas. Na šestém místě je písnička, která byla novinkou před 14 dny a minulý týden byla osmá. Jde tedy žebříčkem nahoru a na tom šestém místě je Jiří Pršala s hitem, který si sám napsal. Malá hvězda v trávě.

Hit do očí, který napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, byl zatím v této hitparádě jen na 7. místě a dnes postupuje na místo 5. Do očí a skupina Cukr. Předminule jsem vám představil novinku, která se jmenuje Prokletý pátek a naspívalý autor hudby k té písničce Luděk Malár. Text Jaroslav Vikrent před lety, ale ta písnička byla dlouho v šuplíku a jak to tak vypadá, tak se vyplatilo počkat. Luděk Malár a skupina Blues for You. 4. místo. Thank you.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka, minulý týden třetí místo, tedy bronzová medaile této hitparády a dnes pokles na místo čtvrté, Prokletý pátek a Luděk Malár a skupina Blues for You. A teď jsme právě na těch už zmiňovaných stupních vítězů. A na stupně vítězů se vrací Yellow Sisters a Andrew a to je hit Máme tu víkend. V labirintu.

0: Máme tu víkend autorky Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Goldin, Yellow Sisters a Andrew. Pojďme se podívat, kdo v hitparádě už není po vašem hlasování. Je to písnička Duše Lucie Vondráčkové, která skončila po 12 týdnech a do dnešního žebříčku se po vašem hlasování nedostali Zas a znova Tereza Mašková a nestála skupina MIG 21. Petr Kusko, který minulý týden vyhrál hitparádu a vyhrál ji i předminulý týden, je dnes v žebříčku na místě druhém. Máme změnu na nejvyšší příčce. Kdo tam bude?
1: Víš,

0: Na tečku. Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na 900 1103. 900 1103, to je důležité číslo, na které posíláme hlasy v této hitparádě už mnoho let a SMSky mají tvar hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. Novinky to mají nejtěžší. Afterlife je první novinka, skupina Miraj, hit mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit mezera 11. A třetí novinka Čarovnás, Denver a Chris Cole, hit mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Až to stouni zabalí, skupina Olympic, hit mezera 9. Osmička Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. 7. místo, Nebyl čas, Adam Vopička a Esther Gerson, hit mezera 7. 6. místo, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 6. 5. Do očí, skupina Cukr, hit mezera 5. 4. Prokletý pátek, Luděk Malár a Blues for You, hit mezera 4. 3. místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Hit mezera 2, pro druhé místo, Chci ti říct, Petr Kusko, a hit mezera 1 bude mít vítězný hit. Na první místo se po dvou týdnech vrací hit Jak dvě řeky, který vítězí v této hitparádě během 10 týdnů už po čtvrté a je od skupiny České srdce. A skupina České srdce pokřtí tento hit Jak dvě řeky 19. října na koncertu, který se bude konat v Praze v Lucerna Music Baru. Tak jim přejeme, a tím to vyjde, a ta písnička je vlastně pokřtěná už těmi vítězstvími, která má tady v hitparádě Česká 12. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany. Myslivci budou muset zvěř přikrmovat. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
3: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích, a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšení škodách někde na polích, nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
0: Silničáři v Brně zítra zavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objížďka vede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelů, včetně zabezpečení, upřesňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Je to středně velká oprava, která se děje periodicky někdy mezi 12-15 lety provozu toho tunelu. Na tunely jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom tunelu se cokoliv stane, tak ty systémy musí být funkční, tak aby majetek, životy nebyly ohroženy. Sport.
0: V 10. kole hokejové Tip Sport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1. Kometa Brno prohrála v prodloužení s Plzní 1-2. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice překonali Liberec 4-3.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu z letiště na D1 jsou komplikace za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Na 23. kilometru došlo ke střetu několika aut v omezení. Na místě jsou hasiči, směr na D1 je neprůjezdný. Auta jsou odkláněna na Rozvadovskou spojku ve směru do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí zpět na okruh. A nehoda je taky na dálnici D11 na kilometru 30,5 směrem na Jaroměř. Tam se střetla dodávka s osobním autem. Je to z opatrnostní průjezdé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz. A pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plišovýho dorta.
1: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plišový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka? Švestky? Nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně částí vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem, nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A pak to, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanu.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak máme málo to stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Bojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože je dobrá. Čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH, a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď, přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. Tam,
0: no,
1: to byly, tam byly brambory, myslím, ano. Brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v domě předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit kůhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? Co se to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř tvaroh, navrch povrch.
1: Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velký automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme řekli, ale vždycky to měl ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prostě, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě...
0: Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Ve Frýdku, Místku nebo Havířově je už jasná podoba radnic. K referendu v Ralsku na Českolipsku nepřišlo dost lidí. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Některá města už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek, Místek nebo Havířov. Ve Frýdku, Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
3: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek, Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
4: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
3: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
3: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. I kdyby hlasoval dostatečný počet lidí, pro Liberecký kraj by byl výsledek nezávazný.
6: Referendum mělo dvě otázky. Město se také ptalo, zda se mají i budoucí energetické projekty na pozemcích Ralska projednávat v referendech. Zhruba 80% lidí bylo pro. Jak uvedl starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO, který po prohraných volbách vedení města opouští, bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, jak se k projektu postaví. Z Ralska Jiří Línek, Český rozhlas.
2: Na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí také, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
7: Podle lektoru projektu e-bezpečí nemusí rodiče rozumět všemu, co dítě online dělá a nemusí znát každou aplikaci. Informace na webu Digitální rodiče se liší podle zvolené věkové skupiny. Podle výzkumu Univerzity Palackého 8% českých školáků patří mezi problémové uživatele sociálních sítí. 36% českých dívek zažilo šíření strapňujících fotografií na internetu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je na kilometru 306,5 směrem do Ostravy odstavená porouchaná dodávka. A na Pražském okruhu je až do ranních 5 hodin uzavřený levý jízdní pruh na kilometru 16,5 směrem z letiště na dálnici D7. I to kvůli údržbě mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
8: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
9: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
8: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
9: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
8: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
9: Tak se pochlup.
8: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
9: A kdože?
8: Vašek Vidra.
9: Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Felix, říká to já
2: schování? Mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, je, schody. Proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil. No,
3: no ale zpátky k té 4.
2: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu. No, tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No, ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
4: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
5: A je, vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test?

0: vybrat ve zborovně výpalný.
1: Kolik je 2x2?
0: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
1: Prosím.
0: Že nevím, jsou čely, no.
1: Mě to oslovíš, Vítra?
0: Sorry, vole, pančely, no.
1: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
0: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
1: Vítra, jak tě můžu nechat prolézt vejš, když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem?
0: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
1: Víš co, Vidra? Já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
0: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
1: To je strašně, já tě řeknu, Vidra. Ty seš exot.
0: Ale to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
1: Panenko skákavá, tohle je familie.
0: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo.
1: Tak co, jsou tady všichni?
0: Určitě.
1: Kde je Černocká? Chlouba mý třídy.
0: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
2: Já se moc omlouvám.
1: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
2: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
0: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
1: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A protože jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
2: Ano.
1: Takže jasně. Znovu, kolik je 2x2?
0: Ty vago, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
1: Nebylo, Vidra, 2x2 jsou 4! A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
2: No?
1: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
2: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
1: Kdo složil operu liška bystroučka?
2: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
0: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
1: Lišku bystroušku složil Leoš?
2: Mareš.
1: Leoš Janáček, Petro.
2: Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
0: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
1: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
0: Slavie.
1: Demokracie! Sociální demokracie!
0: Říkám, no.
1: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
0: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
1: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečuk takhle na mě.
0: Je to jedno, ne?
1: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. 2x2 4.
0: No
1: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
0: Sociální demokracie, Špidla.
1: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, viď? Klasika, no?
2: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
1: To je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
2: Dostojevský.
0: Dostojevský je nahoře?
1: Co to je Dostojevský?
0: Ruská trojka.
1: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
2: Ano.
1: A idiot!
3: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Obrázky. Ne, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř, takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce, taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
4: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
3: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
4: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
3: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhla, možná.
4: No tak počkej, Picasso, kubisty, že mohl si...
3: No jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
4: Takže znouzectnost?
3: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
5: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
0: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického Dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takový. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady mám to nesvětlý.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, no, je to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte podílek třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku. No, no, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
4: Oni mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
4: A co?
3: No, no a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. No, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? Že v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se kouknul, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, no. To je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunelově stavební spořitelně?
4: Víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No,
3: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral, jsem se nějaký páral nebo co?
3: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jinýho, ne?
3: Já nevím,
4: co. A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniků. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo, takže právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: No jsem poděděl už... jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Preiss.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím, zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně si mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat.
5: Ty jo!
6: No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bejt. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: Znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před barákem nechoděj.
6: Co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
5: Ježiš, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšila facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jo?
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty tam jen takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. Z čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
6: Ty jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalý živly. A navíc kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
5: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem. Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán provádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace a říká, pane Novák, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? A říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol.
5: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no, vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal, umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez poz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, stále ještě nedělní, můžeme říkat, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, tak jako vždycky máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se a povídání a jako vždycky pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si u nás vyberete, třeba si i při našem vysílání zabroukáte nějakou tu svoji oblíbenou. No a teď samozřejmě přichází na řadu otázka, o čem to dnes bude. Ráda jí zodpovím. Téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo? A v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdí, tvrdší, přísnější? Jdou vaše děti mimochodem ve vašich šlépějích a předali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě a jednoduše svojí cestou. A co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou a chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli třeba vychovávat trochu jinak, že my mohli být samostatnější a méně rozmazlené a tak dále a tak dále. A někdy se to prostě nějak také nevyvede. Co vy a vaše děti, vaši potomci? Telefon, téma hodně široké pro každého z nás, co si budeme povídat. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, moc se na vás těším, právě otevíráme a začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byl Petr Rezek a jeho písnička jménem jsi. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím všechny posluchače z celé ČR.
0: Děkuji moc krát za všechny, samozřejmě. No asi začnu otázkou, kolik pak máte dětí, kolik pak máte potomků?
1: Potomky mám dvě děti.
0: Dvě dítka, no jo.
1: Dceru a syna.
0: A jak pak to šlo ve svých časech?
1: No, šlo to. Začnu dcerou. Ta je rok starší teda, než syn. Průběhu základních školy nebo dětství to bylo taková pohodička, všechno šlo jak na drátku. Si myslím teda, aspoň to, jak já jsem to cítil. Potom začaly takové větší starosti, když byla na gymnáziu. Pak se hlásila na vysokou, nepodařilo se to, tak šla se učit zahradnictví. Pak se na to vysokou dostala, vystudovala tu vysokou školu. No a vlastně tím pádem, jak šla na vysokou, šla do Brna na krajinářskou zahradní architekturu. Takže tam vlastně byla první rok a potom 4 roky byla v Lednici na Moravě dole. Na jižní Moravě tam dostudovala. A vlastně už se z Brna nikdy nevrátila. Zůstala tam.
0: Zůstala v Brně.
1: Je tam teda tak, protože říkala Brno je Brno. Já ji dávám za pravdu, protože když tam přijedu, tak se tam cítím opravdu dobře.
0: Jo, líbí tak to je dobře.
1: Líbí se mi to tam, jako je to tam pěkné. Takže teď pracuji momentálně, nebo vystřídala několik, bych řekl, takových zaměstnání. Vždycky byla účastná různých konfliktů. Ona je taková, jako bych řekl, Abych to neřekl špatně, nemá ráda nepoctivost, protěžování, vyskakování nad někým, zneužívání své moci a podobně.
0: Takže jste na ní určitě pyšný, že jo, že jste jí takhle vychovali hezky.
1: Teď dělá tam informační centrum nějakou PR manažerku nebo něco takového, ale co má vlastně, nebo na co jsem, no, někdy to zazlívám, někdy to schvaluji. Založila totiž charitativní kočičí spolek Kryšpín. Ona zachránila kdysi z útulku jednoho kocoura, který byl týraný těma ostatníma kamarádama tam.
0: Jo.
1: Ten potom zemřel, teď má další kočku, to je pro změnu zase hluchá. Ale to nevadí, ale k tomu spolku.
0: Ano.
1: Založila ten spolek, aby pomáhala těm takovým, jak já říkám, venkovským babičkám, které se starají o 20, 30, 40 koček. Uh-huh. Vlastně tím spolkem charitativním má pod sebou, říkala jsi to číslo, konečně, ale to se pořád zvětšuje, několik desítek těch spolků, starají se o zhruba o 1300 nebo kolik koček.
0: Ježiš, no.
1: To znamená, že jako, když to se čtu dohromady, jo, u těch babiček a podobně, je jich na to několik a jako získali prostředky různý.

0: se z nějakého zákona stará do tohle vás zvířata a tak dále, to nedělají, takže to dělají ty babičky, které ze svého důchodu třeba platili opravdu, pak neměli ani sami na jídlo, takže ona Lenka vlastně zaštituje tady tímto způsobem ty babičky. Takže to je dcera, kluk ten začal, byl v mateřské škole, začal nabírat na váze, tak já jsem ho dovedl na zimní stadion, kde se chytil z mantinelu a řekl, já nebudu bruslit, a začal brečet. To bylo první seznámení s ledem, no a pak jsem s ním teda jako prošel od té první třídy až do deváté třídy, chodil jsem na tréninky s trenérem, to měli tréninky od 6 do 7, jako ráno před školou, to byla sportovní třída. Trenér přišel a říkal, dneska to musíš vést sám, tak jsem obul 25 kluků, utahoval jsem jim brusle. Já jsem měl za chvilku ty maličkou hranu jak plechy, protože to ty šňůrky se mi tam zarzávaly, ale zvykl jsem se na to. Potom kluk pokračoval se svými dětmi, se svými kluky, s Vaškem a s Jirkou, taky dělali hokej, jezdili po turnaji, kluk vystudoval potom fakultu tělovýchovy, udělal si trenerský kurz.
1: No krása. Ten
0: Kopřivici v hokeji dělal šéf trenera určitou dobu, no ale bohužel onemocněl takovou tou onkologickou nemocí. Bojoval s tím rok a půl, no a už tady mezi námi není. Takže
1: tak to je mi moc líto.
0: Vzpomínka na něho, jako když se podívám na ty kluky, tak...
1: Tak jste pyšnej vlastně, co dokázal.
0: Hokej držou taky, no. Ten starší dělá rozhodčího a... No prostě žijeme, co se dá dělat.
1: Já vím, dějou se věci.
0: Různé rány a tak dál. Ale jako chci říct, jsem spokojený s tím, snažíme se to zvládnout a taky to zvládáme.
1: Tak to je dobře.
0: To bylo v rychlosti takový...
1: Ano, já vím, je to v tom, tady u nás ty příběhy jsou takové pokrácené časově, protože tak to prostě je, ale každopádně moc vám děkuju a myslím, že můžete být pyšný samozřejmě na své děti, protože se toho mnoho povedlo a určitě vám udělali spoustu radosti. I když samozřejmě přišly tyhle ty vážné, smutné chvíle také a prožitky. Každopádně, Oline, moc děkuju, hezký zbytek neděle přeju.
0: Já vám děkuji. Taky
1: vydařený celý příští týden a budu se těšit zase.
0: Ano, jo? Budu se těšit taky.
1: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a během písničky se k nám dovolala ze středních Čech Marcela. Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Moc vás zdravím. Tak z kterého konce začneme s vámi? Povídání o dětech a nepjací jsou naši potomci. A co to všechno obnášelo je vychovat, vypiplat třeba v těch takových nějakých těžších obdobích a tak?
1: Já bych to řekla možná z druhé strany. Mhm. Že potomky máme proto, aby jsme měli nějakou budoucnost, byť si to nechci připouštím, ale je to pravda. Mm-hmm. Pro někoho je to možná kliše, ale pro mě ne. Mm-hmm. Takže no. Asi rozhodneme se mít děti, máme je a pak je vychováváme. Staráme se, děláme pro ně úplně všechno jako rodiče, předpokládám i širší rodina. S tím, že ten angréš, tenhle něco, zasadím tam, až oni budou velký a tak dále. Uh-huh. Čili to všichni známe. Prostě je to tu babičky, který říkají to, že víš, až tady nebudu, tak tady pro tvoje děti a pro tebe a tak. A pořád to vlastně všichni stavíme na tom, že vlastně to děláme pro někoho.
0: Jo.
1: Pro ty děti. Souhlasíte, doufám. Uh-huh. Ať jsme velký nebo malý, ale prostě všichni děláme vlastně to pro svoje děti, pokud je máme. Máme to štěstí.
0: No já vím, ale tak to téma je nějakým způsobem dnes v noční lince postaveno, takže tak. Zkrátka povídáme
1: takže tak,
0: si.
1: Takže já bych ráda mluvila o dětech, který už nejsou. Mm-hmm. Tak a samozřejmě může stát úraz, může stát, jak pan Olen říkal, úmrtí, že jo. Mm. Může stát plno věcí po cestě toho života, kdy rodiče zůstanou vlastně bez dětí. Mm-hmm. Už jenom pochopitelně je to život, prostě stává se, ať je to
0: ano, ano.
1: Nehoda, ať je to nemocné, léčitelné a podobně. Ale zapomíná se často na jednu věc, na pohřešovaným děti. Mm-hmm. To znamená děti, které jsou někde ve váku, čtvrtém takhle. A ty rodiče vlastně nevědí. Jestli zasadí další angréš, další strom, jestli jejich věci skovat, jestli vůbec se vrátí, kde jsou, co jim je. A tak. Takže o tomhle se vůbec o tomhle tématu nemluví. A mě to celkem jako mrzí, protože jsem jedna z maminek, a věřím tomu, že, nebo vím, že nejsem sama, v situaci, kdy je to mnoho let, mám pohřešenou dceru. Uh-huh. Byla jí 17 let, byla to úspěšná, mladá slečna, uh-huh. která měla už svůj život. Řeknu, že to byla introvert, byla to holka, která se dobře učila, měla hodně kamarádů, trošku sportovala, bavilý život, měla život před sebou. Tak. Přijde den, kdy prostě to dítě zmizí, není.
0: No já vás poslouchám.
1: Já vím, že jste ticho, vím, že na to něco říct, na to opravdu není co říct.
0: No není, protože já o tom nic nevím, takže se mi velmi těžko tak, na něco ptá.
1: Já právě hledám slovo, jak to rozumně vysvětlit. Mm-hmm. Já jsem byla jako matka u toho, kdy dceru unesli. Prostě nás přepadli.
0: Aha.
1: V Praze v roce 2011, mm-hmm. bezpečný zemi. A tři lidi prostě se to unesli, dneska je to 15 let a není.
0: A nevyšetřilo a jenom, se nic, nezjistilo se nic, nic se neděje, jo? Nebo děje, ale
1: nic,
0: nejsou
1: nic
0: výsledky.
1: Se neděje. Ne, no nejsou výsledky. Já to řeknu takhle úplně vážně. Na začátku dokonce nám bylo bráněno, aby jsme ji hledali a policie nekonala. Dopadlo to opravdu v těch prvních dnech, nebo možná co nechci, nech špatně. A to tady rozebírat nechci. Já chci mluvit o tom, že samozřejmě systém selhal, kdyby neselhal, tak by asi dcera byla buď živá, mrtvá, nalezená, ale prostě není. A já chci mluvit o tom, že jsou děti mrtví, živí, zdraví, v pořádku a taky pohřešovaný. O tom se bohužel nemluví. A já bych tímhle tím telefonátem chtěla na to pozornit z jednoho prostého důvodu. Mm-hmm. To, že určitě všichni známe tu větu, dej si pozor, ať nikdo nikam nevtáhne, nechoď tamhle, dávej na své pozor. To známe všichni, ale věřím, že i do dnešního dne se to určitě dětem říká, aspoň doufám teda. Ať jsme byli malí, velký, ať jsme starší, prostě dávej si na své pozor, ať se ti něco nestane. A teďka si představte, že tohle všichni asi známe a všem nám to bylo říkáno, ale nemůže to ovlivnit. Ten člověk to nemůže ovlivnit, prostě ano, ví to, ale prostě stane věc, kterou nemůžete ovlivnit vy jako rodič, ani jako to dítě. A teď co? Dobře. A teď to je to, proč volám. Chci říct, že jsou děti, které jsou v pořádku, rodiče jsou v pořádku, a stane se takováhle vážná věc. Tak já bych ráda jenom, jestli byste mi dala několik minut.
0: To nemůžu, to se nezlobte, už mluvíme přes pět
1: minutu, dvě.
0: Nemůžu.
1: Abych vám řekla, jak to vypadá, když se tohle stane.
0: Nemůžu, já vám rozumím, paní.
1: Stane se to, že přijdete o dítě a nevíte, kde je. Tak.
0: Pani Marcelo, to jsme všechno řekli. Mně to je strašně líto, tak. Co se stalo.
1: Ale to není o to líto. Mně jde o to, aby to prostě posluchači slyšeli.
0: Ano.
1: Aby se nad tím zamysleli, aby to nebrali na lehkou váhu, ano. Že to může stát zítra dnes znovu, komukoliv. A že ty následky jsou opravdu hrozný. Rodina tím trpí, samozřejmě spolužáci, škola, úplně já nevím, všichni. Hmm. To je zásah nejenom jedné rodiny, jednoho.
0: Já vám
1: to,
0: rozumím.
1: Ale to je zásah prostě do celého spektra dalších rodin a lidí.
0: Pani Marcelo, můžete mě chvilinku poslouchat.
1: Proč vám to říkám, proč vám volám, aby se to dalším lidem nestalo.
0: Ano, ale noční linka to nevyřeší, paní Marcelo. Mně je to nesmírně.
1: Já to nechci, aby to vyřešila.
0: Paní Marcelo, je mi to moc líto, ale musím poděkovat. Přeju všechno dobré, každopádně je mi to líto, že se to přihodilo, ale opravdu tenhle ten případ tady nevyřešíme a nevypátráme, protože prostě je to velmi vážná situace a ta noční linka je opravdu o něčem jiném a o jiném povídání. A tohle to prozkoumat takovouhle vážnou situaci patří opravdu si myslím na jiné úřady a na odborníky, aby se do té situace zapojili a řešili to. Každopádně vám moc děkuju za návštěvu a držím palce, přeju všechno dobré. No a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tohle to byl Spirituál Quintet, ta písnička Trh ve Scarborough. Jinak máme za 11:45 a na telefonu pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, moc zdravím.
1: Já taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Nemůžu se mými dětmi chlubit, protože oni jsou hodně slušní, ale jsou každý úplně jiný a ani jeden není po mně, takže já jsem se jim nepovedla.
0: Řekli oni tobě, nebo jak je to?
1: No, prostě z toho, z těch představ, co oni by si představovali maminku takovou, která by doma háčkovala, štrikovala
0: jo.
1: A opečovala, no tak já prostě bohužel taková maminka nejsem. Já jsem sice štrikovala jako holka, když mě to učila moje maminka, ale moji dceru to nebavilo, takže... co bych štejkovala, když mě to samotný moc nešlo, že jo, tak to. A teď oni jsou ještě 8 let od sebe a každý má jinýho tatínka.
0: To je dost 8 roků mezi dětmi, to je pravda, no.
1: No, a je to kluk a holka, takže se jako moc nerozuměli. Honzik byl takový pečlivý, všechny hračky si prostě hlídal a ukládal a Helča mu to pak všechno rozbila.
0: Co bylo nejtěžší na té výchově, když ty děti byly s takovým relativně docela větším odstupem v úvozovkách? No.
1: Těžký jsem to měla já, protože tatínkové se zúčastnili toho, že se to narodilo a tím pro ně veškerá péče nějaká skončila.
0: Stane se
1: takže
0: někdy.
1: Takže nepomáhali mi, nejezdili jsme na výlety, nic, jo. Navíc ještě jeden jak druhý hrozně žárlivý, takže já jsem nakonec nesměla mít žádný kamarády, kamarádky, tak jsem ani nemohla chodit na kafe ke mně. Přišli jednou na kafe kamarádky, to jsem měla druhýho manžela, no tak se párkrát dal do hovoru a oni mi řekli, hele, příště teda přijdeme, až tady nebude. No, takže to nebylo nic takového, co by nám, co by jsme byli veselí a takový dobrý nálady, takže já jsem byla pořád frustrovaná, pořád prostě, když jsem si nemohla odskočit a trošku si jako sama někde zažít, kdybych si měla jenom jít do parku někam třeba hodinu číst knížku nebo se potkat s nějakýma svými kamarádama, tak by to ještě šlo, že bych si psychicky ulevila. No a to já jsem neměla, takže to mělo taky vliv na moje děti. No a takže mám hodní děti, nemůžu říct, že by nebyly hodní. Honzik je teda hodnější, což dceři vadí, protože říká, že já jsem mu vždycky dávala přednost, ale to je těžký, že jo. On se učil dobře, dcera se neučila dobře.
0: Jo.
1: A i když se mi to furt nepřipomínala, tak občas prostě se o tom mluvilo, že on samý jedničky až do 9. třídy a jí to ve škole nebavilo, že jo. No, takže prostě si ten vztah takovej sesterský, bratrský nevytvořili. A tím, že já jsem se rozvedla jsem se i po druhý, tak to taky bylo špatný, protože jezdili za tatínkama a bohužel mi neřekli, jak to tam vypadalo. Řekli mi to až teprve před pár lety. Kdybych to tušila, tak se možná nějak zasáhla, ale tenkrát nebyly takový ty linky bezpečí a důvěry a všeho možného, že ty děti mohly někam zavolat, nebo rodiče mohli někam zavolat a poradit se. Jo. A oni byli takový, že mi to neřekli prostě, co se tam děje. Takže jsem jim nemohla nějak pomoct, že jsem to netušila. Takže takový nějaký sešlosti na štědrý večer, že děti přijedou a vnoučata přijedou a takový, tak to my nemáme. to my nemáme, oni přijedou, ale ty mají práci, tak nepřijedou ten den, tyhle ty zase nepřijedou jindy, jo, takže teďka jsou na ty osmdesátiny, jo, tak syn ještě mi nepopřál, protože byl nemocný a teď je zase nemocný, takže nemůže řídit, jo, tak, a taky bydlí 100 kilometrů daleko. No, dcera teda tady byla s manželem a ty se odstěhovali 130 kilometrů daleko, jo. Vnučky nemám tak daleko, ale nemají čas, jo, mají děti, mají práci.
2: Jo.
1: Takže moje osmdesátiny se protáhnou nejspíš do Vánoc.
2: No, ale tak to zase hezká zpráva, že můžeš pořád oslavovat s dětmi, jak po různu jezdí na přeskáčku. Tak Helčo, poděkuju, čas letí jako bláznivý, jak se říká.
1: No, ale ještě jsem chtěla říct, že ani jedno dítě není po mně. Což je taky na překážku, protože si s nima tak nerozumím.
2: Jo, že máš pocit, že kdyby to trošku... Jasně,
1: no,
2: jasně.
1: Já jsem nosovala teď 80 a ani jedno dítě tam nebylo.
2: Jo.
1: Protože prostě se jim tam nechtělo a nakonec jsem byla ráda, protože jsem byla taková, měla jsem tam ty kamarády, tak jsem byla taková
2: ve svém živu,
1: společenská, všechno. Ano. A moje děti mě takovou ani neznají.
2: No prosím, Helčo, musím poděkovat, nedá se nic dělat, popřeju krásný.
1: Pořád jenom něco řešila, pořád jenom dýchala, že nejsou peníze.
2: Popřeju krásný nedělní večer, ať se to všecko vydaří a děkuju za povídání a za návštěvu, děkuju moc krát.
1: Jo, já se přihlásím, myslím, že máš zase, já nevím, kdy 23.
2: Uslyšíme se určitě brzo. Ano, ano, děkuju, naslyšenou, popojedem.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda. Tisíckrát krásnější, tak tolik písnička a teď už pozdravíme do Olomouce paní Elišku. Eliško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Eličko, je vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: A zdravím posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: No a chtěla bych se trošku taky zmínit o mojich dětech.
0: Povězte. Je, kolik?
1: No, já mám svoje 3.
0: No, panečku.
1: A 11, já jsem 7 vnuků, vnoučat a 11 pravnuků.
0: Jo, tak zůstaňme u těch dětí, jo, abychom dodrželi to téma.
1: Přesně tak. Takže já jsem starostí velký s něma. Oni se mnou taky, protože manžel, ten si našel jinou paní a odešel a nechal mě samotnou s těma. Jedna, ta nejstarší, už se vdala, mezi tím syn byl na studiích a ta nejmladší měla 10 roků. Takže jsem to měla dost těžké, jenomže já jsem člověk, který si tohle připustí.
0: Jo.
1: Takže jsem si vlastně našla ještě jednu práci, měla jsem 2 zaměstnání, aby nepocítili, že tatínek odešel, že? No a tak celkem to všechno dobře dopadlo. Pak jsem akorát s tím mojím, měla jsem nejmilejšího vnuka, Tomáška.
0: Ano.
1: A ten je do Německa s kamarádem a havaroval je jako on byl jenom seděl tam a prostě řidičovi se nic nestalo a on toho nevyšel, tak ten nejmilejší Tomášek to se ztratil a potom jeho sestřičku, ta zemřela taky, moje vnučka.
0: Aha.
1: A zůstali od ní 3 děti. Tři chlapci. Takže mám je tady kolem sebe. Jsem ráda, šťastná. Teď už jsem měla jít tému jednomu pravnukovi na svatbu, ale nešlo to. Musela jsem se, on mě přišel. Já v Olomouci nemám nikoho, já jsem sama.
0: Ano, ano.
1: Pryč. A tak jsem mu to rozmluvila, že nemůžu, panče, já chodím s tím mojím vozíkem. No a ten, byla jsem na jeho promoci a byla jsem strašně šťastný člověk.
0: No,
1: protože on studoval tady v Olomouci na právníka a měl promoci, tak to ještě jsem já zvládla. Takže jsem byla na té promoci a strašně mě to dojalo. Prostě byla jsem šťastná, protože jsem říkala, to je výsledek tady toho.
0: No tak to je super.
1: Mě darujou. Takovýhle věci, takže jsou. A opravdu ty moji pravnici jsou opravdu moc zlatý. Já jsem člověk, který nerada nic neužívám.
0: Jo.
1: Radši si mám to prostě, že si hodně pomůžu sama. Dneskom tu byla právě ta nejmladší dcera s tím vnukem, že se zlomila gazniš na zásloně a to jsem si nevěděla rady. Tak jsem jim to ráno volala a hned po obědě přijeli.
0: No tak vidíte, jak máte ochotné děti. Eliško, a co bylo nejtěžší na tom vychovat ty děti vlastně sama v jednom vaše?
1: No, tak nejtěžší bylo to zaměstnání, protože
0: zvládnout to s tou prací.
1: Já jsem pracovala od 7 do 4:30 v jednom zaměstnání.
0: Je.
1: A ve 4 jsem nastupovala do dalšího zaměstnání. Přišla jsem v 7 hodin a teďkom bylo vaření.
0: A přípravy s dětmi do školy.
1: Nákup.
0: Ano.
1: Cestou jsem nakoupila, potom se vařilo, tak vždycky ještě pokud byli menší, tak ta nejstarší tak jim to ohřála. Takže já jsem se den dopředu vždycky uvařit. Bylo to namáhavé, ale já jsem to zvládla. Říkám si kolikrát, jak jsem to udělala, jak jsem to zvládala. Já si teď dávám tu otázku, jak jsem všechno dokázala.
0: Jo, rozumím, ano, je mi to jasný naprosto.
1: Protože to bylo dost namáhavé ještě 2 zaměstnání u toho. Takže byla jsem s nima, každý měl pěknou svatbu. Já jsem po nikom nic nechtěla. Takže já jsem jim svatby udělala.
0: Jo.
1: A byla jsem opravdu šťastná, protože zase jsem byla zaměstnání s dobrýma lidma, který mě pomáhali, jak se dá, dobře.
0: Tak to je dobře.
1: Takže když se dělala nějaká svatba, tak mě vždycky někdo pomohl, že jsem to teda zvládala a tak jsem byla ráda, že mezi náma ještě jsou dobří lidé.
0: No je,
1: já na to vzpomínám.
0: To je dobře, to je dobře. Eliško, no, taky moc děkuju, jsem ráda, že jste objevila kolem sebe i spoustu lidí, které máte ráda vlastně, jak říkáte, a pomohli. A zkrátka všechno to klaplo, jinak děkuju za návštěvu, popřeju hezký
1: děkuji.
0: Pozdní večer. Hodně zdraví, opatrujte
1: já
0: se.
1: Já hodně zdravíčka
0: taky.
1: A velké pohody vám.
0: A brzy se uslyšíme určitě, jo? Mějte se hezky. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zpěvačka Kristýna a písnička Hore Hronie. Tak pomalu se blížíme, no ještě máme chvilku času do půlnoci. Pozdravíme teď do východních Čech paní Jaroslavu. Krásný pozdní večer, Jarko.
1: Taky pěkný večer.
0: Děkuju moc krát. Tak co pak vás napadlo, když jste slyšela, jestli budeme povídat o dětech, jaký jsou naši potomci, jestli jste na ně pyšná?
1: Mám jich hodně.
0: Máte jich hodně, tak pojďme zůstat taky u dětí, jo, abychom je zabrousili dovnou.
1: Mám tři děti.
0: No.
1: Nejstarší syn 57 roku.
0: Velké
1: ten
0: u
1: děti. Má taky tři děti.
0: Jo.
1: Potom má už vnuka, tomu je 2 měsíce.
0: Mhm.
1: A jeho dcera má 2 dvojčata, párek.
0: Ježiš, tak se vám to tam rozrostlo.
1: 2,5letýho hocha, tak a potom mám teda 2. syna, ten má taky 3 děti. Holka ta má párek a oni ještě mají 2 dvojčata, hoši.
0: Mm-hmm.
1: Ten je 24 roku.
0: No tak pojďme zůstat prosím u těch vašich 3 dětí a pojďte zavzpomínat na to, jaké to bylo, když jste je musela vychovávat a taky třeba někdy potrestat.
1: Jsou hodný všechny. Já už jsem 21 roku vdovou, takže mě pomáhají, co to jde.
0: To je dobře.
1: Mám je všechny v jedné vesnici, tak jako když potřebuju, tak zavolám nebo to a přijdou mě pomoct. Potom bydlím s dcerou, ta má 4 kluci.
0: Mm-hmm.
1: Taky má 2 dvojčata, 19 roku, takže mám pořád co dělat.
0: Takže vaříte vy všem, bydlím, nebo jak je to?
1: Prosím?
0: Vyvařujete pro všechny, nebo jak je to u vás?
1: Ne, to už ne.
0: Jo.
1: Mě už je 76 roku a teď se rok léčím s leukemií.
0: Jej, tak máte starosti hodně teďka, aby to bylo dobrý.
1: No, ale celkem mě nic není,
0: tak to je
1: takže
0: dobře,
1: zatím to je dobrý.
0: Tak ať je to v pořádku, co to půjde brzo samozřejmě.
1: Jo, já si myslím, že to bude dobrý.
0: No a co pro vás bylo těžké? Třeba 3 děti, to není jednoduchá věc, když jsou v tom školním
1: věku. No není, stavili jsme baráku toho.
0: No.
1: No a...
0: A na co jste na ně pyšná, když se řekne třeba dcera, syn?
1: To jako jo, to.
0: Z čeho máte radost, že se jim podařilo?
1: Hrala, kdybych je pomluvila.
0: Hmm.
1: Tak jako, no a teďka ty malí, ty vždycky říkám, když přijdou, takže mě obveselej. Vždycky vnučky se spojej a přijedou obě 2 třeba.
0: Jo.
1: A přijedou i s těma dětma, ale ty vám se mají tak rádi.
0: No tak to je dobře.
1: Holek,
0: no.
1: Že když přijedou, tak oni každá baťoch nějakých věcí na sebe, co si tady půjčujou.
0: Aha.
1: A hrajou si spolu, že vůbec celý půl nebo o nich nevíte.
0: Jo.
1: A ty kluci taky, ty 2.
0: Hmm.
1: Jako jsou hodný všechny.
0: No tak to se vám to takhle povedlo, panečku, ta velká rodina.
1: No, to jako jo. A že je mám všechny takhle blízko sebe.
0: Mm.
1: Nikde je nemám daleko.
0: A z vaší zkušenosti tak je lepší mít více dětí, anebo třeba zůstat u jednoho?
1: Ne, to bych nechtěla.
0: Nechtěla jste mít jenom jedno?
1: Mm-mm. To ne. Měli jsme ty první 2 kluky, ty byly po 14 měsících za sebou, no.
0: Mhm.
1: Holka byla potom za 8 roku.
0: Jo, tak taky chvilku trvalo, než jste se rozhodli. No.
1: Vdovou jsem byla v 55 letech.
0: Hmm.
1: No, tak se nedá nic dělat, to si zvyk za ty roky.
0: Že se věci dějou a že se nejde všechno úplně
1: naplánovat
0: a vymyslet, bohužel, no.
1: No, to jo, žádnej neví.
0: Hmm, to je pravda.
1: Jak tady dlouho bude.
0: To je pravda. Dobře, tak paní Jaroslavo, moc vám taky poděkuju. Popřeju vám pevné zdraví, ať se vám to všechno vylepší.
1: Já vám taky.
0: Jo, a děkuju za povídání.
1: Mějte se hezky, třeba mě to někdy vyjde, že zavolám.
0: Budu ráda, když se zase zastavíte a budete mít chvilku času.
1: Tak jo,
0: mějte
1: děkuju
0: se
1: moc.
0: Hezky. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Jiří Zmožek a jeho známý to hit Už mi lásko není 20 let. Tolik písnička. Půlnoc klepe na dveře, no a my uděláme co? Podíváme se také do pošty, protože jste se poměrně hojně rozepsali, za což jsem samozřejmě moc a moc ráda. Takže se podíváme teď na jeden e-mail, který dorazil od paní Ireny a paní Irena píše k tématu. Dobrý večer všem i vám do studia. Já mám děti dvě a asi jako všude byla období těžší a období, kdy to šlo všechno nějak zlehka. I sny jsem měla v určitých... Cože? Nějak tady se píše o něm... O syna jsem měla, pardon, tam je nějaký překlep, já jsem to nemohla rozluštit. O syna jsem měla v určitých jeho mladých letech velký strach, aby se takzvaně nechytl party a neskoušel všechno možné, jak se to někdy taky stane. Ale dopadlo to dobře a pochopil, že tudy cesta nevede. Jinak jsem moc ráda, že obě moje děti nakonec vystudovaly vysokou školu a myslím, že se jim daří podle jejich představ. I když samozřejmě pořád je co vylepšovat. Všechny zdravím a všem přeju samozřejmě, ať mají ze svých dětí jen a jen radost. Mějte se moc hezky a pozdrav všem, Irena od Plzně. Paní Ireno, moc vám děkuju, ať se vám daří a samozřejmě hlavně kupu zdraví v celé vaší rodině. No a my popojedeme s písničkou od Petra Spáleného.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou zpěváka Terryho Jika jsme se přehoupli do nového dne. No a je tu, ať už chceme nebo nechceme, pondělní den s datem už 12. října. Tak právě otáčím list v kalendáři na prahu nového dne. Nám všem přeju všechno dobré, ať se nám vydaří nejenom celý pondělní den, ale celý další říjnový týden, ať nám jde všechno dobře od ruky. A pokud máte den volný, tak abyste si ji užili ve zdraví s úsměvem a podle samozřejmě toho, jak si představujete. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny. Budeme povídat na téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo a v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdší a přísnější? A jdou vaše děti ve vašich šlépějích? No a přidali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás třeba trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě svojí cestou? Co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou, chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli vychovávat třeba trochu jinak, aby byly samostatnější, méně rozmazlené a tak dále. No a někdy se prostě taky něco nepovede. Tak co vy a vaše děti a vaši potomci? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web, kam píšete rozhlas.cz/linka, máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: To.
1: Tak to byl Honza Nedvěta, písnička Podvod, no a dovolila se k nám také Pepa z Kyjova. Pepo, krásnou noc přeju, zdravím vás.
2: Ještě jednou vás zdravím.
1: Děkuju mnohokrát.
2: Můžu začát mluvit, nebo chcete klad?
1: Můžete, můžete začít, je to na
2: takže
1: vás.
2: Takže máme tři děti, holku, 71. ročník, druhou 72. a za 12 let jsme měli syna.
1: Ano.
2: Dostal jsem od ženy nadání.

0: ty auta, dcera tam právě polepuje ty auta jako firmám. Tak jako zajímavá práce. Je to těžká práce, ale baví ju to a syn tam dělá nějakýho, já nevím co, úředníka.
1: Takže z nich máte radost i s tím, jak si vlastně
0: mám radost,
1: pořešili práci.
0: Všichni mají prácu, nezažili moc období bez práce a jinak máme starší dcerka, má syna a dcerku, ta je sestřičku a mladší má jenom holku jednu a syn má 3 děti, 2 kluky a holku, toho jedného vyženěného má, tak nám dělají radost. A když nám půjčí vnouča, tak manželka vždycky říká, ty jak B12, že nás nabíjí. Vždycky ožijeme.
1: Rádi hlídáte, jo, říkáte.
0: Jo, tak tu vnučku jsme od půl roku až nešla do školky. Protože snacha ji udala na hlídání paní tady do vedlejší vesnice a holka tam brčela celé dny. Manželka říká, zeberu, dovedí k nám a my ji budeme hlídat.
1: Jo.
0: Lídali, až než nastupoval do školy. A toho nejmladšího, ten mu říkám, že ten je radioaktivní, neaktivní. to je sičák první třídy.
1: Vydařil se, jo? Abyste ano, o něm věděli, tak se snaží, ano.
0: Zapnul nám kovicu bez vody, pustil nám plyn, lézl po křesle do okna, býváme první patře, tak furt za ní musel jeden chodit a hlídat. To nemohli jsme ho nechat samé.
1: Jo.
0: A chodí do třetí třídy už je čím dál lepší. Já říkám, já tě jednou přerazím. protože má aktivity víc, jak je zdrávo.
1: Ano. Ale no, to bude asi chvilku ještě trvat tohleto, no, pokud
0: ano,
1: je takhle aktivní.
0: Oni to svádí na mě, že je po dědečkovi. Ano, děda je ten nejnedobřejší z rodiny.
1: Vy to teď říkáte samozřejmě s velkým nadhledem a s úsměvem, ale co je na výchově vlastně těchto velmi čiperných dětí takového jako nejtěžšího? Uhlídat, aby se něco nestalo asi, co?
0: No, uhlídat jednak, a teď ho zaměstnali, chodí na hokejbal, hraje hokejbal, vnučka ta sestra jeho hraje košíkovou, takže a ta od starší celý hrála taky košíkovou, takže jako zaměstnat to sportem, syn hrával fotbal taky do 30 roků, 35.
1: No, tak to vydržel dlouho.
0: No já jsem od malička, když se narodil, říkám, že se bude hrát fotbal, protože já jsem hrával do 30 let skoro a 15 roků jsem trénoval tady do Rostencevského.
1: Tak to po vás podědil trošku.
0: Snažíme se, já jsem říkal, že když nadával, že hrát nebude fotbal, to vám bude furt lepší, když bude vymetat diskotéky a chytne nějaký tam drogy anebo nedobrý partu, tak radši ať sport.
1: Radši sport, to je pravda.
0: Došel z tréninku tak dodělaný, že byl rád, že zalehla, už neměl chuť nikde chodit. To jsme trénovali 3x týdně a navíc ještě tu ekonomku.
1: To je dobrá metoda.
0: Ano, zaměstnat.
1: Zaměstnat, unavit a je to.
0: Zatížit, unavit, dotáhat a nemá potom smysl na ptákoviny. Jak to říkáme po našem.
1: Ano. No ale podrženo, sečteno, nakonec jste rádi, že jste si pořídili 3 děti.
0: A jo, tak aspoň bude pokračovat, udrží rod někdo. Že bude pokračovat rodina Balousovic.
1: Bude mít velmi, velmi široké rodiny, vlastně široký rozvětvený strom, jak se říká, takové.
0: Ano, jako nevýhneme.
1: Dobře, tak
0: jo,
1: Pepo. Děkuju za povídání, za návštěvu, přeju celé vaší velké rodině.
0: Když mě s vaším tématem oslovíte, tak proto otravuju vždycky jenom vás, nebo většinou.
1: Já
0: vás.
1: Budu ráda, když se zase zastavíte, samozřejmě velmi.
0: No, když budete mít téma, které mě osloví, rád zavolám.
1: Tak jo, tak každopádně všechno dobré celé vaší
0: hezký.
1: Velké rodině. Taky, naslyšenou, dobrou noc.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, zdravíme do Kyjova.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger, René, já a Rudolf. No a přivítáme teď Františka, máváme do Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, paní Tisková, taky přeju krásnou noc u mikrofonu a posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, vy máte taky 3 děti, že jo?
1: Máme 3 děti?
0: No.
1: A já vám řeknu, já se s nima můžu pochlubit až teďkom, až dceři je 65, klukovi je 63 a nejmladší dcerce 50. Tak až teďkom se s nima můžu pochlubit, že dobře pracujou, jako jo.
0: Předtím se jim nechtělo pracovat, nebo co?
1: A ve školy to měli asi tak, jak já, možná trochu lepší, protože já se mě nemohu nikdy moc učit. My jsme to měli tak, když já jsem šel do školy 48, tak pan učitel Horňanské nás měl 5 ročníků od 1. do 5. třídy v jedné třídě.
0: Jo, jednu třídku, no jo, no, to bývalo.
1: Jedna třídka, tak on na nás neměl tak moc času.
0: Rozumím.
1: Dobře tam byli takový, co to měli daný od přírody, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale my, jako jo, děcka, jsme museli dost makat na polách a tak, jo. No, a když jsme ještě toho trochu zneužívali, jo, jako tak, tak jsme procházeli všude s odřenýma ušima. No, na 5 to nebylo, jo, ale z češtinu jsem měl možná 4 a z ruštinu 3.
0: Jo.
1: Takže já jsem měl uměl lepší ruský jazyk jak češtinu, no. Ale v učení tam už bylo lepší, to už jsem prošel, jo, tam možná některé ten předmět nebyl učební.
0: Ano, ano.
1: No, ale byl jsem doma v matematice, co mi jako, co potřebuju pořád, ještě teďko umět počítat, že?
0: No.
1: Ale takovou normální násobilku, ne nějaký zlomky, to už si musím napsat a tak, jo,
0: ano,
1: ale násobilku to chrlím takhle z místa, jako jo.
0: No a máte pocit, že děti byly ještě šikovnější ve škole, než jste byl vy, jo, vaše?
1: Děti byly trochu lepší, jo, lepší, ale nedělají to, co se vyučili. Dcerka se vyučila normálně knihařkou a má svoju prodejnu, kde máte Zvěry Max, jo? A dcerka se vyučila pekařka, ale dělá ve zdravotnictví,
0: taky
1: jako tam
0: uklidí, jo? Jo.
1: Ale oni chcou, aby to dělala dál, jim už je 65 roku, zrovna dneska jsme to slavili a kurka včera, jo?
0: Aha.
1: Tak teď měli ty narozeniny oba za sebou, jo?
0: Tak vy jste měli teďka víkend plný oslav a radostí, no tak to je krása.
1: Ano, a výdajů.
0: Jo, no tak, to tak bývá, to je pravda.
1: No, takže tak je to s našima dětíma, jo? No,
0: jo,
1: tak
0: zaplať
1: vám, že žijeme, že jsme všichni pohromadě nějak, jo, v jednom městě.
0: Františku, byl jste na ně přísný, když měli takové to svoje období a tak, nebo jste byl tolerantní táta?
1: Já jsem na ně nemohl být moc přísný, protože sám, když jsem jim nemohl poradit, tak přeci nebudu na to mlátit, nebo něco.
0: No, nemusím přímo třískat, ale třeba jestli dostali nějaký, já nevím, domácí nějaký trest, třeba zákaz vycházení, nebo něco takového.
1: No, já jsem furt chodil po puškách, já to takhle řídila manželka doma, akorát když jsem šel jako třídní zkusku, tak když tam někde mě chtěla něco paní učitelka říct, tak bokem, a tak to musela říct pěkně, no, abych se nečervenal, jo?
0: Jo.
1: Před ostatníma rodičama. Tak,
0: ano.
1: Jo, šikovně tak obalila, jo, a ona řekla, že je šikovné, jo, ale musí to a ono, no a tak, no. Takže tak to je naše děti, jo. Takže nám je 84 a dcerce už 65, klukovi 63. No a takže...
0: A vydáte se často, protože jste tam poblíž sebe, že jo, všichni, takže...
1: Ne všichni, no jasně, jste tady všichni v Židlochovicích.
0: No tak jste si po ruce navzájem, když je něco potřeba.
1: Jo, když je takový problém, takový jako rodinný, tak nepleteme se jeden druhýmu do toho, jo.
0: To je důležitá věc, ano, v dospělosti, to si myslím, že určitě.
1: Do toho nepleteme, či to vyřešují všichni, každé po svým, no... A tak klapí to jako, jo, takže tak, no.
0: Tak se to všechno povedlo vlastně, že jo?
1: Jo, dá se říct.
0: No. Dobře, no. Františku. Tak moc děkuju taky, krásnou noc a hezký celý týden.
1: Ano, podobně děkuju taky.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc. Noční linka.
2: čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková a Jiří Kornel, takové hudební konstatování. Každá trampota má svou mes. A pozdravíme Pepína na Valašskou. Pepíno, krásnou noc přeju, moc mávám.
1: Teď přeju krásnou noc a i posluchačům přeju.
0: Děkuju.
1: Tak jako téma o děti, my máme 4 děti.
0: Jejej, no.
1: No,
0: máme panečku.
1: Máme to na střídačku, syna, dceru, syna. Mm-hmm. Máme 5 vnuků a jednu vnučku, mm-hmm. už jedného pravnuka už máme.
0: Tak se vám to taky rozrůstá.
1: No, jo, takže je to ten, no a tak.
0: A z těch 4 dětí bylo některé dítě takový ten vejlupek, jak se říká, že vám dal zabrat?
1: No, ta druhá dcera, ta byla taková trošku ten, ale to se vše, ona teď vzpomíná, jako už má 50 roku, tak vzpomíná, že jsme se s ní užili. No, tak vždycky se smějeme, jak to bylo, jak vždycky. Ona třeba ve škole, ona měla 2 žakovské, takže jednu nám ukazovala, co si psala. No, to byl vylupek.
0: Měla to pěkně vymyšlené, ano, no, samozřejmě. No, potřeba pochválit, no.
1: No, však to vždycky se smějeme, jak ten...
0: A kde jí vzala, vysvětlila vám to, že má 2 žákovský potom?
1: Ne, to jsme ani nepátali.
0: Nezjistili jste to.
1: No, ale ona zřejmě ve škole nahlásila, že už ztratila.
0: Jo, dostala jinou. A... No, no, vidíte to, jak si poradila. To je důležitý umět si v životě poradit.
1: Jo, to bylo dobré. Takže ten, ale jinak jako jsme spokojeni, jako uh-huh. my bydlíme na polosamotě, takže
0: ano, ano.
1: No, oni už jako jsou v dědině, jako syn, ten starší, tomu jsme domek pomohli postavit a, mm-hmm. a dceři taky a ti dva jako bydlí zase v bytovkách, takže mají ten. Že já. Takže když potřebujeme takové ty hrubší práce, tak jako přijedu ve zřeči, že ten pomoc.
0: Jo, pomůžu.
1: Ten nejmladší syn, tak ten je lékař, ten vždycky povídá, já musím mít zdravé ruky, že? Protože on je chirurg.
0: No jo, to má pravdu, no, tak, no samozřejmě.
1: No, jasné, takže on musí opatrně, ale jako v klidu, každý se umí postavit v práci, že? Takže nemáme jako problémy. Oni u nás všecko si skladují a tuto zemáky a takové, co potřebuju, tak si vždycky přijedu, nebo já jim to do dědiny přivedu, když jako jdu nebo jedu tam, takže to není problém, že...
0: No, takže jste rádi, že je máte, že jste se takhle rozrostli, že jo?
1: My jsme, tento týden jsme měli v srpnu já jsem měl 80, manželka měla, to už je včera měla 75 a dneska máme 52 roku manželství, takže...
0: Pánečku, takže tak vy máte doma taky teď zrovna takové období výročí a oslav, že jo, krásný?
1: Jo, takže manželka je po operaci kyčle, takže tak zpomaly se rosto.
0: To je dobře, rozcvičí a dneska, už to bude fajn.
1: No, dneska jsme byli s koněm na výjíždce, tak jsme aj toho pravnuka vzali, že? Takže ten si na vozi rádil, ten si tam hračky, že? A tak paráda, jako bylo i krásné počasí, že? Trošku se oblec, protože u nás je chladno.
0: Ano, rozumím.
1: No, takže ten, ale jako pěkně, jako v pohodě. Takže...
0: Tak, to a jsem ráda.
1: Ještě bych chtěl tu paní Vlastičku z toho Krnova pozdravit.
0: Dobře.
1: Ona přes kopec bydlela, takže...
0: Jo, že se znáte, tak aby věděla, že jste na ní nezapomněl.
1: Přes telefon. Já jsem nikdy neviděl na to ten, přes telefon, takže...
0: Tak vyřídíme takhle pozdrav, to je pravda.
1: Všetci mějte, a i vy se mějte dobře.
0: Děkuju moc, Pepíno, nápodobně, všechno dobré.
1: A dobrou noc a její... je jasňučko, takže je paráda.
0: Tak zdravo, si to užijte. Zdravím. Velké gratulace k těm vašim výročím i k narozeninám. A hodně zdraví. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Hana a Petr Ulrichovi a jejich duet Nechoď do kláštera. A 5 minut po půl jedné pozdravíme paní Marii do Hradčovic. Maruško, hezkou noc přeju.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, do Hradčovic?
1: Ano.
0: Tak vás moc zdravím a ráda vás slyším. Co vás tak napadlo, když jste slyšela naše téma?
1: No, děti, já mám 4 dcery.
0: Panečku.
1: Takže já jsem měla dvoufázovou výchovu.
0: Jak to? Co to obnášelo?
1: No, jedna dcera měla 19, když se narodila ta nejmladší.
0: Je, no.
1: Takže to už byly 2 generace. Když se dcera ta nejstarší ve 20 vdávala,
0: no,
1: tak ta mladší měla 11 měsíců na svatbě. Já jsem chodila kojit na záchod, když jsme byli v kulturním domě.
0: Ano.
1: Na záchod jí chodila kojit.
0: Tak se vám to takhle pěkně rozprostřelo teda, co se týče
1: a
0: roku.
1: A potom dceři se narodilo dítě a chlapce. A když jsem s nima, on byl jenom o rok a půl mladší od té mojí poslední dcery,
0: ano,
1: tak když jsem s nima chodila, tak všichni se mě ptali, jestli jsou to dvojčata.
0: Jo, to je pravda, že to tak lidi napadne.
1: A právě, ano, že já jsem měla dvojčata, ta nejstarší, za 3 roky se narodily 2 holky dvojčata.
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem neměla ještě 23 roku a už jsem měla 3 děti.
0: Pánečku, no to teda jste si pospíšila, já vím, no.
1: No a naštěstí se dobře učili, všechny mají vysoké školy, ty 3, jako ty dvojčata a ta nejmladší studovali v Praze a zůstali v Praze a ta nejmladší teď ještě už je 10 roků v Londýně.
0: No panečku,
1: má dítě.
0: Tak se vám takhle vydařili, že školy je bavili.
1: Akorát ta nejstarší je zdravotní sestra a ta bydlí ve vedlejší vesnici.
0: Mm-hmm.
1: Takže
0: tak vám dělají radost určitě, že jo?
1: Ta mě chodí píchat injekce, když potřebuji nebo tak.
0: Že pomůže.
1: No, ale dost často jezdí, dokonce i z toho Londýna jezdí 5x do roka, léta.
0: No, tak to, no, už to taky není tak daleko. Oni, jak se říká, svět se zmenšil díky leteckým spojům, takže je tady co bydu z Londýna, to je pravda. Tak z nich máte radost,
1: no,
0: určitě.
1: Já už jsem tam byla 3x,
0: jo?
1: Ale už se bojím.
0: Už nechcete.
1: Já se bojím letadlem, ale prostě opravdu se dobře učili, takže nebyl problém. Já muž mě zemřel už, je to 30 let.
0: Jej, tak jste na to zbyla
1: takže
0: pak sama.
1: Takže ta nejmladší, všechno si sama, inženýr, architekt, ona si všechno sama měla 9 let, když otec umřel. Všechno sama si zařídila do 5. třídy, chodila od 5. třídy, si dala na 8. leté gymnázium, to si všechno sama obšlápla, všechno si to jako prostě šlo za svým cílem.
0: Tak a možná, že jí to i pomohlo, že měla ten vzor ve starších sourozencích, že jo? Že tak
1: ano.
0: Jako
1: a ty byli v Praze, tak a našli si tam zrovna i zaměstnání a bydlí tam. Takže
0: tak z nich máte radost
1: Prahy,
0: ze všech
1: ale
0: určitě.
1: Akorát, že teď je to všechno horší, jako to cestování. Takže to je asi tak. A
0: dobře.
1: Moja, ještě bych vzpomněla, moje babička měla 11 dětí a 2x dvojčata.
0: Ale
1: 5 jich zemřelo.
0: Jo.
1: Během 3 zemřeli ještě malé, jak byla ta španělská chřipka některé, a další jeden zemřel tragicky, ho zastřelili na Slovensku u Humeného jako učitele.
0: Aha.
1: Tam byl poslaný jako učitel a ze žárlivosti manžel učitelky, co s ním byla na škole, tak ji zastřelili.
0: No to a jsou smutné příhody tohle.
1: Když si spadl na ledě, neřekla, dostal kost, tom se říkalo kosti, že do kosti asi tuberkulózu, 19 nebo tak. Takže 6 ostalo, 2 chlapci a 4 dcery. Dcery a 4 bývali 5 bývalo ve vesnici, akorát jeden se odstěhoval. Takže taková velká rodina.
0: Velká
1: babička
0: rodina.
1: Měla 16 vnuků.
0: Pánečku, tak to je fakt velikánská
1: rodina. Ale dřív
0: to
1: tak být. 80 let.
0: Tak to je pěkný věk, myslím, na tolik dětí a na tak velkou rodinu, co všechno zvládla. Tak, paní Maruško, moc vám taky děkuju. No, mějte se hezky, přeju hodně zdraví a zase se budu těšit, že se brzy uslyšíme, jo?
1: Ano.
0: Dobrou noc, zdravíme do Hradčovic. No, a teď už je na řadě Radek Tomášek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a s ním také Helena Maršálková, písnička Jeanová láska. No a na telefonu máme Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju
1: a
0: moc krát.
1: Také, samozřejmě.
0: Děkuju moc krát.
1: No já se musím pochlubit tím, že máme dvě děti, No ale ty naše děti už jsou dávno, dávno dospělé, protože už mají dospělá dvou.
2: Už to nejsou děti.
1: Naše vnoučata už jsou taky dospělá.
2: Jo.
1: A dokonce dva vnuci mají už svoje děti, takže už ty starosti jsou na nich. Takže,
2: letí.
1: Ale já si nemůžu stěžovat, naše děti se učily dobře, problémy jsme, dcera byla taková živější, tu jsem honila domů, oni vyrůstali na té vesnici, takže oni to měli ještě tak, že tou kabelou flákli za dveře a
2: byli pryč.
1: Byli doma večer, ale navštěvovali kroužky, syn chodil hrát fotbal, dcera chodila do tanečního kroužku a to a ta byla taková živější a syn byl teda, ten byl takový tichý introvert, ale on je takový dodnes, ten hodně knížky, ale učili se dobře. Já jsem s nima měla nejvíc starosti, když byli malí, protože vodu jsme doma měli, ale měli oba plynky a tehdy byly ještě hadrové. Když se dcera narodila, tak měli. No a tu prádelnu jsme měli přes dvůr, protože my jsme bydleli v takovém domě, to nám maminka předala, bydlela taky s náma. Můj muž byl zedník, tak ten chodil do práce ještě na fušky a maminka, i když měla důchod, tak chodila do práce, do zahradnictví. No a v 11 hodin doma byli na oběd. Tehdy to v JZD bylo tak, že v 11 přišli domů na oběd a hospodinky vařili něco rychlého a tak i já jsem musela mít něco uvařeno a v jednu zase museli být na pracovišti. Dvě hodiny byly volna, takže já jsem chodila nakupovat s dvouma dětma, tak jeden kočárek, jeden holka byla v kočárku, kluk seděl na prkínku, no a v košíku dole byl nákup.
2: Ano.
1: A ještě jsme to měli do kopce, neměla jsem to jednoduché, no topilo se v obyčejných kamnech stolových a v pokoji ten vytápěl dva pokoje, tam jsme měli pilinová kamna, jo, takže bylo to náročné, no takže a byla jsem s dětmi teda až šla dcera, protože byla o 16 měsíců mladší, tak až, protože nebyly jesle a nějakou paní si vzít na hlídání, tak ta by chtěla víc, než já bych vydělala. Tak jsem byla s dětmi až do 3 roků sama, ale nemůžu říct, neměla jsem s dětmi. Začali chodit do školy, tak jsme začali stavět dům, takže takový nějaký akorát podepsání úkolů, ale učili se dobře, tak s tím jsem neměla starosti.
2: Tak to je dobře, že máte.
1: No ale taky jsem musela uvařit vždycky večer, aby jim to babička ohřála.
2: Ano,
1: ona bydlela s náma, tak aby oni se najedli v poledne s manželem a oni to potom, ale oni chodili i do školy na obědy, ale ty večeře. Takže to bylo. No a dneska už jsou to dospělí lidé, syn bude mít 60 letos na konci roku, takže už mají dospělé děti, no a žijí, já si myslím, že mají každý, že jsou spokojení, každý má své zaměstnání. Nemáme je tady v Miroslavi, která je v Moravském Krumlově, to je asi 17 kilometrů, ta nám pomáhá s těmi účty a takový věci, jak je potřeba, protože můj muž se to nechce dělat a já se toho bojím, když nevidím.
2: Jo, no, vy se do toho nechcete pouštět radši, rozumím.
1: No, tak máme to, ale obstarává nám to dcera. Tak to je dobře. Máme k tomu, jak já s manželem, tak ona a syn, máme všichni k tomu přístup, k těm penězům, kdyby se něco stalo, tak ať může ten nebo ten, že jo. No, ale jinak jsme spokojeni a syn je ve východních Čechách, ten už dostal letos, buď to letos nebo loni, myslím si, že letos dostal 40 roků v práci, on pracuje ve dvoře Králové nad Labem v zoo,
2: tak to je krásné místo, doufám, že ho to tam baví.
1: To bylo jeho dětský přání už, že pojede do Afriky a bude s panem Wagnerem lovit žilasy.
2: Tak si to splnilo alespoň takhle do Dvora Králového, to je krásné.
1: Jeho práce, oni tam i bydlí, jako je to areál zoologické zahrady, tam jsou ale 4 byty, tak tam bydlí.
2: Ano, ano.
1: Takže jsou spokojení a dcera ta dojíždí teda do Brna. Ta se stala, je vystudovaný, on šel studovat, on vlastně v 19 roku už vyletěl z hnízda, chodil o rok pozadu, tak měl maturitu v Moravském Krumlově a pak šel teda do Suchdole na Vysokou.
2: Ano.
1: No a zde zběhl, protože šel dělat ošetřovatele do, takže on tam je od začátku.
2: Tak si splnil svůj sen.
1: Od začátku si tam dělal prvně krmiče, staral se o ty, no a teď už je zoolog, tak potom se vrátil do školy, musel na vojnu, tak se vrátil do školy a po 18 letech na tu školu nastoupil znovu a školu dokončil.
2: Takže potrženo, sečteno, musíme končit. Aničko, máte z nich radost a stará, že to takhle dopadlo.
1: Jo, a dcera taky si
2: tak
1: udělala školu, pracuje v Brně na finančním úřadě, takže mají každý, jsou spokojení s prací.
2: Dobře.
1: A děti mají taky hodné, někdy se zazlobí, no ale které děti nenazlobí.
2: Přesně
1: no.
2: Tak. Aničko, děkuji moc krát. Přeju krásnou noc, hezký celý nový týden.
1: S dětma jsme spokojeni.
2: To je dobře. Děkuji moc krát, Aničko. Mějte se hezky, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

Michal Hrůza a písnička Budu ti vyprávět. No a po téhleté písničce musím konstatovat, že jsme se dostali do finále naší noční linky. Pojďme se podívat ještě jednou do pošty, kde se píše: dobrý večer, zdravím do noční linky. Jo, děti, to je radost, říká se, ale někdy to jsou i velké starosti. Mně se syn bohužel narodil s vrozenou vadou a tak jsem musela kompletně změnit život svůj i celé naší rodiny. Není to vždycky jednoduché. Teď už se situace ustálila a synův stav také, no a taky jsem si na všechno zvykla a naučila se věci brát, jaké jsou. A to je, myslím, pro život taky moc důležité. Jinak všem přeju všechno dobré, Martina. Tak milá Martino, vám přeju také všechno dobré, spoustu sil na obtížnější situaci, ve které třeba jste a nějakou dobu ještě budete, a moc přeju všechno dobré a děkuju za váš e-mail. No a protože jsme se dopracovali až na konec a v našem studiu se chystá střídání a připravují už se tady další noční pořady, tak je potřeba vám všem poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám hezkou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud zůstáváte na příjmu našeho vysílání, tak hezký poslech právě těch připravovaných dalších nočních pořadů. A já se budu těšit jako vždycky zase brzy příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes. Na věky!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františka Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn, Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných. Duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednom tedy zase na staré město. A vskutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím své čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane?
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl

0: Barák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
1: Jako v ráji.
0: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
0: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
1: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž. Běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
0: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
1: 4 zlaťáky.
0: No až je projím, řeknete si o další.
1: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
0: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
0: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
0: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
0: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
0: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
0: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby jsi ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
0: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
0: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
3: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
3: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
3: Kapitán? No samozřejmě náš byl. To bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
3: No, to bych řekl. Je takový vysoký, silný, má náušnici a 2 jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
3: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
3: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
3: Na mou duši. Tiše, skrčku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko, nebo...
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
0: Co? Ať mě hrum černý pes.
3: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
0: Můj toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
3: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
0: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
0: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
3: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
0: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete, pane?
0: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířům.
3: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
0: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
3: Patří nám všem.
0: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
3: Pamatuj na Bengana.
0: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebným klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mam. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve Šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek Šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala Šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléct si vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, smravní silou nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
5: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč, překážíš mi, musím vybrat ze Šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
4: Ale, drahoušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
5: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnu tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačními Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. 6 neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčku v čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich 3 páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
4: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne, sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
5: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
4: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: ten lék?
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: No, v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách. A snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se, kmotře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co ses zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky. Jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda. Jak roky šly, bylo nás míň a míň. Kmotříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sednem si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mývali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku. Potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet. Dech se po něm dlouží. Myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Leď si svých potoků a mě nech na pokoj. Čc.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lítejte, blízkavice. Kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď. Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zaženě do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řek. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Kutálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Kutálejte se po močálech.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždy to jsou pravé jaspisy. Sbírej, sbírej přece.
5: Pan Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy, pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vybrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, rusalko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: Brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tím naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi. Uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Ví, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les. A polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to. Všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusalko. Rozházím znovu blízkavice po sletích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku. V měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.